Petra. Je. Ještě mě rmo.

0: dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo.

0: V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.
1: Rádio Junior.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Radio Junior.

0: Sam.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Rádio Junior.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

než člověk. Jsem král orangután, jsem král všech králů král, jsem král orangután. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: ba hu ba hu ma ba hu hum ba ba hu ba hu ba hum ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hu
1: ge do ra chi ka che tu ba ni ni ma na ne ma do be er když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné er.

Telátko oblíbené, telátko pacu laté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé, hebké.

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Začneme jemně.

0: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Ťap, ťap.
1: Jak se tady tiše šlapká.
0: Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Ťap, ťap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Ťap, ťap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Ťap, ťap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Ťap, ťap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Ťap, ťap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Ťap, ťap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Ťap, ťap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.
0: Ťap, ťap.

si nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci.

to vyletí. Tak to jede rychlíkem, tak rychle, že všechny předhoním.

0: parádní páteční probouzení, holky a kluci, ano, je to tak, už je tady pátek, 6. hodinka, to sice není úplně nejpříjemnější, ale to, že je tady pátek, to je velká parádička, poslední vstávání v tomto týdnu, no a potom parádní víkend. No a já mám pro vás krásný tip na víkend, protože právě v tuto chvíli probíhá další ročník festivalu Jičín, město pohádek, no a my si to dnešní ráno uděláme opravdu pohádkové. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné probouzení přeje Jirka Kohout. Než se mrkneme, co se děje v pohádkovém městě Jičín, které v tuto chvíli mají ve své moci děti, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné probouzení a hezký vstup do nového dne s Rádiem Junior.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Zabezpečení venkovního výběhu pro šimpanze v safari parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku otestoval horolezec, mnohonásobný mistr České republiky v lezení na obtížnost a v boulderingu Martin Stráník měl na žádost zoologů zjistit, zda by šimpanz dokázal z nově upraveného výběhu utéct. Chovatelé zřejmě zabezpečení vymysleli dobře, protože Stráník z expozice neunikl. Fotbalisté Slávie domácím zápasem proti Lencu neukončili dlouhé čekání na vítězství v základní části Ligy mistrů. Vytoužené vítězství po 19 letech hráčům Slávie uniklo v nastaveném čase druhého poločasu, kdy hostující Lenc otočilo zápas 2-3. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 12.

Páteční vstávání není žádná hitparáda, ale ta radost, že je tady pátek, je veliká. Už máte plány na víkend? Pokud ne, tak dnešní ranní restart může všechno změnit. Vyrážíme do Jičína nejen za Mankou, Rumcajsem a Cipískem, ale také na koncerty, workshopy, do kina, na různé dílničky, přednášky a nebo jen tak na výlet.

Je tady pátek, to je radost a my vyrážíme do Jičína. Jičín, přezdívaný brána do českého ráje, má mimořádně bohatou a dramatickou historii. Jeho tvář nejvíce ovlivnily dvě naprosto zásadní epochy. Období 30leté války a svět pohádek Václava Čtvrtka. Historické jádro města je dnes městskou památkovou rezervací, která v sobě ukrývá několik fascinujících příběhů. Více ve vysílání Rádia Junior.

0: 6 hodin, 12 minut, je tady čas na první blbinku dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Tati, koupíš mi velblouda? A čím bychom ho, Honzíku, asi tak krmili? Víš co, tati? Kup mi toho ze zoologické zahrady. Ten se krmit nesmí.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

Pohádka může člověka potěšit, rozšířit fantazii, ale také třeba zachránit historii města. Je to tak, Jičín je spojen se spisovatelem Václavem Čtvrtkem a malířem Radkem Pilařem. Václav Čtvrtek v Jičíně prožil část dětství u svého dědečka. Místní krajina ho inspirovala k vytvoření postavy loupežníka Rumcajse, jeho ženy Manky a syna Cipíska. Les Řáholec sice v pohádce působí magicky, ale jako skutečný les, byť pod jménem Raholec, reálně leží kousek od města. V roce 1987 vznikla tradice, ze které se o 3 roky později vyklubal celonárodní fenomén Festival Jičín, město pohádky. Tento pohádkový status pomohl městu po sametové revoluci vybudovat silnou

6 hodin, 24 minut, krásné páteční ráno a příjemné probouzení s rádiem Junior. Dnes nás zajímá Jičín město pohádek festival, který právě v tuto chvíli probíhá. No a mě také zajímá historie a také třeba proč se z poctivého ševce stal loupežník. Rumcajs nebyl loupežník od jak živa. On totiž původně to byl vážený jičínský švec, který měl svůj krámek přímo pod věží. Jeho kariéru však zničil banální spor o prestiž. Jičínskému starostovi Humpálovi totiž ušil boty, ale nešťastně se vyjádřil o jeho velké noze. Uražený starosta Rumcajse za tuto urážku vykázal z města. Švec se pak usadil v jeskyni v lese Řáholci, nechal si narůst plnovous, ve kterém mu hnízdili včely, a z nouze se stal loupežníkem, který spravedlivě trestal vrchnost a pomáhal chudým.

0: 6 hodin, 28 minut, pojďme se podívat na něco zajímavého. Přesněji poslechnout si něco zajímavého. Je tady další díl podcastového seriálu Žili byli Káti Perglové. Dnes o našem prvním českým prezidentu Václavu Havlovi. Krásný poslech.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žil byl jednou jeden dramatik a prezident Václav Havel. Jak se z někoho stane prezident nebo prezidentka? Většinou si ho zvolí sami lidé nebo parlament, ale jak se člověk dostane k tomu, aby se o něm vůbec uvažovalo? Musí mít nějaké speciální školy nebo dlouhou praxi v politice? Odpověď je jednoduchá. Nemusí. Prezident Václav Havel dokonce chvíli pracoval jako dělník v pivovaru. Narodil se v roce 1936 do bohaté pražské podnikatelské rodiny. Jeho život ovlivnilo dospívání v socialistickém státě. Když mu bylo 11 let, moci se totiž chopila komunistická strana. Ta znemožnila podnikání a taky omezila soukromé vlastnictví. Vše mělo být takzvaně všech, tedy státní. Kdo třeba vlastnil nějaký velký dům, továrnu, podnik, zámek a tak podobně, přišel o to. Tomu se říkalo znárodnění a týkalo se i Havlových. Lidé se začali hodnotit i podle třídního původu. Cenil se zejména dělnický původ. Za to děti bývalých podnikatelů nebo třeba šlechticů to měli horší. Dokonce se kvůli tomu nemuseli dostat na vysněnou školu nebo získat dobré zaměstnání. Dnes to zní neuvěřitelně, ale bylo to tak. Komunisté u nás vládli přes 40 let a přísnost režimu se během té doby měnila. Byla to složitá doba. Václav Havel vzpomínal, že se kvůli svému původu nemohl dostat na běžné denní gymnázium a tak se nejdřív stal chemickým laborantem. Po práci chodil do večerního gymnázia a získal maturitu. Až později během krátkého uvolnění poměrů mohl dálkově vystudovat dramaturgii. Časem si našel práci jako jevištní technik v divadle. Už od mládí psal články i divadelní hry. Mezi jeho nejznámější díla patří Zahradní slavnost nebo třeba Audience. Situace v zemi se trochu vylepšovala, ale to v roce 1968 rázně utnula okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Havel otevřeně kritizoval režim, který je postaven na strachu lidí, a v roce 1977 se stal jedním z prvních mluvčích Charty 77. To byl dokument, který upozorňoval na porušování lidských práv u nás. Pro úřady byl nepohodlnou osobou. Lidé tenkrát nesměli jen tak říkat a dokonce ani číst, cokoliv chtěli. Některé knihy byly zakázané a lidi je museli schovávat, aby je u nich policie nenašla. Zakázané byly i Havlovy divadelní hry. Osobám, které proti režimu protestovali, se říkalo disidenti. Často je sledovala tajná policie neboli státní bezpečnost, zkráceně STB. Byli zatýkáni, vyslýcháni i vězněni. Mělo to odstrašit i jejich přátele. Václav Havel například dlouho pobýval mimo Prahu na statku v osadě Hrádeček. Příjezdové cesty ale hlídala STB. Někteří jeho přátelé pak vzpomínali, jak se za Václavem tajně plížili v noci přes les. Za své názory, označené úřady jako podvracení republiky, strávil Havel zhruba 5 let ve vězení. Kolem Václava se sdružovalo mnoho významných lidí, umělců, novinářů nebo třeba filozofů. Zažívali i pěkně napínavé chvíle. Pověstná je například historka o automobilové honičce, ve které Havel a jeho přítel herec Landovský jako v akčním filmu ujížděli policii pražskými ulicemi. V roce 1989 se Václav Havel stal jednou z hlavních osobností sametové revoluce. Spolu založil Občanské fórum, tedy skupinu lidí usilujících o ukončení komunistické vlády a zavedení demokracie. Na konci roku 1989 byl zvolen prezidentem Československa. To se v roce 1993 rozpadlo, Slovensko se osamostatnilo a Havel byl zvolen prezidentem České republiky. Z úřadu odešel až začátkem roku 2003. Jako prezident se zajímal o lidská práva a snažil se, aby se naše republika přiblížila západním zemím. Hodně se zamýšlel nad morálkou a hlásal, že pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí. Uměl si udělat legraci, a to i sám ze sebe. Když se podepisoval, připojil vždy ke svému jménu i malé srdíčko. Byl oblíbeným prezidentem u nás i ve světě. V roce 1989 byl dokonce mezi nominovanými na Nobelovu cenu míru. Ale i Václav byl jen člověk. Měl pověst přelétavého milovníka žen a bohémského umělce. Jeho životní opora, manželka Olga, to s ním určitě neměla lehké. Jeho druhou ženou se později stala populární herečka Dagmar Veškrnová. Jako prezident musel přijímat i složitá rozhodnutí. Když například v Jugoslávii vypukl ozbrojený konflikt na území Kosova a docházelo k násilí a vyhánění obyvatel, vyhodnotila organizace NATO, že selhala diplomacie a je nutný letecký vojenský zásah. Havel to podpořil. Jeho kritici mu to dodnes vyčítají a Havlovo tehdejší vysvětlení shrnují do posměšného termínu humanitární bombardování, které má vyjádřit rozpor mezi snahou chránit lidská práva a tím, že nálety ohrozily nevinné lidi. Havel z bombardování samozřejmě žádnou radost neměl, jen to považoval za menší zlo než nečinnost a přihlížení utrpení. Kritiku sklidil i za rozsáhlou amnestii, tedy odpuštění trestu zločincům po nástupu do prezidentského úřadu v roce 1990. Amnestie se netýkala nejzávažnějších trestných činů a připravili odborníci. Na svobodu se ale tehdy dostali nejen političtí vězni komunismu, ale i spousta opravdových kriminálníků. Když v 75 letech Václav Havel zemřel, měl velký státní pohřeb za účasti významných světových státníků i desítek tisíc českých občanů. Jeho rakev byla při průvodu doprovázena potleskem a cinkáním klíčů, symbolickým odkazem na sametovou revoluci, během které se na náměstích také cinkalo. Něco takového by ho asi v době, kdy pracoval jako dělník v pivovaru, ani ve snu nenapadlo. Historie holt někdy člověka zavane tam, kam sám nečeká.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách. Stop!

A my máme v hlavě pohádky. Ano, je to tak, protože Jičín město pohádek je teď v plném proudu. Tedy teď se tam ještě asi spí, ale těchto pár dní mají klíče od města přímo děti. A ti slíbili panu starostovi, který jim ve středu večer předával klíče od města, že klíče vrátí a město, ale úplně v jiném stavu. V jakém stavu děti vrátí město Jičín po tomhle krásném pohádkovém festivalu? To zjistíme brzy, ale my máme na festivalu také zástupce Rádia Junior. Je tam třeba Terka Rašová, Klárka Nováková, je tam také šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebert, s kterým si budu povídat zhruba za hodinku, aby nám prozradil, co se tam odehrálo včera, co se bude dít dnes. Já trošičku prozradím, že dnes nás v ulicích města můžete potkat s Janou Richterovou. Tam budeme totiž od 17. hodinky vysílat a máme spoustu zajímavých hostů. Více vám prozradím už za chviličku. Ale co všechno se v Řáholci, tedy v Řáholci, v Jičíně dá potkat, kromě toho Řáholce? Ten Řáholec les je sice kousíček za městem, ale jak to vlastně celé je? Jaké jsou Rumcajzovy stopy v dnešním Jičíně? Tak například domeček v uličce pod Koštofrankem, kde Rumcajz žil před vyhoštěním, uvidíte ševcovskou dílnu, mančinu, bylinkovou zahrádku a dokonce i cipískovou zoo. Tady ta návštěva je ideální pro menší děti, prohlídka trvá zhruba 30 minut a vstupné je symbolické 25 korun pro dospělého a 15 korun pro dítě. Dále pak můžete v Jičíně navštívit interaktivní expozici přímo v jičínském zámku na Valštejnově náměstí, takhle je to správně. Je to hravá výstava plná pohyblivých pilařových ilustrací, her a pohádkových kulis. No a jak je to s tím lesem Řáholcem? Skutečný lesní masiv na mapách sice hledejte mírně západně od Jičína u Vokšic, ale tou pravou inspirací pro pohádkový les byly nedaleké pískovcové prachovcové skály plné tajuplných roklí a jeskyní. No a prohlídka těchto prachovských skál, to je nádherná přírodní rezervace, ideální na celodenní rodinný výlet. No tak třeba spojit festival Jičín město pohádek potom s těmi prachovskými skalami, ideální tip na víkend.

0: Reportérka Terka v Jičíně, městě pohádek, tady na festivalu se ptala studentů ze základní školy Železnická 4B, jak se jim na festivalu líbí a co se zatím líbilo nejvíc.
1: Mně se líbily nejvíc dílničky.
2: A co jsi tam vyráběl?
1: Ozdoboval jsem kůru.
3: Mně se tady na město pohádek líbilo, jak tady jsou ty sportovní věci, jak tam tady dostáváme bombonky.
2: A jaký sport si třeba dělala?
3: Třeba florbal, házenou.
4: Mně se líbilo všechno.
5: Mně se líbil ten průvod, jak tam byly hezký masky.
2: A jaká maska tě třeba zaujala?
5: Třeba Mimoni.
6: Mně se líbila taková dílnička, kde jste mohli vyrábět takuže nebo stavět z takových stavebnic.
7: Mně se líbila atrakce.
8: Mně se tady nejvíc líbily dílničky.
2: A co jsi vyráběl?
8: Srdíčko třeba.
9: Mně se líbí atrakce.
10: Mně se líbí, jak je tady na náměstí ty klady jako v lese.
11: Mně se líbí, že je tady hodně lidí a chovají se k sobě hezky.
0: Lidé se k sobě chovají hezky, děti mají klíče od města a město Jičín patří pohádkám, tedy i dětem. No a samozřejmě dospěláci se můžou přijet také podívat, protože i pro ně je připravený bohatý doprovodný program. Dnes odpoledne od 17 s Janou Richterovou budeme společně vysílat, pohybovat se městem. Máme tam spoustu zajímavých hostů, uděláme si po 17. hodině takovou procházku městem, kde jsou nejrůznější instalace a z jejich autor si budeme povídat, pak si budeme povídat také s jedním loutkařem a dramaturgem o pohádkách, o loutkách, o animacích. No, hostů bude víc než dost, no a na závěr zpěvačka Adelka Hesová, to je takový zlatý hřeb na závěr dnešního Klubu Rádia Junior, tak poslouchejte nebo se rovnou přijďte podívat a pojďte vysílat s námi.

Za dlouhá léta existence festivalu Jičín město pohádek a samotných pohádek se nazbírala celá řada kuriózních faktů a skrytých detailů, o kterých většina lidí vlastně vůbec neví. Tak pojďme na zajímavosti o festivalu Jičín město pohádky. Děti přebírají skutečnou moc. Hned první den festivalu při slavnostním zahájení předává starosta Jičína skutečný klíč od města do rukou dětí. Po celých 5 dní v Jičíně symbolicky platí výhradně pohádkové zákony. Jiří Lábus je čestný patron. Ano, herec Jiří Lábus je již dlouhá léta věrným patronem celého festivalu. Každý rok osobně otevírá středeční průvod pohádkových postav a stává se klíčovou tváří pohádkové vlády. No a proč zrovna téma aha, jaja? Podtitul ročníku 2026 vznikl jako taková slovní hříčka. Odkazuje na výročí Václava Čtvrtka, který kromě Rumcajse stál také u zrodu slavného rozhlasového skřítka Hajaji, kterého mimo jiné také můžete potkat v ulicích města Jičína, tedy zrovna v tento čas. Zároveň téma oslavuje tajemné háje a české lesy. A dále pak třeba zvonění na pohádkový zvoneček. To je jednou z nejstarších tradic pro návštěvníky. Podle legendy to každému člověku splní jedno tajné přání a spolehlivě ho přenese do světa fantazie.

0: Кабука.
1: Ok, kluci, pojďte se mrknout na hitparádu Radia Junior. Jaké písničky jsou ve hře a které možná usednou na trůn tento víkend?
2: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Radia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naši hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
3: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Děkujeme, Klárko, za rekapitulaci a my se mrkneme, kdo dnes v pátek 11. září, 254. den roku 2026, slaví svátek nebo narozeniny, tak svátek má dnes Deniska. Deniso, všechno nejlepší. Denisa Kimlová, naše kolegyně, dnes slaví svátek a spoustu Denis dalších, takže všem přejeme vše nej. No a narozeniny slaví například herečka Carmen Majerová, dálková plavkyně Ludmila Jelínková, sochař Martin Z, americký hudebník Moby, spisovatel Jiří Hájí, automobilový závodník Tomáš Enge, basketbalistka Hana Horáková, no a na závěr youtuber Kovy vlastním jménem Karel Kovář. Holky a kluci, pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Je to tak, bezvaden a prima vstávání, je tady závěrečná hodinka ranního restartu pro tento týden, takže pokud už jste se vzbudili, tak týdenní dávku vstávání máte za sebou, protože před námi je parádní víkend. No a my vysíláme z Jičína města pohádek, protože je tady krásný pohádkový festival, nejen pro děti, ale i pro teenagery, dospěláky a i ty nejstarší z nás, zkrátka krásná pohádková atmosféra, úžasné workshopy, přednášky, projekce, divadla, koncerty. No a u toho Radio Junior rozhodně nesmí chybět. Za chviličku si budeme povídat se šéfredaktorem Radia Junior Adamem Kebertem, který už na festivalu tráví druhý den. Je tam s ním také Klárka Nováková a Terka Rašová. Dneska se k něm přidám i já s Janou Richterovou. Odpoledne budeme vysílat a zítra bude bohatý program. Tedy nejenom zítra, více se dozvíme od Adama v 7 hodin a 20 minut. Teďka se mrkneme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. No a pak se pustíme do města, do festivalu a jeho zajímavostí. Krásné vstávání a příjemný start do nového dne přeje Jirka Kohout.
0: Minutové zprávy.
1: Zabezpečení venkovního výběhu pro šimpanze v safari parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku otestoval horolezec. Mnohonásobný mistr České republiky v lezení na obtížnost a v boulderingu Martin Stráník měl na žádost zoologů zjistit, zda by šimpanz dokázal z nově upraveného výběhu utéct. Chovatelé zřejmě zabezpečení vymysleli dobře, protože Stráník z expozice neunikl. Fotbalisté Slávie domácím zápasem proti Lencu neukončili dlouhé čekání na vítězství v základní části Ligy mistrů. Vytoužené vítězství po 19 letech hráčům Slávie uniklo v nastaveném čase druhého poločasu, kdy hostující Lenc otočilo zápas 2-3. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 12.

Krištof odstartoval závěrečnou hodinku ranního restartu pro tento týden. No a já už mám před sebou krásnou knihu, jak vyfotit koně od Martiny Burianové. Krásné příběhy, návody a fotografie ze světa koní. A tuhle knihu může získat ten, kdo odhalí můj tajemný zvuk. Takže připravte si uši, připravte si telefony. Já pustím písničku, najdu tajemný zvuk a pak už budeme soutěžit.

0: A je to tady.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak, pojďme na to. Tajemný zvuk 800 199 199, to je to správné telefonní číslo, na které můžete volat. Hrajeme o knihu Jak fotit koně od Martiny Burianové. Jsou to krásné návody, příběhy a fotografie ze světa koní. Tak, jste připraveni? Jdeme na to. Takže co, nebo kdo vydává tenhle zvuk? Pokud víte,

0: A jdeme soutěžit 7 hodin 13 minut a já už mám na telefonu Matouše. Ahoj Matouši, jak jsi se vyspal,
1: ahoj.
0: Jak se máš? Ahoj, jak ses vyspal?
1: Dobře.
0: Dobře, těšíš se do školy?
1: Jo.
0: A těšíš se na víkend?
1: Jo.
0: Co budeš dělat o víkendu?
1: Pojedeme na výlety.
0: To je super. Dobrá, tak nebudu zdržovat a jdeme soutěžit. Takže já ti pustím tajemný zvuk. Ve hře je nádherná kniha Jak fotit koně od Martiny Burianové. Jsou to krásné příběhy, fotografie ze světa koně, hlavně návody, kdyby si chtěl třeba nějakým způsobem fotit nějaká zvířátka anebo cokoliv jiného. Tak jdeme na to. Tak a teď už je to jen na tobě, co to je?
1: Šlapání kola.
0: Myslíš si, že takovýhle zvuk vydává kolo?
1: Jo.
0: Jseš si jistý?
1: Jo.
0: A je to tak. Super! Tak kniha je tvoje, to mám radost. Včera se nám nepodařilo ji vysoutěžit. Tak dneska už zná svého majitele. Máš radost, Matouši?
1: Jo.
0: Jo. Dobře, tak jo, a teď mi řekni ještě, jaká je tvoje nejoblíbenější pohádková postava. Jo.
1: Šípková růženka.
0: Šípková růženka, bezvadný. Mm-hmm. Tak jo, tak já ti, Matouši, děkuju za telefonát. Měj se moc a moc hezky a knihu posílám. Díky, ahoj a krásný den.
1: Děkuju.
0: Tak já jsem rád, že Matouš vysoutěžil dneska tuhle tu knihu, protože je opravdu nádherná. Už se na ně jenom podívat, ten parádní obal a ty nádherné fotografie. Rozhodně stojí za to si ji prohlédnout a pročíst a třeba se něco dozvědět a naučit se fotografovat. Tak to je super. My máme vysoutěženo, soutěžit budeme zase odpoledne v klubu Rádia Junior. Teď už Skety a Jsi z jiný planety.

0: jsme já a ty.
1: A vracíme se do Jičína, města pohádek. Jak už jsem říkal, tak posádka Rádia Junior je tam už od samotného začátku tohoto krásného festivalu. A právě teď nám Adam Kebert prozradí, co už na festivalu zažili a co nás čeká. Zdravím šéfredaktora Rádia Junior. Ahoj Adame.
2: Ahoj Jirko a hezké dobré ráno. Zdravím i holky a kluky.
1: První otázka, jak se spí v pohádkovém městě?
2: Tak já jsem tam byl poprvé, Jirko, minulý rok. To byla taková ta obhlídka, kdy jsme se jeli podívat, jestli do Jičína letos vyrazíme. A je to pohádkové město se vším všudy. Prostě tam se proměníte do světa pohádek.
1: Už si stihnul nějaký program, protože ten program je opravdu nabitý a hlavně i program Rádia Junior, takže máš spoustu jiných starostí, než obhlížet program festivalu. Tak stihl jsi něco?
2: Jirko, já to mám ještě tak. Já to mám malinko komplikované. Já jsem včera hlavně poslouchal a až dneska tam vyrážím s vámi společně. Takže já jsem byl zatím jenom ten posluchač, jako kdybych byl posluchač Rádia Junior. A musím říct, že to znělo strašně hezky, protože včera vysílala Tereza Rašová, ve studiu jsme měli Evu Sinkovičovou a měli jsme spoustu zajímavých hostů právě z festivalu Jičín město pohádek.
1: Dobrá, a co nás čeká dnes?
2: Dneska to bude, myslím si, že zase pro posluchače nebo pro návštěvníky a tímto zvu opravdu všechny rodiče, prarodiče, kteří ještě třeba teď přemýšlí po práci, kam by vyrazili s dětmi, tak určitě pozvánka od nás, od Rádia Junior, Jičín město pohádek. No a co je čeká dnes, tak hlavně to bude odpolední vysílání, protože do Jičína už dorazíš ty s Janou Richterovou, takže o tom určitě pak ještě malinko posluchačům popovídáš. Takže speciální klub Rádia Junior dneska od 17. do 20. hodiny. No a už dneska se třeba mohou návštěvníci těšit na koncert, na pohádkový koncert Adély Křivánkový. Celou tu akci moderuje Klára Nováková. Je to tuším někdy od 16:30 do 16:30 v Jičíně. Takže to je jedna pozvánka. No a pak máme samozřejmě bohatý sobotní program. A to je vaše taková ranní rozhlasová rozcvička. A potom koncert Kája a Bambuláče, který je tam společně právě s Rádiem Junior. A není to všechno, protože Rádio Junior je na místě, chodí tam rozhlasový hajaja, ten skutečný, v jedna ku jedné. A máme tam i stánek Rádia Junior, máme tam různé soutěže, kvízy, máme tam samozřejmě i tým Rádia Junior, takže přijďte za náma, my se s váma určitě rádi potkáme. Třeba si popovídáme o tom, co vás na Rádio Junior baví, nebo třeba nebaví, nebo co vám tam chybí. Takže je to taková ode mě pozvánka pro všechny, kteří plánují výlet do Jičína.
1: Děkujeme za pozvánku. Když se řekne Jičín, co tě napadne?
2: No mě napadne Václav IV. Karuncajs, to je, no a pohádky.
1: Dobře, no a les Řáholec, ten je nedaleko Jičína. Ale vlastně ta skutečná inspirace Václava IV. Jsou Prachovské skály. Tak byl jsi tam? Máš je rád? Máš je prošláplé?

0: české domácnosti.
1: Má šéfredaktor Radia Junior na festivalu ještě nějaké jiné závažnější povinnosti, než jenom řídit to, aby všechno fungovalo tak, jak má?
0: No, těch povinností je tam více samozřejmě, ale je to o tom, aby nám to všechno zafungovalo, aby jsme hezky vysílali a aby za náma přijeli posluchači, aby nám třeba řekli, jak už jsem říkal, co se jim líbí, nelíbí, co jim třeba na Radio Junior postrádají. A já se na to těším, protože to je první náš společný Jičín. V minulosti tam údajně Český rozhlas vysílal a my tam letos budeme poprvé, tak se na to moc těšíme. A doufám, že v příštích letech ke Zlínu a k dalším festivalům právě Jičín přibalíme jako takový ten pohádkový dárek od Radia Junior.
1: Podle čeho se vybírají akce, kde se objeví Radio Junior? Protože akcí je spoustu a tým Radia Junior nezvládne být úplně všude. Tak podle čeho se vybírají tyto akce?
0: Akce se vybírají, Jirko, podle toho, kde, nebo takhle. Řekli jsme si, že nechceme být pražští, že chceme vyrazit do regionu, že se chceme podívat po republice. Tak když máme ten Zlín, tak jsme si říkali, že vyrazíme ještě někam. A opravdu jako vybíráme akce hlavně podle toho, kam místa, kam přijíždí rodiče, prarodiče a hlavně děti, kde je zkrátka strašně moc lidí a kde to je také třeba místo, tak já nechci říkat jenom pohádkové, ale kde to je místo, kde zkrátka lidé přijíždí za dětským obsahem. Jo, a tam si myslím, že Radio by mělo být jakožto dětská stanice.
1: Tak to zní logicky a zajímavě. A ještě se zeptám podtitul toho letošního roku. Hájaja. Jak to vzniklo? Nebo kdo s tím přišel? Ta slovní hříčka.
0: S tím přišel Jičín město pohádek a je to jako háj a já. A my, když jsme to poprvé slyšeli, že oni to mají ten stejný podtitul a že tam mají svého jičínského hájaju, tak jsme si říkali, že to by byla škoda, kdyby jsme jim tam nepřivezli toho našeho hájaju. A udělali společně průvody, udělali společně i různé nápady a další věci, které jsou třeba.
1: Na co se na festivalu nejvíc těšíš?
0: No, na kolektiv Rádia Juniora, na vysílání.
1: Dobře. Tak jo, Adame, děkuju za povídání, těším se, že se brzy uvidíme a těším se na všechny posluchače a návštěvníky festivalu. Díky moc.
0: Taky se těším a všechny srdečně zvu. Měj se hezky, Jirko.
1: Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior, a my jedeme dál.

0: 7 hodin, 28 minut, je tady čas na další zajímavost ve vysílání Rádia Junior a my se něco dozvíme o chrástalu Rogesův. Je to další díl zvídavce s pořadovým číslem 737, tedy 737, tak předávám slovo FC Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady. Tentokrát na základě tipu posluchače Honzíka. Tak se na to pojďme podívat. Říká vám něco jméno chrástal Rogersův? Jde o nejmenšího nelétavého ptáka na světě. Je endemitem poměrně malého ostrova, který nese jméno Nepřístupný. A není to náhoda. Jde o velmi izolovaný ostrov, který se nachází v jižním cípu Atlantského oceánu a je součástí souostroví Tristan da Cunha. Vědce zajímalo, jak se tento ptáček na ostrov, který je starý jen několik milionů let, dostal, když nelétá. Díky nové analýze DNA se ale vše objasnilo. Chrástal Rogersův se jako druh vyvinul celkem nedávno a je potomkem náhodných ptačích návštěvníků ostrova. Schopnost létat pak ztratil postupem času. Na ostrově nežijí žádní predátoři, takže ji zkrátka nepotřeboval. Spadá pod chřástalovité, kteří běžně létají a schopnost létat ztratili jen ti, co ji opravdu nepotřebovali. Pro chřástala je jediným nebezpečím na ostrově nějaký větší druh ptáka, který může ulovit slabšího jedince nebo vyplenit hnízdo svejci. I tak ale žije chřástal Rogersův poměrně poklidný a spokojený život. Váží kolem 35 až 49 gramů a měří maximálně 15 cm. Má hnědé peří, černý zobák i nohy. Zajímavé je, že dospělí jedinci mají výrazně červené oči. A poměrně unikátní je i jeho peří. Je jemné a připomíná spíše srst nebo vlasy. Chřástalové se živí řadou malých bezobratlých živočichů, třeba žížalami, hmyzem a tak dále. A taky některými rostlinami a semeny. Při schánění potravy je chřástal pomalý a rozvážný. Chřástalové tvoří trvalé páry. Páry se pak společně starají o mladé, už od vajíček a chrání si své teritorium. Nejčastěji hnízdí v trsech nejrůznějších trav. Je běžné, že se dvě rodiny potkají na jednom území, pak si své území brání hlasitým trilkováním a někdy se i samci utkají. A to tak, že stojí blízko u sebe a předvádí rituál se skloněnými hlavami. Obecně jde o hlasitý ptačí druh. Při různých příležitostech vydávají konkrétní odlišné zvuky. Chřástal Rogersův žije na území s velmi hustou vegetací a proto je pro něj volání tím nejlepším způsobem komunikace. I přesto, že mu na ostrově zdánlivě nic nehrozí, je považován za zranitelný druh. Jeho populace je totiž velmi malá a pokud by byl na ostrov zavlečen nějaký savčí predátor, třeba kočka nebo krysa, mohli by být všichni chřástalové velmi rychle vyhubeni. Doufejme ale, že se to nestane a budou si na Nepřístupném ostrově žít v klidu a pohodě spoustu let. Holky a kluci, pokud chcete o nejmenším nelétavém ptákovi na světě někomu vyprávět, ale nestihli jste všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, napište mi a třeba se objeví v nějakém z dalších dílů Zvídavce. Tak ahoj!

Vracíme se do Jičína, kde se děti, ale také dospěláci probouzejí do dalšího festivalového dne. No a co vás čeká dnes odpoledne v 17 hodin, odstartuje Klub Rádia Junior s Janou Richterovou a se mnou Jirkou Kohoutem. No a po zprávách a písničce si hnedka v 17 hodin a 10 minut projdeme město. A to ne sami s Janou, ale s Anou Crhovou, což je kurátorka výstavy Háj a já, tedy Háj a já. A projdeme se městem a podíváme se na tu výstavu, která je rozmístěná po celém městě. V 17 hodin 30 minut bude vzkazovna živě, což znamená, že holky a kluci, kteří budou na festivalu, si můžou objednat nějakou písničku, kterou zahrajeme. V 17.40 si pak popovídáme s Aneškou Prokšovou. Ta nám prozradí zajímavosti festivalu. No a v 17.50 si popovídáme s dětmi a podíváme se, co se v konkrétní době na různých místech děje na festivalu. V 18 hodin opět zprávy, v 18.10 nemůže chybět zvídavec. A 18.15 si budeme povídat s významným českým scénografem a loutkařem Robertem Smolíkem. No a v 19 hodin nás pak čeká krásné povídání se zpěvačkou Adélkou Křivánkovou. Tak to je program na dnešní Klub Rádia Junior. Poslouchejte a nebo co by bylo mnohem lepší, přijďte za námi do Jičína, města Pohádek, a pojďte s námi přímo vysílat.

0: Jsme v Jičíně a co říká přímo Václav Čtvrtek o Rumcajsovi?
1: Prostě psal jsem pohádku pro mateří doušku, tak jsem si řekl, no, mohlo by to být o loupežníkovi. Tak jsem napsal tenkrát pohádku, která se jmenuje o tom, jak Rumcajs ukradl kníže pánovi ponožky s erbem. Když potom ovšem přišla televize, chtěla na mě nějaký seriál, tak jsem si říkal, dobrý loupežník je figura vděčná, dá se jí hodně povědět. Tak jsem napsal prvních 13 příběhů o loupežníku Rumcajsovi pro televizi. On zkrátka měl určitý respekt. Všichni ti, kdo nedělali dobře lidem, si museli dát pozor na toho Rumcajse, na loupežníka, který střílel jen tím zeleným žaludem. V Jičíně jsem žil jako malý kluk. Prakticky jsem tam byl celou světovou válku s maminkou, když táta byl někde v Albánii na frontě. Žil jsem tam u dědečka, mám na ten Jičín takové pěkné vzpomínky. Tak když bylo potom třeba toho Rumcajse někam umístit, tak jsem ho tam pěkně posadil do toho lesa Řáholce, tomu Jičínu.
0: A o lesu Řáholci nám Václav Čtvrtek poví po písničce.

ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být.

0: A co říká Václav Čtvrtek o lesu Záholci?
1: V tom ohledu nějak nic není jisté. Já jsem si byl jist, že jsem les Záholec vymyslel, no ale pak jsem přišel do jednoho polesí na návštěvu, tam vedoucí povídá, už jste viděl les Záholec na katastrálním plánu? Já říkám, to jsem neviděl, protože jsem přesvědčen, že jsem si ten les Záholec vymyslel. Přinesl katastrální plán a tam skutečně Záholec. Na tom místě byl dvůr, kde byl zlý, přísný pán a jeho čeleď prostě potřebovala se vyřádit, vyřáholit. Tak chodila do určitého lesa, který potom dostal jméno Záholec. Tedy nevím, ale katastrální plán je katastrální plán. Dá se to vysvětlit i tak, že lesáci bývají lidé žertovní. A takový vedoucí po lesi, já myslím, že má i tu moc, aby nějaký ten remízek nazval Záholec. Tak já abych upřímně řekl, s tím katastrální plán, no ale mám taky své důminky k tomu. Budeme věřit, že skutečně ten les Záholec existoval na odvozeně o to ovšem budeme taky věřit, že tam byl ten loupežník Rumcaj s tou mankou s cipískem, že tam žili v té jeskyni.
0: No, tak jste to slyšeli. Záholec je vymyšlený Václavem Čtvrtkem. Záholec se najednou objevil. No a Záholec, to si také lidé představují, že jsou prachovské skály, protože tam je spoustu roklin a krásných stromů, lesů, krásná příroda a tam bych vás pozval třeba teďka o víkendu, protože bude krásný počasí, možná pár kapek, ale na výlet, jak u

Holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja. Ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Sobotní lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška.

0: 7.55 a teď už Klárka Nováková a její hitparáda.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naši hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Hitparáda už zítra ráno, jak říkala Klárka, v 9 hodin, no ale teď ještě písnička, pak už Čerba na pokračování. No a odpoledne se na vás těšíme s Janou Richterovou 17 hodin v Jičíně, městě Pohádek. No a potom koncert s Klárkou zítra, bohatý program, tak doufám, že se společně uvidíme, že si společně zavysíláme, popovídáme, zablbneme a užijeme si tu pohádkovou atmosféru. V tuto chvíli se od mikrofonu loučí a krásný den přeje Jirka Kohout. Ahoj!

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Tram, tarada, jak se chovat na chodníku?
2: Správně. Takže, než vykročíme na ulici, tak si povíme co.
3: Co? Že z čeho se skládá ulice?
2: Ano. Ulice se tedy skládá z čeho? Urvajs?
1: Z asfaltu, kanálu, kostek.
3: Odhozených papírků.
1: A psího.
2: Hotovo. To by stačilo. Ulice se skládá z chodníku a vozovky. To jsem chtěl slyšet.
3: To chce pan Spejba slyšet.
2: A chodník slouží k čemu?
3: Že aby po něm chodila chodidla.
2: No dobře, no. A tudíž na chodník patří kdo, hurvínku?
1: Ano.
2: No? Chocholouš. Ale houby chocholouš, prosím tě, Maniško. Když chodíš, no. Tak se ti říká jak?
3: Chodka?
2: Šmako, to je dítě, kde jsi to slyšela? Chodka?
3: Na chodku?
2: No dobře, no. Ale když někdo chodí, tak je to hurvajs kdo? Chodec. Šmako, to je...
1: Chodec.
2: No. A ten je povinen co, hurvínku?
1: Chodit, taťoldo.
2: No to se rozumí, že chodit. Jinak by to nebyl chodec.
1: Ale třeba ležec. Nebo sedět, nebo taky lezec, že jo?
2: Ale jak má chodit chodec, se ptám.
3: Hezky.
2: No jistě, že hezky. Ale jak ještě má chodit?
1: Po dvou, tatí.
2: Ale po dvou.
1: Tak po čtyřech.
2: Hurvajs.
3: Hurvínku, i po šesti můžou chodci chodit. Je, pane Spejble.
2: Ale třeba po deseti, ať si chodí chodci po chodníku. Ale mě po pravé straně. Jo?
3: No.
2: Zatímco po silnici musíš chodit, tedy ten chodec musí chodit po straně levé. A to proč, hurvínku?
1: A to proč, taťulínku?
2: Aby ten chodec viděl.
1: Aby viděl, kdo ho zajel.
2: Aby viděl přijíždět protijedoucí vozidlo. A mohl se mu včas uhnout, ty popleto.
3: No. Řeknu, pane Spejble, Horvínek se tohle na chodníku tak popletl, jo? Že šel místo do školy do kina.
1: Mařko!
3: A když jsem ho chtěla otočit a správně nasměrovat do školy, tak mi normálně podrazil nohy.
1: No počkej!
2: No to je hrůza.
3: No to byla hrůza. Měl jste vidět moje kolena.
2: Jak se to chováš, Horvínku?
1: Co já? To bys měl vidět, jak se chová třeba s... Mňoukal.
3: No, nebo kvákal. Ten se chová ještě hůř než mňoukal.
2: Hele, nechte mňoukala kňoukalem.
1: Kvákalem. To byste prve viděl, jak ti dva uhánějí ze školy.
2: A ty ne?
1: Já ani tak ne. To spíš kokrhel.
2: Hele, já jsem včera dobře viděl, jak ty ne. Hnal se za tím kokrhelem přes silnici auto neauto.
1: Já se za ním nehnal.
2: Nelži.
1: Já za ním jen utíkal, abych mu řekl, že aby neutíkal.
2: Neutíkal. Utíkali jste oba. A mě jste přitom srazili na zem.
1: Doopravdy.
2: No jen se podívej.
1: No.
2: No čista jste mi pošlapali límeček u košile.
3: Že dočista, jo. Takové špíny. No fuj, pane Spejble, vy teda vypadáte.
2: Ale ještě mě pomlouvej, Máničko.
3: No vás pomlouvat nebudu. To spíš rozprsklovou. Tu ano. Hele, já šla po okraji chodníku a ona do mě schválně tak strčila, že jsem málem spadla pod motorku, co jela kolem.
2: No to je hrůza.
3: Že ano.
2: Taková věc zaslouží potrestání.
3: Že ano.
1: Však já taky rozprsklovou potrestal, tatí.
3: To ano.
2: Jak?
1: Hodil jsem jí za límec dešťovku a ona tak letěla domů žalovat, že předhonila i tu motorku, tatí.
2: Že ty trestáš za zlobení nějakou vyprsklovou?
3: Rozprsklovou.
2: A přitom máš sám máslo na hlavě.
1: Ano? Kde? Ukáž.
2: Ale prosím tě, to se jen tak říká. Jak se chováš ty?
1: Dobře.
2: Ale neříkej.
1: Říkám.
2: A co ty kotrmelce na školním zábradlí dneska ráno? A? Autům pěkně před nosem. Taková neopatrnost.
1: Auto nemá nos.
2: Hele, nezamlouvej to. Dobře víš, jak to myslím.
1: No,
2: tak vysyp, co jsi tam vyváděl.
1: Připravoval jsem se na hodinu.
2: Kotrmelcema na zábradlí?
1: Ano, my jsme měli mít tělocvik a já se bál, že budu vyvolaný z hrazdy. Tak jsem si to...
2: Dost, už dost. Zábradlí před školou není hrazda. Seděli jste tam všichni jako nějaké slepice v kurníku.
1: Všichni ne. Karásek tam neseděl. Ten si kopal na chodníku s míčem.
3: Co patří Flanderkovi?
2: A nejde o to, jestli patří Karáskovi nebo Vonáskovi.
1: Flanderkovi.
2: Ja, no dobře, no tak Flanderkovi. Ale jde o to, že míč na ulici nepatří. Ohrožuje bezpečnost chodců i aut na silnici, ne?
1: Kor, když Karásek kope jako ponocnej, že jo?
2: Ale to je úplně jedno. Jak kope? Ale přeci je důležité vědět, že chodník není hřiště. Chodník je určen pro chodce.
1: Jo.
2: Na něm se chodí slušně a nepřekáží se ostatním chodcům.
3: No, jenže to se řekne, nepřekáží. Ale co když nás jde víc? Rozprsklová, kvákál, smňoukálem a ještě i my dva?
2: No tak nesmíte zabrat celý chodník pro sebe, že ano? Ale musíte jít pěkně, takhle čop, za sebou.
3: A držet se za provázek, jako nějaká materská školka, že jo?
2: No počkej, ani nehyněj se tomu. Musíte se ohlížet na to, že po chodníku chodí i ostatní lidé. Jo? A navíc, když budete hloupnout a strkat se, tak spadnete na vozovku, pojede auto a bude po legraci. A pozor! I na chodníku se můžeme setkat s autem. No, co tak koukáte? A to na cestě kam?
3: Do školy.
2: Ale ne.
1: Tak do cukrárny, tati.
2: Co by dělalo auto v cukrárně?
1: Jaké auto? Já půjdu do cukrárny.
2: Ale kam jdeš ty, to je mně jedno.
1: Neříkej. To je tedy velký rozdíl, jestli půjdu do školy nebo do cukrárny, ne?
2: Hurvínku, už jsem řekl, že o tobě nemluvím.
1: Ne?
2: Já se vám pokouším vysvětlit, že musíte i na chodníku dávat pozor na auto, které vjede na chodník při cestě z garáže, na dvůr nebo třeba na staveniště a tak.
1: Jo.
2: I když to je spíš výjimka. V zásadě platí, že vozovka patří vozidlům a chodník, no.
3: Chodník chodcům.
2: No.
3: No.
1: A co když pojedu na kolobrndě, ha?
2: Na kolobrndě si sice jezdí po chodníku a ne po vozovce, ale pěkně pomalu a opatrně.
1: A můžu na chodníku jezdit na saních?
2: Počkej, co? Na saních? No, sáňkovat se smí přeci jen na vyhrazených místech, ne na ulici. Ještě bys někoho poranil.
3: No jo, a jak na to vyhrazené místo tedy dojede, když tam pojede? To má jet po vozovce.
2: Jen to ne. Na saních nesmíš na silnici, ale pěkně opatrně je táhnout za sebou po ulici.
1: A co když ty sáně táhne náš pes Žerik?
2: No tak sedí na kopec.
1: A když ty sáně táhne 9 psů?
2: Tak ať jedou na Aljašku a už to nech. Teď se vydáme na cestu do školy.
1: Je, taťulo, co mi to děláš? Vždyť jsem teprve před chvilkou ze školy přišel.
2: Ale jo, prosím tě, já to myslím obrazně. Jen jako. Chápeš?
1: No, když je to jen jako,
4: Tak to já jdu.
3: To já taky, jen si skočím pro kabát, jo?
2: Nikam nechoďte, děti, když říkám jako, tak nevystrčíme z domu ani nos. Takže?
0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: patří.
1: Zbytky ovoce a zeleniny patří do hnědé popelnice.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: One, two, one, two, three, four. Sotva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Vyčně zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít pozdějc spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prak?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem

0: Můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: Kitty von Schatte.
1: 1, 2, 3.
2: Jo, bagr má lžíci, přece aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. Aje. O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. Aje.
1: Aje.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

0: V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním tou snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
3: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: taky. Ahoj kluci, vítejte v Méteri. Ušou nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi.
2: Kdo to je?
0: To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
1: Fakt jo, zrovna tu jeden bonbon mám, tak to vyzkouším. Tu máš, pane slone.
0: Vidíš, ono to i funguje. Já jsem ti chtěl jen říct svou oblíbenou říkanku o slonovi.
1: No ano, moc se mi líbila. Tak co kdybychom si ji ještě zopakovali?
0: Jasně, holky a kluci ji možná znají ze své školky. A jestli ne, tak se ji určitě rádi naučí. Tak pozor, Jani, schválně trošku pomaleji. To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
2: Je, to se chci naučit taky, pojď ještě jednou.
0: To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
1: Je. To je moc hezká říkanka. A teď už mi konečně našeho hosta představíš?
0: No jistě. Pana slona Oliho jsem pozval já, jo, to je slon Oli. Říkal jsem si, že když už mi všichni pořád říkají, že mám stejně velké uši jako slon, tak jsem si říkal, že by bylo fajn je poměřit.
1: No dobře, a na co jsi přišel?
0: No, že slon má daleko větší uši než já.
2: A já mám zase o dost menší uši než ty. A víš, co ještě?
0: No, co pak?
1: Dáme si teď jednu pěknou sloní písničku, když už tu máme tu sloní návštěvu.
0: Jo, to je nápad. Ušounova písnička.
3: Tuhle jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

medově matce, že masloviny na zahrádce, řekla, že to ví, že jsou fejkoví.

ta situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chovány.

tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce, řekla to se ví,

0: víc jako plus, je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které dneska Ušoun pozval slona, aby si s ním mohl poměřit uši.
2: Jo, jen jsem v tom chtěl mít prostě jasno.
1: Dobře, dobře, tak už to víš. A malé, větší a největší budeme poznávat i v našem dnešním úkolu.
2: Jo, to je bezva nápad. Ušounův úkol.
1: Tak, holky a kluci, já nejdřív řeknu tři věci a vy s Ušounem pak řeknete, která je malá, která větší a která největší.
2: No dobře, dobře, to se těším. Tak jsme připraveni.
1: Tak pozor. Hrneček, dům a skříň.
2: No počkat, my řekneme určitě správné pořadí, protože jsme šikovní. Tak pozor, holky a kluci, tak 3, 2, 1. Hrneček je malý, skříň je větší a dům je největší.
1: Super, to bylo správně. A teď si dáme zvířátka. Zajíc, veverka a slon.
2: No to je tak jasné, my ti to řekneme v pořadí od nejmenšího k největšímu. Tak pozor. 3, 2, 1. Veverka je malá, zajíc je větší a slon je největší.
1: Jo. No výborně. A do třetice všeho dobrého. Dopravní prostředky. Koloběžka, vlak a auto.
2: No tak to už taky hned víme. Pozor. 3, 2, 1. Koloběžka je malá. Auto je větší než koloběžka a ze všech největší je ten vlak. Jojo, vlak je největší.
1: Perfektní, Ušounku. Dnešní úkol jste s kamarády zase zvládli na jedničku.
2: Cože, co? Jo, jasně, Olí, no jo, jo, jo, jo. Jani, Olí říká, že bychom si za ten pěkně splněný úkol zasloužili další super sloní písničku.
1: No tak když je to přání našeho hosta, prosím, tady je další sloní.
2: Jo.

friky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: Schválně hádej, proč má slon ve předu dva dlouhý kole. Aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: Kde byl a je stále na návštěvě slon Olí.
1: Přišel si s Ušounem poměřit uši a moc se mu tady u nás v pohádkové školce líbí.
2: A my se o něm dozvídáme i víc věcí, než jen to, že má větší uši než já.
1: Jako třeba?
2: No, jako třeba, že existují tři druhy slonů. Slon indický, slon africký a pak ještě slon pralesní. No a ti všichni mají větší ušiska než já.
1: No a mají chobot, kterým zvednou i strom. Takovou mají v chobotu sílu.
2: A sloní miminka mají 100 kilo. To znamená, že třeba jako váš tatínek a vy, když si spolu stoupnete na váhu a možná ještě o něco víc.
1: Páni, a to je teprve sloní miminko. Velcí sloni váží třeba jako všichni obyvatelé vašeho domu.
2: No ano, ano. Hele, Jani, mohli bychom teď pustit Olímu pohádku? Já jsem mu ji totiž předtím slíbil, víš?
1: No, sliby se plnit musí, to je jednou jasné.
2: Jo, to se mi ulevilo. Děkujeme, děkujeme. Ušounova pohádka.
3: Kašpárkův výlet.
4: Uf. Konečně se mi podařilo utéct. Tolik let s čertem a králem v jedný vitríně. Už to fakt tělo trochu vzduchu. Teda lidi, jak já se nudil. Pořád jsem si představoval svět venku, jaká je tam zábava, alegrace, no a taky nějakou tu krasavici, se kterou bych se mohl oženit. A teď to všechno konečně poznám. Hurá! Jen kdyby mě někdo dovez do centra města, abych se nemusel táhnout sám po silnici. Mám úplně zdřevěnělý nohy.
5: Mami, co se děje?
6: Klid, něco tam leží. Počkej tady, kouknu se. Je to loutka. Kašpárek. Chceš si ho nechat?
5: Jasně. Aspoň to s Barčou nebudem sami. Je teda trochu opelichanej, ale ve škole žádná holka nic podobného nemá.
7: Tak, tady si sedni, vedle mojí panenky a můžete si spolu třeba povídat.
4: Ahoj, Barčo. Páni, ty jsi hezká. Máš tak dlouhé vlasy. Na slunci se určitě krásně lesknou. A červená šaty ti moc sluší a ty zlaté střevíčky, nádhera. Ale jsi hrozně houbená. Umíš ty vůbec mluvit?
5: Ne.
4: A? No a co bylo tohle? Hele, řeknu ti vtip z muzea, jo? Utekl jsem, víš?
8: Smát se nebudu. Ze smíchu jsou vrásky. Krom toho mě nějaké zatuchlé muzeum rozhodně nezajímá. Mám ráda módní přehlídky a malovátka na obličej.
4: Ale já bych si chtěl jen povídat.
8: To tak. Dej mi pokoj, ty trapnej smraďochu.
4: S tebou teda není žádná legrace. To s čertem u nás ve vitríně byla větší zábava.
5: Jsme doma, vystupujem.
4: Ne. Tady já doma nejsem. A nikdy nebudu. Schovám si pěkně za roh. Tak. A šup domů. To je zajímavý, že teď mě nic nebolí. A běžím úplně snadno. V dálce vidím muzeum. Jupí! Už abych byl zase zpátky za sklem. A se všemi si pořádně popovídal, jak já se na ně těším. No jo, doma je prostě doma. A přísahám, že příštích 50 let se z našeho pokoje rozhodně nehnu. Tak čau, děti. A přijďte se na nás někdy podívat do muzea loutek. Bude nám spolu veselo.
2: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ošaunovou pohádkovou školku.
1: Dneska je v naší pohádkové školce trošku narváno. Ne, že by tady bylo hodně lidí nebo zvířátek, ale je tu jedno obrovské velké zvíře.
2: Jo, slon jménem Olí. Ano, holky a kluci, Olí vás zdraví. A my se teď s Olím pěkně zacvičíme. Holky a kluci, tak Olí říkal, ani náhodou. Cvičení prý nemá rád.
1: A už odchází a mává nám na rozloučenou chobotem.
2: No to jsem tedy nevěděl, že sloni neradi cvičí.
1: No možná ostatní sloni ano. Vždyť víš, ani lidi nejsou stejní. Ani strašidýlka nejsou všechna stejná.
2: No jo. Já jsem se tak těšil. Ale možná, že dobře, že tady s náma necvičil, protože by nám to tady všechno zboural.
1: No, to máš pravdu, Ušoune. Tak si dáme sloní cvičení bez slona.
2: Tak jo, holky a kluci, přidáte se, jo? Ušounovo cvičení. Tak pěkně si uděláme z ručiček chobot.
1: Jednou rukou se chytíme za nos a druhou provlékneme tím obloučkem, který dělá ta ruka, co drží nos.
2: Jo, super. A teď se projdeme jako slon a kýveme chobotem, tedy tou rukou, co je prostrčená tím okýnkem, ze strany na stranu.
1: A můžete jít pěkně pomalu a stěžka a dupejte jako slon. A pojďte, obejdeme tak celou školku nebo třeba dvakrát obývák.
2: Tak a teď si dejte pěkně ruce k hlavičce a ukážeme si, jak velké má uši Jana. Děláme vedle hlavy takové malé obloučky, protože Jana má oušánka, maličkatá slušivá.
1: Jako hrníček. A teď uděláme větší obloučky a pěkně ukazujeme, jak velké má uši Ušoun.
2: Ano, taky pěkně slušivá ušiska. Jo, a nakonec děláme obří oblouky, protože ukazujeme sloní velikonanánské uši.
1: Tak, paráda, zase jsme si skvěle zacvičili a odměníme se písničkou.
2: Jsem s ní.

0: si posloucháte mou, tedy Ušounovou pohádkovou školku.
1: A teď už tady na nás čeká dnešní zvuková hádanka.
0: No šup sem s ní. Ušounova hádanka.
1: Dneska jsme tu měli na návštěvě slona, takže obrovské zvíře.
0: Ano, byl tu slon Olí, co nerad cvičí.
1: A teď si poslechneme dvě malá zvířátka.
0: A my pak zase najednou řekneme, koho slyšíme. Jo, kamarádi? Tak, holky a kluci, my to víme, že ano. Tak pozor, 3, 2, 1, myška.
1: Výborně. A teď ještě, jak si poradíte s druhým, ještě menším zvířátkem?
0: No to je úplně jasné. Bz, bz, bz. 3, 2, 1, komár.
1: Páni, holky a kluci, vy jste prostě jedničky. A ty Ušoune samozřejmě taky, ale... Teď už se musíme pomalu loučit.
0: Ještě předtím si ale zopakujeme tu suprátskou úžasnou bomba, úžasňáckovatou říkanku o slonovi, kterou jsme se dneska naučili, co?
1: Bezva nápad.
0: Tak pozor. To je on, malý slon, co se učí na trombon. Zatroubí, když dáš bonbon. Už vás, holky a kluci, jen moc prosíme o obrázky. Prosím, prosím, prosím.
1: Dneska nám namalujte slona.
0: A nebo naopak úplně malinkaté zvířátečičinko. A nebo slona a malé zvířátečko taky.
1: A nebo úplně malého slona. A potom stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na sloní adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Však oni už budou vědět, jak to mají udělat.
0: Jo. A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš ušatec Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Jde si slon pro diplom. O slonovi, který bude panem doktorem.
0: Jo, tu mi.

radost, vždyť prcem ho za každou pitomost. A on jenom smutně stáhnul chvost. Tak pochopte, že mám na sebe zlost, třeba naskočil k Family Frost.

0: Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Minutové zprávy.
1: Zabezpečení venkovního výběhu pro šimpanze v safari parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku otestoval horolezec, mnohonásobný mistr České republiky v lezení na obtížnost a v boulderingu Martin Stráník měl na žádost zoologů zjistit, zda by šimpanz dokázal z nově upraveného výběhu utéct. Chovatelé zřejmě zabezpečení vymysleli dobře, protože Stráník z expozice neunikl. Fotbalisté Slávie domácím zápasem proti Lencu neukončili dlouhé čekání na vítězství v základní části Ligy mistrů. Vytoužené vítězství po 19 letech hráčům Slávie uniklo v nastaveném čase druhého poločasu, kdy hostující Lenc otočilo zápas 2-3. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 12.

0: někde státu jsou zas kluci. Utaj to tatuldo, utaj! Utaj to tatuldo, utaj!
1: Posloucháš Rádio Junior.

roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Ahoj, od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
2: No, a o čem to bude?
1: O blechách.
2: Cože? Nespletla ses?
1: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
2: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
1: Viď? Já taky.
2: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
1: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
2: Dobrou noc. A ať tě blechy štípou celou noc.
1: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoct.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

šupidupidu, razvacejeru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.
2: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

0: Minutové zprávy.
1: Zabezpečení venkovního výběhu pro šimpanze v safari parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku otestoval horolezec, mnohonásobný mistr České republiky v lezení na obtížnost a v boulderingu Martin Stráník měl na žádost zoologů zjistit, zda by šimpanz dokázal z nově upraveného výběhu utéct. Chovatelé zřejmě zabezpečení vymysleli dobře, protože Stráník z expozice neunikl. Fotbalisté Slavie domácím zápasem proti Lencu neukončili dlouhé čekání na vítězství v základní části Ligy mistrů. Vytoužené vítězství po 19 letech hráčům Slavie uniklo v nastaveném čase druhého poločasu, kdy hostující Lenc otočilo zápas 2-3. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 12.

0: Rádio Junior.
1: Zapomenem na zlý, dnes necháme být všechny pravý.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde časky na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Věděli jste, že koza, kohout a pes mohou být nenahraditelnými pomocníky? Jestli ano, tak určitě znáte pohádku Zvířátka a Petrovští. A jestli ji neznáte, tak ji tu pro vás máme právě teď. Napsala Jindřiška Netrestová, režie se v roce 2015 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají Aleš Procházka, Jaroslav Šmíd, Michal Zelenka, Tomáš Tepfr a další.

0: se vzhůru.
1: Pomoc. Loupežníci.
2: Peníze sem.
3: Vítej, kamaráde, v Petrovském Hvozdě. Dobře si nám poradil? Tady je tvůj podíl z poslední loupeže.
4: Ukaž. Jo. Pořádek dělá, přátelé.
3: Neseš nové zprávy?
4: Potřebuju od vás službičku, kamarádi. A jako vždycky ani vy nepřijdete zkrátka.
3: To se mi líbí.
2: Tak povídej.
4: Jeden chalupník z naší vesnice si ode mě pronajal políčko. Ale peníze, že nemá. Prý až prodá úrodu. No, a já, dobrák stará, proč bych nedal na dluh, že?
2: Dobrák.
3: Kudličko.
4: Povídám mu. Sousede, to víš, že to pro tebe udělám. A rád. No, zkrátka mám políčeno na jeho chalupu. Je to taková pastouška na spadnutí a stojí kousek od mého statku. Dělám jen ostudu. Zbourám ji a statek rozšířím. To by v tom byl čert, aby se mi to nepovedlo.
2: Čert? Kde?
4: Užere tě svědomí, kudličko, že se tak bojíš?
2: O čertech nemluv, sedláku. Přináší to smůlu.
4: No, už mlčím.
3: A co chceš od nás?
4: Zrovna dneska šel ten chalupník na trh prodat úrodu.
3: Aha. A ty potřebuješ, aby peníze, co utrží, nedonesl domů.
4: Přesně tak.
3: Na nás se můžeš spolehnout. Jakože se Petrovský jmenuju.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze.
4: Moment. A tamhle ten je kdo?
5: Já jsem Janek.
3: Patří k nám.
4: Tak proč mlčel? Proč se k vám nepřidal při loupežnickém pokřiku?
3: Je nové.
4: Ty hlupáku, může nás prozradit, co když ho nastrčili drábové?
2: Neboj se, nic neprozradí, utekl z vojny.
6: Jestli se dostane vojákům nebo drábům do pazour, bude viset.
3: Kudličko.
4: Pojď sem, Janku.
5: Co si přejete, pane?
4: Tak ty jsi vojenský zběh. A nelžeš.
5: Nestrkejte do mě.
4: Dezertér. Zbavěnec.
5: Au! Jestli do mě ještě jednou strčíte, tak...
7: Ale. Snad se nechceš prát, Janku.
2: No.
4: Pořádná rána holí do žeber ho naučí, kdo tady rozkazuje. Dej si na mě pozor.
2: To by stačilo, sedláku.
3: Janek dneska dostane příležitost ukázat, jestli si zaslouží být v Petrovského bandě, nebo ne.
0: Peníze nebo život.
2: Sakra, utíká.
0: Kudličko, Janku, chyťte ho.
8: Běží k pasece.
0: Honem, nesmí nám utéct.
8: Nadběhnu mu.
2: A máme tě. Už nám neutečeš.
0: Ruce vzhůru.
2: Peníze sem.
9: Jsem chudý člověk. Prosím, mějte slitování.
0: No tak, bude to.
9: Tady.
3: To je všechno?
9: Víc opravdu nemám.
0: Prohledej ho, Janku.
2: Přidržím ho.
5: Jedna kapsa prázdná, druhá děravá.
2: Tak, necukej se, pan táto.
5: Tady. Stuhy do vlasu.
9: Ale...
5: Podívejte.
3: Hlupáku, k čemu nám budou stuhy do vlasu? Leda by si je tady kudlička uvázal do vousu. Zahoď je.
5: Dobrá.
3: Uhni, Janku. Prohledám ho sám. A podívejme se. Pak, že víc to... nemá.
9: Je to jen pár měďáků. Kupoval jsem stuhy pro svou dceru Teresku, ani jsem si neuvědomil, že jsem je dal do kapsy.
3: Petrovského banda tady není, prosím.
9: Prosím, věřte mi, nechtěl jsem vás oklamat.
3: Už se stalo. Janku, skonči to s ním.
9: Ne.
5: Já?
3: Jo, ty. Ať se ukáže, jestli si zasloužíš být v Petrovského bandě. A my jdeme.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem.
5: Tak, co s tebou, pan táto?
9: Prosím, nezabíjej mě.
5: Ale já musím. Neslyšel jsi Petrovského?
9: Moje Tereska zůstane na světě úplně sama. podívej na tu stuhu, co jsi zahodil. Je krásná, nemyslíš? Tereska má stejně modré oči.
10: Teresko můj.
5: Petrovský má pravdu. Asi jsem vážně hlupák. Ale zabít.
9: Cože? Neumíš mířit nebo...
5: Zabít já nedokážu. Honem uteč. No tak.
9: Opravdu?
5: Tak zmiz. Běž za tou svojí Tereskou, než si to rozmyslím. Až se Petrovský dozví, že jsem tě nechal jít, bude se mnou konec.
9: Děkuji ti. A hodně štěstí.
5: To si to dopracoval, Janku. Vojenský zběh, loupežník a málem i vrah. Co by tomu řekla chudák nebožka máma? Škoda, že na mě žádná Tereska ve světě nečeká. Co by si taky počala s takovým, jako jsem já? Aha, druhá stuha tu zůstala. Stejně modrá jako Terezčiny oči. Nechám si ji. Třeba mi přinese štěstí.

Bročku! Bročku, tu máš. Dej si. Koza. Koza. Lucko. Podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička je dobrá, víš?

0: Trháči, ty tady vyspáváš a přitom už dávno bylo poledne. Tomáš, zobej zrníčka. Ach, bročku, kdybys jen věděl...
1: Neboj se, Teresko, všechno dobře dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí dluh a zase bude dobře.
0: Někdy mám pocit, že mi rozumíš.
1: Já ti rozumím, Teresko. Všechna zvířátka rozumí lidské řeči. To lidé nerozumí nám.
0: Bročku, ty můj bročku. Je, tatínku.
2: Teresko.
0: Co se stalo? Neprodal jsi dost?
2: Prodal jsem všechno a za dobrou cenu. Ale cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci.
0: Petrovští?
2: Všechno mi vzali, Teresko. Měl jsem štěstí, že tam s nimi byl takový mladý Janek, mu říkali. Ten mě nechal jít. Nebýt jeho, tak...
0: Hlavně, že se zvrátil. Je, nechci ani pomyslet na to, co se mohlo stát.
2: Jsi hodná, Teresko. Počkej, něco pro tebe mám.
0: Stuha do vlasů.
2: Koupil jsem dvě, ale ta druhá zůstala někde v lese.
0: Tak budu nosit jenom jednu. Třeba se ta druhá někdy najde. Děkuji, tatínku.
3: Zdravím, pan táto.
2: Dobrý den, sousede.
4: Jménem zákona...
2: Pane Drábe.
3: Přivedl jsem si svědka. Tak, jak se vede, pan táto? Jedeš? Jedeš, psisko špinavý?
0: Bročku, ticho, to nesmíš.
3: Hlídej si ho, nebo o něj přerazím hůl. Konec legrace, pan táto. Máš peníze na splacení dluhu?
2: Nemám. Cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci a všechno mi vzali.
3: Smůla. Když nemáš peníze, chalupa je moje.
2: Mějte slitování, sousedé. Kam se podějeme?
3: A jak říkám, zaplať, nebo půjdete po žebrotě. Co, Drábe?
4: Je mi líto, pan táto. Tady v dlužním úpisu stojí, že k dnešnímu dni splatíte dluh, jinak vaše chalupa i majetek připadne jménem zákona, tady sedlákovi.
0: Se nestydíte, pane Drábe, pomáhat takovému vydřiduchovi. Raději byste měl vyhnat z Petrovského hvozdu loupežníky, aby se tam poctivý člověk nemusel bát.
3: Dávej si pozor na pusu, holka, nebo skončíš v obecní šatlavě.
2: A vždyť má Tereska pravdu. Pro pár měďáků, co jsem měl v kapse, by mě zprovodili ze světa.
4: I na loupežníky dojde, ale teď mám na práci něco jiného.
3: Přesně tak. Koukejte se pakovat, ať už vás tady nevidím. Chalupa je na spadnutí, tu nechám zbourat. Psa nadarmo živit nebudu, bez tak má prašivinu.
5: Já? A prašivinu?
3: Ale koza a kohoutek budou k užitku. Pojď ke mně, kokrháči, neboj se.
5: Proč se pryč?
3: Však já ti přistihnu, křidílka. No, tak. Pěkná koza.
6: Nebo tě potrkám.
3: Mám toho tak akorát dost. Počkejte, jak s vámi zatočím.
7: Utíkejme, kamarádi.
3: Skončíte na pekáči.
6: Myslíme.
3: Oni prchají. No tak Drábe, nestuj a střílej.
4: No honit zvířata nemám v popisu práce.
3: Chytím si je sám.
4: Teď sem. Pusťte, to je proti předpisům.
3: No, dej mi.
4: Ale to nejde.
3: To, co by to nešlo. Ha, ha.
4: A mám jí. Vraťte mi tu pušku jménem zákona.
3: Stůjte, daleko stejně neutečete. Jen počkejte, až vás chytí.
4: Viděl jste to, pan táto?
2: No ano, na vlastní oči.
4: Malé mě střelil, to je proti předpisům. Musím za ním. Počkejte, sedláku, stůjte jménem zákona.
2: Být vámi, vzal bych si vojenskou posilu.
7: To bylo ovo.
8: Možná i opeříčko.
6: A co teď? Kam půjdeme? Přeci nezůstaneme tady v tom Petrovském hvozdu.
7: Nezůstaneme.
8: Mám nápad. Půjdeme do města a budeme se živit muzikou. Já budu zpívat.
6: bubnovat. Ne, a já bubnovat.
1: A co já? Na nic nehraju. Zpívám falešně.
6: Ty budeš vybírat peníze. Však to s lidmi umíš.
8: Uděláš psí oči a peníze se jen posypou.
1: To by šlo. A vydělané peníze dáme Teresce a tatínkovi.
8: A koupíme jim novou chalupu.
6: A budeme si spokojeně žít.
1: Jo, ale nejdřív se musíme dostat z Petrovského hvozdu. Stmívá se.
8: Vlétnu na strom a podívám se, kudy dál.
1: Čumuchám, čumuchám, tak co?
8: Tamhle, vidím světýlko.
1: Sejla, pokrátí, honem dolů a mizíme.

0: Matky moje.
1: Dobře, abys neřekl, že jsem škrt, tak tady máš ještě jeden dukát. Dík.
2: A co já?
1: Chytej.
2: Mizerný měďák.
1: Zdá se ti to málo?
2: No to bych řekl.
1: Když se ti to nelíbí, tak táhni, odkud jsi přišel.
2: Já myslel, že se budeme dělit rovným dílem.
1: Tak to si myslel špatně.
2: Čerta by vás...
1: Ticho! Nebo ho přivoláš. Radši se seber a běž nazbírat dřevo na otop.
2: Na to jsem vám dobrý.
3: Sedlák měl pravdu. S tím Jankem budou potíže. Musíme se ho zbavit.
4: Myslíš jako zakroutit mu krkem?
3: Přesně tak.
5: Stát! Podívejte! Chaloupka! A uvnitř se svítí!
6: Vždyť jsem říkal, že vidím světlko! Kdo pak tam asi byl?
7: Tak hluboko v lese můžou bydlet jen loupežnice. Čumchám, že nebudou daleko.
5: Nakouknu do chýše oknem.
6: Počkej, já chci vidět taky. Vyskočím ti na záda.
7: A já taky.
5: Ne, dávejte pozor. Ne, udržím se, ne.
8: Samotnej Lucifer!
9: Rychle pryč, nebo nás odnese do pekla!
8: Čert! Pomoc! Pomoc!
9: Čert! Kudličko, utíkej! Čert!
7: To byly petruchy!
6: Mysleli si, že si pro ně přišel? Čert! Přespíme v jejich chatrči?
5: No, bude to bezpečnější, než zůstat v lese. A zítra půjdeme dál.
6: A co když se loupežníci vrátí?
7: Nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat.
10: Kde jsi? Táto! Au, to jsem si dala.
2: Holka nerozumná. Neublížila jsi?
10: Fuj, ty jsi mě polekal.
2: Promiň, stalo se ti něco?
10: Ne, nic mi není.
2: Dobře. A co pak děláš touhle dobou v Petrovském hvozdě? Už je noc? Měla bys být doma a neběhat po lese.
10: Já... Šli jsme s tatínkem hledat naše zvířata. Ale v té tmě se mi ztratil i on. Sukně se mi zamotala do ostružení.
2: Pomůžu ti tátu najít.
10: Ano.
2: Co bych taky neudělal pro takovou holku copatou. Co má jen jednu stuhu? Kde jsi ztratila tu druhou?
10: Neztratila. Zůstala někde v lese, když tatínka přepadli loupežníci. Právě tady v Petrovském hvozdu. Co budu dělat? Domů se vrátit nemůžu. Chalupu nám vzal sedlák a... Teď se mi ztratil i tatínek.
2: Tresko, já...
10: Ty mě znáš?
2: Znám. Já jsem... Víš, já...
10: No co?
2: Já...
10: Ty jsi loupežník?
2: No, jsem, Tresko. Já napravím, co jsem způsobil, slibuju. Podívej se na mě, Tresko. Já jsem Janek. Obyčejný Janek, já ti neublížím.
10: To ty jsi nechal tatínka jít?
2: Víš, nebýval jsem vždycky loupežník. Do naší vsi přišli verbíři. Kdo před nimi neutekl, toho odvedli na vojnu. Já žil jenom s mámou. Byla nemocná, nemohl se mi tam nechat a utéct. Máma verbíře marně prosila, aby mě neodváděli, ale neměli slitování.
10: A jak ses dostal až sem?
2: Prosil jsem našeho kapitána, aby mě pustil za mámou.

0: To je mi líto, Janku.
1: Doma jsem zůstat nemohl. Kdyby mě tam našli vojáci, byl by se mnou konec. A pak jsem potkal Petrovského. Teresko, kdybych jen tušil, kam mě to dovede.
2: Čer, zakrať se, kdo můžeš, Petrovský, pomoct, kde jsi?
3: Kuničko, neutíkej!
2: Zakrať se, kdo můžeš,
3: na někdo se narazí!
1: To jsou loupežníci, musíme pryč, poběž, Teresko!
4: Janek, stůj nebo střelím.
1: Kurličko, neblázni.
4: Dej sem svoji bambitku a žádný hlouposti, nebo to schytá tady slečinka.
1: Tady je, ale pamatuj si, ještě toho budeš litovat.
4: To sotva.
3: Kurličko, kde jsi?
4: Tady, na pasece, pojď sem honem.
3: Už jdu.
4: Podívej, na koho jsem narazil.
5: Au, nechte mě.
0: Tatínku.
5: Teresko.
4: A podívej, na koho jsem natrefil já.
1: Nestakej do mě, ty.
6: Janek. Nařídil jsem, aby se z chalupníka zbavil a ty jsi ho nechal jít. Poslal jsem tě pro dřevo, ale jak vidím, místo toho si zdal v lese do stajničko. To tě bude stát život, holenku. Ale panenka, je to pěkná. Jen co je pravda.
0: Au, pusťte, to bolí.
1: Zkusí něco udělat a zlámu ti ruce.
5: Nesahejte na ní, slyšíte?
4: Ani hnout nebo střelím.
6: Tak.
0: Tomáš.
4: Au, ty zmi.
5: Stůj.
0: Ani mě nenapadne.
5: Utíkej, Teresko, utíkej. A přiveď dráby.
4: Kudličko, honem za ní. Musíš jí chytit, jinak nás prozradí.
7: Já už běžím.
8: Ale kampak, Teresko.
0: Loupežníci, sousede sedláku. Musíme pro dráby.
8: No, tak jen hezky pojď se mnou, Teresko.
0: To ne.
4: Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout.
8: Už nefrnkne.
0: Cože? Vy patříte k loupežníkům. Počkejte, až se to dozví drábové.
8: Ty jim to už nepovíš. A tvůj tatík taky ne. O to se postarám.
5: To vám neprojde, sedláku.
8: Ticho! Petrovský, Kudličko, neviděli jste tady psa, kozu a kohouta už? V jakou dobu je honím po lese?
6: Teď zapomeň na zvířata. Janek dělá potíže. Měl si recht, musíme se ho zbavit. A tady pan táty taky. Žádný svědky nepotřebujeme.
8: A co s Tereskou?
6: Prodáme ji do Orientu. Za takovou panenku dostaneme pěkných pár zlaťáků.
0: To nemůžete.
6: Sedláku, tady máš pro vás a pořádně jí sváš.
0: Ne.
6: Aby nemohla zase uletět.
0: Au, ne, pusťte mě.
1: Oni ty.
5: Sousede, tohle přeci neuděláte.
4: Tak dost. Konec srandy.
6: Kudličko, ty střílej na starýho. Já si beru na mušku Janka. Pak se vrátíme do chalupy, vezmeme peníze a zmizíme.
4: Ale co čert?
6: Čert už bude dávno pryč. Mysli na peníze. Chceš je tam nechat a utíct?
4: A co ten pekelný jakot? Samotný Lucifer se usadil v naší chýši.
0: Počkejte, za tohle půjdete všichni do pekla.
4: Slyšíš to? Odnese nás do pekla.
8: No tak už střílejte, Petrovský.
0: On si vás čert najde. Všechny tři.
4: Cože?
1: Pan táto, loupežníci se nedívají. Utíkáme. Rychle za mnou.
8: Vy hňupové, kam čumíte? Janek s pan tátou zdrhají.
4: Sakra!
0: Ne, nestřílejte.

0: Už po druhé si mi Janku zachránil život. Ale co bude s Tereskou? Přece ji nenecháme loupežníkům.
1: Žádný strach. Teresku zachráníme.
0: Ale jak? Kdo ví, kam ji odvlečou?
1: Přímo sem, pan táto. Podívejte. Jejich chýše. Mají tam schované zbraně. Vezmeme si je a počkáme si na ně.
0: Co když se sem nevrátí? Kde je pak budeme honit?
1: Nechali tady peníze. Vrátí se pro ně. Věřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale když by se mohli vykoupit z pekla, tak budou smlouvat o každý měďák. Jen by mě zajímalo, co je tak vyděsilo. Já na čerty nevěřím.
0: Však by si peklo zasloužili.
1: Počkejte tady. Podívám se dovnitř.
2: Kokrháči, zvířátka moje.
3: Vy ale umíte jednoho vylekat. Já měl strach, že se tu vážně usídlil čert.
0: To je Janek. Toho se nemusíte bát.
3: Pojď sem, pejsku. Kamaráde.
4: A kde je Tereska?
0: Hledáš Teresku, viď, Bročku?
4: Jo.
0: Teresku unesli loupežníci. Ale tady Janek nám ji pomůže zachránit.
3: Ano. A potřebujeme k tomu přesně takové pomocníky, jako jste vy.
0: Ale Janku, my dva a zvířátka, to nebude na loupežníky stačit. Někdo z nás by měl dojít pro dráby.
4: To je pravda.
0: Bročku, počkej, kam běžíš? Bročku, vrať se!
3: Nechte ho, pan táto, nemáme moc času. Loupežníci tu budou co bydu. Tady máte pistole, schováme se za chýši a počkáme si na ně.

0: No jo, jdu tam. Zachraň se, kdo můžeš.
1: Stojte vy, strašpytlo.
0: Prostě, tady už nezůstanu ani minutu.
1: Poslouchejte, žádný čer. To jsou moje zvířata.
0: Cože?
2: Zvířata.
1: Už jakou dobu je honím po lese.
0: Zvířata? Udělala z nás hlupáky.
2: To jim nedaru.
1: Lezte ven, teď už mi stejně neuteče.
2: Vás se tak budeme bát.
1: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte.
3: Nejdřív budeš muset zatočit s námi.
4: Ruce vzhůru.
2: A sakra.
5: Tatínku, Janku.
1: Kampak, Teresko, tady zůstaneš?
6: Máme vás pěkně na mušce. Pustí, nebo zmáčknu spoušť.
7: Jste obklíčeni.
8: Ani hnout, jinak budeme střílet.
2: Drábové.
9: Jménem zákona zbraně odhodit a ruce vzhůru. Všichni?
1: Ale já přece...
9: I vy, sedláku. No tak, bude to?
10: No.
0: Tady.
11: Prosím, tady. Tady.
9: To jste si to zavařil, sedlák. Seberete mi pušku a nejste k zastavení. Musel jsem si dojít pro posilu.
1: Zavolal vás Janek, aby mě zničil? Nevěřte mu ani slovo.
9: Žádný Janek nás nevolal. Ale tady Broček nedal jinak, než že musíme za ním. A dobře jsme udělali. Vidím, že vám ke krádeži služební zbraně připočítám ještě spolčování s loupežníky.
1: Já nic, já jsem tady omylem. To všechno oni. Petrovský a Kudlička, já nic.
2: Co to povídáš ty zbabělče? Kdo nám donášel?
0: No a kdo se s námi dělil volu?
1: Nevěřte jim, pane Drábe. Já je vůbec neznám.
9: Noži?
12: Jo!
13: Chtěl po nás, aby jsme okradli tady pantátu.
0: Ano.
13: Aby nemohl splatit dluh.
6: Má pravdu. Pane Drábe, mé jméno je Janek a můžu všechno dosvědčit. Byl jsem u toho, když se s námi sedlák domlouval. Patřil jsem k Petrovského bandě.
1: Ty se opovažuješ svědčit proti mně? Pane Drábe, je to vojenský zběh a loupežník.
5: Ne.
1: Jeho potrestejte, ne mě, poctivého sedláka. Janek by měl viset. Konejte svou povinnost.
5: Ne, prosím, mějte slitování.
3: Janek je dobrý člověk. Mě zachránil život dvakrát a pomohl Teresce.
9: Vojenské zběhy nemám v popisu práce. A navíc vojna už skončila. A o napravených loupežnicích se v zákoně říká, že napravenému loupežníkovi může být udělena milost v případě, že se za něho zaručí nejméně jeden poctivý člověk. Máš někoho, kdo se za tebe zaručí, Janku?
6: Nemám.
5: Já se za něj zaručím.
3: Já taky.
1: Já jsem teda jenom pes, ale se mnou můžeš taky počítat, Janku.
14: S námi taky.
5: Také.
9: Napravený loupežníku Janku. Protože si prokázal, že se chceš polepšit a zaručil se za tebe tady pantáta a jeho dcera Tereska.
14: A my?
9: Uděluje se ti jménem zákona milost!
1: Cože? To nemůžete!
14: To je nespravedlnost!
9: Je to, je to přesně podle zákona.
12: Tak, tak.
9: A teď vy tři.
1: My jsme nevinní.
0: My jsme nevinní.
9: Jsou to ti, co vás okradli, pan táto?
3: Jsou.
9: Takže na vás tři čeká obecní šatlava. Jdeme!
12: Raz, dva,
2: strkejte do mě.
9: Milost!
12: Raz,

0: Děkuji ti, Teresko. I vám, pan táto. A s prázdnou domů nepůjdete. Tady máte naspátek všechno, co jsme vám já a Petrovští vzali. Celý lup zůstal v jejich chýši.
1: Děkuji ti, Janku. Podívej, Teresko, teď se můžeme vrátit domů.
2: A zvířátka s námi. A co ty, Janku, kam půjdeš?
0: Nevím. Vydám se do světa a snad mě někdo přijme do služby. Za práci vzít umím. Něco pro tebe mám, Teresko. Podívej.
2: Ale to je...
0: druhá stuha. Tatínek měl pravdu. Je stejně modrá jako tvoje oči. A stejně krásná. Nechal jsem si ji pro štěstí, ale patří tobě.
2: Janku, pojď s námi. Naše chaloupka je malá, ale tři se tam vejdeme.
0: A tobě nevadí, že jsem loupežník?
2: Napravený loupežník.
1: Je to tak, Janku.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: Ahojky, ahoj kluci, vítejte v mé tady ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj ušoune, ahoj kamarádi.
2: Kdo to je?
0: To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
1: Fakt jo, zrovna tu jeden bonbon mám, tak to vyzkouším. To máš, pane slone.
0: Vidíš, ono to i funguje. Já jsem ti chtěl jen říct svou oblíbenou říkanku o slonovi.
1: No ano, moc se mi líbila. Tak co kdybychom si ji ještě zopakovali?
0: Jasně, holky a kluci ji možná znají ze své školky. A jestli ne, tak se ji určitě rádi naučí. Tak pozor, Jani, schválně trošku pomaleji. To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
1: Je, to se chci naučit taky. Pojď ještě jednou.
0: To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
1: Je. To je moc hezká říkanka. A teď už mi konečně našeho hosta představíš?
0: No jistě. Pana slona Oliho jsem pozval já, jo, to je slon Oli. Říkal jsem si, že když už mi všichni pořád říkají, že mám stejně velké uši jako slon, tak jsem si říkal, že by bylo fajn je poměřit.
1: No dobře, a na co jsi přišel?
0: No, že slon má daleko větší uši než já.
2: A já mám zase o dost menší uši než ty. A víš co ještě?
0: No co pa?
1: Dáme si teď jednu pěknou sloní písničku, když už tu máme tu sloní návštěvu.
0: Jo, to je nápad. Ušounova písnička.
3: Tuhle jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

soused odešel do práce. Doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záhy.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobot matce, řekla to, že ne.

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý na křivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které dneska Ušoun pozval slona, aby si s ním mohl poměřit uši.
2: Jo, jen jsem v tom chtěl mít prostě jasno.
1: Dobře, dobře, tak už to víš. A malé, větší a největší budeme poznávat i v našem dnešním úkolu.
2: Jo, to je bezva nápad. Ušounův úkol.
1: Tak, holky a kluci, já nejdřív řeknu tři věci a vy s Ušounem pak řeknete, která je malá, která větší a která největší.
2: No dobře, dobře, to se těším. Tak jsme připraveni.
1: Tak pozor. Hrneček, dům a skříň.
2: No počkat, my řekneme určitě správné pořadí, protože jsme šikovní. Tak pozor, holky a kluci, tak 3, 2, 1. Hrneček je malý, skříň je větší a dům je největší.
1: Super, to bylo správně. A teď si dáme zvířátka. Zajíc, veverka a slon.
2: No to je tak jasné, my ti to řekneme v pořadí od nejmenšího k největšímu. Tak pozor. 3, 2, 1. Veverka je malá, zajíc je větší a slon je největší.
1: Jo. No výborně. A do třetice všeho dobrého. Dopravní prostředky. Koloběžka, vlak a auto.
2: No tak to už taky hned víme. Pozor. 3, 2, 1. Koloběžka je malá. Auto je větší než koloběžka a ze všech největší je ten vlak. Jojo, vlak je největší.
1: Perfektní, Ušounku. Dnešní úkol jste s kamarády zase zvládli na jedničku.
2: Cože, co? Jo, jasně, Olí, no jo. Jani, Olí říká, že bychom si za ten pěkně splněný úkol zasloužili další super sloní písničku.
1: No tak když je to přání našeho hosta, prosím, tady je další sloní.
2: Jo.

0: se nepraště do hlavy.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: Kde byl a je stále na návštěvě slon Oli.
1: Přišel si s Ušounem poměřit uši a moc se mu tady u nás v pohádkové školce líbí.
2: A my se o něm dozvídáme i víc věcí, než jen to, že má větší uši než já.
1: Jako třeba?
2: No, jako třeba, že existují tři druhy slonů. Slon indický, slon africký a pak ještě slon pralesní. No a ti všichni mají větší ušiska než já.
1: No a mají chobot, kterým zvednou i strom. Takovou mají v chobotu sílu.
2: A sloní miminka mají 100 kilo. To znamená, že třeba jako váš tatínek a vy, když si spolu stoupnete na váhu a možná ještě o něco víc.
1: Páni, a to je teprve sloní miminko. Velcí sloni váží třeba jako všichni obyvatelé vašeho domu.
2: No ano, ano. Hele, Jani, mohli bychom teď pustit Olímu pohádku? Já jsem moji totiž předtím slíbil, víš?
1: No, sliby se plnit musí, to je jednou jasné.
2: Jo, to se mi ulevilo. Děkujeme, děkujeme. Ušounova pohádka.
3: Kašpárkův výlet.
4: Konečně se mi podařilo utéct. Tolik let s čertem a králem v jedný vitríně. Už to fakt tělo trochu vzduchu. Teda lidi, jak já se nudil. Pořád jsem si představoval svět venku, jaká je tam zábava, legrace, no a taky nějakou tu krasavici, se kterou bych se mohl oženit. A teď to všechno konečně poznám. Hurá! Jen kdyby mě někdo dovez do centra města, abych se nemusel táhnout sám po silnici. Mám úplně zdřevěnělý nohy.
5: Mami, co se děje?
6: Klid, něco tam leží. Počkej tady, kouknu se. Je to loutka. Kašpárek. Chceš si ho nechat?
5: Jasně. Aspoň tu s Barčou nebudem sami. Je teda trochu opelichanej, ale ve škole žádná holka nic podobného nemá. Tak, tady si sedni, vedle mojí panenky a můžete si spolu třeba povídat.
4: Ahoj, Barčo. Páni, ty jsi hezká. Máš tak dlouhé vlasy. Na slunci se určitě krásně lesknou. A červená šaty ti moc sluší a ty zlaté střevíčky, nádhera. Ale jsi hrozně houbená. Umíš ty vůbec mluvit?
5: Ne.
4: A? No a co bylo tohle? Hele, řeknu ti vtip z muzea, jo? Utekl jsem, víš?
7: Smát se nebudu. Ze smíchu jsou vrásky. Krom toho mě nějaké zatuchlé muzeum rozhodně nezajímá. Mám ráda módní přehlídky a malovátka na obličej.
4: Ale já bych si chtěl jen povídat.
7: To tak. Dej mi pokoj, ty trapnej smraďochu.
4: S tebou teda není žádná legrace. To s čertem u nás ve vitríně byla větší zábava.
5: Jsme doma, vystupujem.
4: Ne, tady já doma nejsem a nikdy nebudu. Schovám si pěkně za roh, tak a šup domů. To je zajímavý, že teď mě nic nebolí a běžím úplně snadno. V dálce vidím muzeum, jupí, už abych byl zase zpátky za sklem. A se všemi si pořádně popovídal, jak já se na ně těším. No jo, doma je prostě doma. A přísahám, že příštích 50 let se z našeho pokoje rozhodně nehnu. Tak čau, děti. A přijďte se na nás někdy podívat do muzea loutek. Bude nám spolu veselo.
2: stále posloucháte mou, tedy Ošaunovou pohádkovou školku.
1: Dneska je v naší pohádkové školce trošku narváno. Ne, že by tady bylo hodně lidí nebo zvířátek, ale je tu jedno obrovské velké zvíře.
2: Jo, jo, jo, slon jménem Olí. Ano, holky a kluci, Olí vás zdraví. A my se teď s Olím pěkně zacvičíme. Holky a kluci, tak Olí říkal... Ani náhodou. Cvičení prý nemá rád.
1: A už odchází a mává nám na rozloučenou chobotem.
2: No to jsem tedy nevěděl, že sloni neradi cvičí.
1: No možná ostatní sloni ano. Vždyť víš, ani lidi nejsou stejní. Ani strašidýlka nejsou všechna stejná.
2: No jo, jo, jo, jo. A já jsem se tak těšil. Ale možná, že dobře, že tady s náma necvičil, protože by nám to tady všechno zboural.
1: No, to máš pravdu, Ušoune. Tak si dáme sloní cvičení bez slona.
2: Tak jo, holky a kluci, přidáte se, jo? Ušounovo cvičení. Tak pěkně si uděláme z ručiček chobot.
1: Jednou rukou se chytíme za nos a druhou provlékneme tím obloučkem, který dělá ta ruka, co drží nos.
2: Jo, jo, jo, super, super. A teď se projdeme jako slon a kýveme chobotem, tedy tou rukou, co je prostrčená tím okýnkem, ze strany na stranu.
1: A můžete jít pěkně pomalu a stěžka a dupejte jako slon. A pojďte, obejdeme tak celou školku nebo třeba dvakrát obývák.
2: Tak a teď si dejte pěkně ruce k hlavičce a ukážeme si, jak velké má uši Jana. Děláme vedle hlavy takové malé obloučky, protože Jana má oušánka, maličkatá slušivá.
1: Jako hrníček. A teď uděláme větší obloučky a pěkně ukazujeme, jak velké má uši Ušoun.
2: Ano, taky pěkně slušivá ušiska. Jo, a nakonec děláme obří oblouky, protože ukazujeme sloní velikonanánské uši.
1: Tak, paráda, zase jsme si skvěle zacvičili a odměníme se písničkou.
2: Jsem s ní.

0: posloucháte mou, tedy Ušounovou pohádkovou školku.
1: A teď už tady na nás čeká dnešní zvuková hádanka.
0: No šup sem s ní. Ušounova hádanka.
1: Dneska jsme to měli na návštěvě slona, takže obrovské zvíře.
0: Ano, byl tu slon Olí, co nerad cvičí.
1: A teď si poslechneme dvě malá zvířátka.
0: A my pak zase najednou řekneme, koho slyšíme. Jo, kamarádi? Tak, holky a kluci, my to víme, že ano. Tak pozor, 3, 2, 1, myška.
1: Výborně. A teď ještě, jak si poradíte s druhým, ještě menším zvířátkem?
0: No to je úplně jasné. Bz, bz, bz. 3, 2, 1, komár.
1: Páni, holky a kluci, vy jste prostě jedničky. A ty Ušoune samozřejmě taky, ale... Teď už se musíme pomalu loučit.
0: Ještě předtím si ale zopakujeme tu suprátskou úžasnou bomba úžasňáckovatou říkanku o slonovi, kterou jsme se dneska naučili, co?
1: Bezva nápad.
0: Tak pozor. To je on, malý slon, co se učí na trombon. Zatroubí, když dáš bonbon. Už vás, holky a kluci, jen moc prosíme o obrázky. Prosím, prosím, prosím.
1: Dneska nám namalujte slona.
0: A nebo naopak úplně malý linkaté zvířáte čičičinko. A nebo slona a malé zvířátečko taky.
1: A nebo úplně malého slona. A potom stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na sloní adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Však oni už budou vědět, jak to mají udělat.
0: Jo. A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš ušatec Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Jde si slon pro diplom. O slonovi, který bude panem doktorem.
0: Jo, tu miluju.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden dramatik a prezident Václav Havel. Jak se z někoho stane prezident nebo prezidentka? Většinou si ho zvolí sami lidé nebo parlament, ale jak se člověk dostane k tomu, aby se o něm vůbec uvažovalo? Musí mít nějaké speciální školy nebo dlouhou praxi v politice? Odpověď je jednoduchá. Nemusí. Prezident Václav Havel dokonce chvíli pracoval jako dělník v pivovaru. Narodil se v roce 1936 do bohaté pražské podnikatelské rodiny. Jeho život ovlivnilo dospívání v socialistickém státě. Když mu bylo 11 let, moci se totiž chopila komunistická strana. Ta znemožnila podnikání a taky omezila soukromé vlastnictví. Vše mělo být takzvaně všech, tedy státní. Kdo třeba vlastnil nějaký velký dům, továrnu, podnik, zámek a tak podobně, přišel o to. Tomu se říkalo znárodnění a týkalo se i Havlových. Lidé se začali hodnotit i podle třídního původu. Cenil se zejména dělnický původ. Za to děti bývalých podnikatelů nebo třeba šlechticů to měli horší. Dokonce se kvůli tomu nemuseli dostat na vysněnou školu nebo získat dobré zaměstnání. Dnes to zní neuvěřitelně, ale bylo to tak. Komunisté u nás vládli přes 40 let a přísnost režimu se během té doby měnila. Byla to složitá doba. Václav Havel vzpomínal, že se kvůli svému původu nemohl dostat na běžné denní gymnázium a tak se nejdřív stal chemickým laborantem. Po práci chodil do večerního gymnázia a získal maturitu. Až později během krátkého uvolnění poměrů mohl dálkově vystudovat dramaturgii. Časem si našel práci jako jevištní technik v divadle. Už od mládí psal články i divadelní hry. Mezi jeho nejznámější díla patří Zahradní slavnost nebo třeba Audience. Situace v zemi se trochu vylepšovala, ale to v roce 1968 rázně utnula okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Havel otevřeně kritizoval režim, který je postaven na strachu lidí, a v roce 1977 se stal jedním z prvních mluvčích Charty 77. To byl dokument, který upozorňoval na porušování lidských práv u nás. Pro úřady byl nepohodlnou osobou. Lidé tenkrát nesměli jen tak říkat a dokonce ani číst, cokoliv chtěli. Některé knihy byly zakázané a lidi je museli schovávat, aby je u nich policie nenašla. Zakázané byly i Havlovy divadelní hry. Osobám, které proti režimu protestovali, se říkalo disidenti. Často je sledovala tajná policie neboli státní bezpečnost, zkráceně STB. Byli zatýkáni, vyslýcháni i vězněni. Mělo to odstrašit i jejich přátele. Václav Havel například dlouho pobýval mimo Prahu na statku v osadě Hrádeček. Příjezdové cesty ale hlídala STB. Někteří jeho přátelé pak vzpomínali, jak se za Václavem tajně plížili v noci přes les. Za své názory, označené úřady jako podvracení republiky, strávil Havel zhruba 5 let ve vězení. Kolem Václava se sdružovalo mnoho významných lidí, umělců, novinářů nebo třeba filozofů. Zažívali i pěkně napínavé chvíle. Pověstná je například historka o automobilové honičce, ve které Havel a jeho přítel herec Landovský jako v akčním filmu ujížděli policii pražskými ulicemi. V roce 1989 se Václav Havel stal jednou z hlavních osobností sametové revoluce. Spolu založil Občanské fórum, tedy skupinu lidí usilujících o ukončení komunistické vlády a zavedení demokracie. Na konci roku 1989 byl zvolen prezidentem Československa. To se v roce 1993 rozpadlo, Slovensko se osamostatnilo a Havel byl zvolen prezidentem České republiky. Z úřadu odešel až začátkem roku 2003. Jako prezident se zajímal o lidská práva a snažil se, aby se naše republika přiblížila západním zemím. Hodně se zamýšlel nad morálkou a hlásal, že pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí. Uměl si udělat legraci, a to i sám ze sebe. Když se podepisoval, připojil vždy ke svému jménu i malé srdíčko. Byl oblíbeným prezidentem u nás i ve světě. V roce 1989 byl dokonce mezi nominovanými na Nobelovu cenu míru. Ale i Václav byl jen člověk. Měl pověst přelétavého milovníka žen a bohémského umělce. Jeho životní opora, manželka Olga, to s ním určitě neměla lehké. Jeho druhou ženou se později stala populární herečka Dagmar Veškrnová. Jako prezident musel přijímat i složitá rozhodnutí. Když například v Jugoslávii vypukl ozbrojený konflikt na území Kosova a docházelo k násilí a vyhánění obyvatel, vyhodnotila organizace NATO, že selhala diplomacie a je nutný letecký vojenský zásah. Havel to podpořil. Jeho kritici mu to dodnes vyčítají a Havlovo tehdejší vysvětlení shrnují do posměšného termínu humanitární bombardování, které má vyjádřit rozpor mezi snahou chránit lidská práva a tím, že nálety ohrozily nevinné lidi. Havel z bombardování samozřejmě žádnou radost neměl, jen to považoval za menší zlo než nečinnost a přihlížení utrpení. Kritiku sklidil i za rozsáhlou amnestii, tedy odpuštění trestu zločincům po nástupu do prezidentského úřadu v roce 1990. Amnestie se netýkala nejzávažnějších trestných činů a připravili odborníci. Na svobodu se ale tehdy dostali nejen političtí vězni komunismu, ale i spousta opravdových kriminálníků. Když v 75 letech Václav Havel zemřel, měl velký státní pohřeb za účasti významných světových státníků i desítek tisíc českých občanů. Jeho rakev byla při průvodu doprovázena potleskem a cinkáním klíčů, symbolickým odkazem na sametovou revoluci, během které se na náměstích také cinkalo. Něco takového by ho asi v době, kdy pracoval jako dělník v pivovaru, ani ve snu nenapadlo. Historie holt někdy člověka zavane tam, kam sám nečeká.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí. Srdce jak kovadlina na semaforu.

Měl jsem i Peugeota, žádná velká rachota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždím i Maserati. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentleye. A nakonec mi marná sláva, jenom Porsche odolává. Co jen může ze všech sil.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Všudy kuk Jany Richterové.
2: Ahoj, dobré ráno holky a kluci, nebo dobré odpoledne, ať už nás posloucháte kdykoliv, začíná Všudy kuk Jany Richterové, to jsem já. Ale samozřejmě tady vůbec nebudu sama, protože tady se mnou bude spousta rozhlasových reportérů se svými reportážemi, takže se vydáme ještě na malý výlet do prázdnin a připomeneme si letní příměstský tábor na Letní Letné. Podíváme se, jak se chystá Signál Festival. Nakoukneme do laboratoře, kde se vyrábějí robotická vozítka. Zeptáme se holek a kluků, jaký byl jejich nejdivnější prázdninový zážitek. Bude spousta písniček a určitě ještě něco vymyslíme, takže jdeme na to. Začíná Všudy kuk a ze studia Českého rozhlasu vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: a kluci, posloucháte Všudyku k Jane Richterové. Sotva začala škola a už se nám blíží podzim. Ale já jsem ještě plná léta. Vzpomínám si na všechna krásná místa, která jsem navštívila, na všechny super výlety, na nové lidi, které jsem potkala o prázdninách. I vy máte jistě v živé paměti všechno, co jste zažili, když byly 2 měsíce prázdnin. No a některé děti byly třeba na táborech nebo na příměstských táborech a my si na jeden příměstský tábor teďka vzpomeneme. Trval 10 dní a byl plný akrobacie a cirkusových triků. Takhle totiž vypadaly prázdniny dětí, které se účastnily příměstského tábora v centru Prahy na festivalu Letní letná. Jak vypadal takový táborový život v cirkusovém šapito? Na to se podíváme v následující reportáži.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu, šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
2: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále, snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se, dolů.
2: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
3: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně herce vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. Že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že je do velkých výšek a je takový fajnový si to prostě zkusit.
2: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Rozmotat uzel a dolů. Perfektní.
4: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šále asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
2: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Tak tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo taky rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaký prvky. Co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
2: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
1: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
2: 10denní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní letné. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, stále je tady pro vás všudy kuk Jany Richterové. A teď máme výlet do Prahy. Co mají společného staroměstská radnice, kampus Českého vysokého učení technického a slepé rameno Vltavy v Troji? Co myslíte? Už v říjnu se všechna tato místa promění v neobvyklá dějiště světelných a digitálních instalací. Praha se už po 14. stane centrem Signál festivalu.
1: Divák přijde přes takovou travnatou louku, která je tam u čistírny, a vlastně už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem, takovým ostrým laserovým paprskem, který míří do vody.
2: Říká programový manažer a kurátor Signál festivalu Daniel Burda.
1: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny. A do toho ty laserové paprsky jsou vlastně animované, vytvářejí takové obrazce, není to jeden paprsek, je jich 10, a v kombinaci právě s tou vodou a s různou vodní párou, tak je ten laser právě různě intenzivní. A autorem je tchajvanský umělec Aka Chang.
2: Nová trasa v Dejvicích dovede návštěvníky Signál festivalu až k univerzitnímu kampusu, kde bude mít svou speciální festivalovou zónu také České vysoké učení technické, pokračuje kancléřka ČVUT Romana Pikulová.
3: Bude se jednat konkrétně o 3 instalace. Jedna je elektronická formule eForce. Druhá instalace je z katedry grafiky a designu. Jedná se o vizualizaci lidské mimiky, která se vlastně mění. A poslední, třetí instalace bude z fakulty architektury. To bude překvapením.
2: Celkem festival nabídne 21 instalací. Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
4: To je taková 8-metrová krychle z barisolu. Barisol je speciální látka, která se dá vypnout v podstatě do zrcadla skoro. Takže jsou to takový velmi přesný tvarosloví, až jako geometricky přesný. Tak rychle má ze dvou stran takový jako konus, který je propadlej dovnitř, a v tom propadlišti je obří 6-metrová kruhová projekce. A tam se bude odehrávat ten vizuální content, to je ještě stále v procesu. A teď vytvářím to finále, který bude trvat třeba 4 minuty. To bude krátká věc, která pojede ve smyčce.
2: Součástí festivalu budou i díla inspirovaná Václavem Havlem, třeba videomapping na staroměstské radnici. Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my máme před sebou další reportáž. To, že nás budou za chviličku obklopovat různí roboti nebo stroje, které jsou řízené umělou inteligencí, to už je jasná věc. Ale vědci se stále snaží tyhle ty věci a pomocníky vylepšovat. Roční období a lidé, to jsou zatím nejtěžší překážky pro robotická vozidla. Odborníci z Českého vysokého učení technického vyvíjejí několik typů a v následující reportáži uslyšíte, jestli je pro takové stroje lepší mít 3 kola anebo 6.
1: Už to pojede.
2: Startuje tady na pana profesora.
1: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
3: A už to umí, ale tady mezi lidmi.
4: Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší 6-kolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem.
5: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jest?
4: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
6: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. Vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
4: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Český Taros patří mezi větší a těžší.
6: Logistika, doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu dáme jako nosítka, evakuace nějakého zraněného.
4: Kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou 3-kolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
7: To je levná konstrukce,
4: popisuje Karel Zimmermann.
7: My si ji postavili kompletně sami.
4: 3-kolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
7: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí. Tak se nic neděje a může fungovat dál.
4: Čím ho učíte nebo co umí už?
7: Z kamerových obrázků, z odkluzů kol, z náklonů toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
4: Teď tady jede po trávě.
7: Třeba tráva typicky v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
4: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
7: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů.
4: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve 4 ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
6: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy.
4: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Český rozhlas.

0: Přátelé, v dnešním Všudy kuku se ještě jednou ohlédneme za prázdninami. Máte nějaké zajímavé zážitky? Dobré zážitky? A co třeba nějaké divné zážitky? I na to jsme se zeptali holek a kluků ze základní školy na Chodově v Praze. Tak jaký byl váš nejdivnější zážitek?
1: Asi můj nejdivnější zážitek byl, když jsem byl na táboře, tak jsme si měli dělat jeden večer jídlo sami a my jsme dělali řízky, akorát se nám nechtělo chodit pro dřevo, tak jsme je v podstatě vyudili na listí.
2: Asi můj nejdivnější zážitek byl, jak jsme dělali na táboře čínskou polívku. Nějak se nepovedla, takže potom polovina tábora nešla na celodenní výlet.
3: Můj nejdivnější zážitek byl, když jsme jeli na dovolenou a nepřijali s námi kufry.
4: Můj nejdivnější zážitek byl, že ve 3 letech jsem si dala s mým kámošem pusu.
5: Můj nejdivnější zážitek bylo to, že jsme byli v parku s mýma kamarádkama ze školky a já jsem potřebovala kapesník a viděla jsem, že když půjdu k rodičům, tak už půjdem domů a nechtěla jsem, tak jsem vzala list a vysmrkala jsem se do toho a štípal mě potom nos.
6: Můj nejdivnější zážitek byl, že jsem se 1. ledna 2025 šel normálně vykoupat do moře. Ale i když přiznávám, že to bylo ve Španělsku v Malaze.
7: Tak můj nejdivnější zážitek byl, že na fotbale jsme se dávali takový facky a tak. A já jsem měla turnaj a já jsem chtěla dát mýmu kámošovi facku, ale byl to úplně jiný kluk z jiného týmu.
8: Můj nejdivnější zážitek byl, když jsem jako malá ležela na zemi a málem mě sežrala labuť.
9: Můj nejdivnější zážitek bylo, když jsem na táboře myla nádobí od špaget a spadla mi tam do toho dřezu bydlička a musela jsem to v těch špagetách lovit.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk a my budeme pokračovat ohlednutím do prázdnin. Já jsem se totiž toulala na motocyklu a zajela jsem do Turnova, kde je nádherná synagoga. Víte, co to je? Je to nádherná stavba, která sloužila a slouží k setkávání, k modlení, ale i ke zpívání, tancování a učení lidem, kteří vyznávají židovskou víru. Synagoga má v židovské kultuře svoje nezastupitelné místo. Starodávná brána vede do útulného dvorečku. Vidím velké dřevěné dveře, tak zkusíme vejít dovnitř. Za nimi se otevírá prostor s vysokánskými krásně malovanými zdmi a stropem. Vypadá to trochu jako v kostele, ale kostel to není, že ne?
1: Přesně tak, nejsme v kostele, ale v Turnovské synagoze. Je to místo, kde se po staletí scházeli židovští obyvatelé k modlitbám a komunitnímu životu. Synagoga byla postavena začátkem 18. století, přesně v roce 1719, jako čtvrtá v pořadí. Před ní ve městě už stály tři synagogy, všechny však podlehly devastujícím požárům města. A strop, který vás zaujal, je vymalován v maurském stylu, který napodobuje orientální motivy. Centrálním vzorem je modré nebe s hvězdami.
0: Andrea Bentová, ředitelka organizace Turnovské památky a cestovní ruch, mě vede ke schůdkům a za nimi jsou tajemná dvířka. Co je tam schované?
1: Ano, to je nejdůležitější součást synagogy, svatostánek. Hebrejsky se nazývá Aron HaKodesh a doslova je to svatá schránka. Vždy je v synagoze umístěna u stěny orientované směrem k Izraeli, respektive k Jeruzalému. Uvnitř bývá uložen svitek Tóry, u nás máme pouze maketu Tóry, kterou si však mohou návštěvníci prohlédnout zcela zblízka. Turnovská Tóra, která byla po druhé světové válce zachráněna, je nyní umístěna v synagoze ve Spojených státech amerických ve městě Lexington.
0: A můžu se zeptat, co to je Tóra?
1: Tóra jsou svitky, ze kterých se předčítalo při židovských modlitbách.
0: Takže trošku taková obdoba Bible?
1: Ano, můžeme si to tak připodobnit.

0: Místem setkávání a sloužila jako modlitebna, nebo se tu konají třeba i koncerty židovské hudby?
1: Synagoga má překrásnou atmosféru a akustiku. Koncerty se zde pořádají od jara do podzimu. V zimě máme totiž synagogu zavřenou, nemáme zde topení.
0: Mluvíme o židovské hudbě, o koncertech. Kdo byli nebo kdo jsou Židé?
1: Židé jsou lidé, kteří patří k jednomu starobylému národu a zároveň k náboženství, kterému se říká judaismus. Jejich dějiny sahají až do doby starověku k příběhům známým z Bible, třeba o Abrahamovi nebo Mojžíšovi. Židé žili a žijí po celém světě a mají společné tradice, svátky a písmo, hebrejštinu. V Turnově jich kdysi bývalo hodně a synagoga byla jejich duchovní centrum, podobně jako křesťané mají kostel. Dnes už tu židovskou komunitu nemáme, ale jejich příběh a kultura tu zůstávají a my je právě tady můžeme objevovat a obdivovat.
2: A kdybyste se i vy, holky a kluci, chtěli podívat do židovské synagogy v Turnově, tak v pátek 11. září u příležitosti Evropských dnů židovské kultury budete mít v 15 hodin možnost vydat se na velkou prohlídku.

Přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudy kuku. Byla tady spousta věcí. Byli jsme na příměstském táboře na letní Letné v Praze, v synagoze v Turnově, mrkli jsme se, jak probíhají plány na říjnový Signál Festival, podívali jsme se, jak vědci zdokonalují robotická vozítka a taky jsme si poslechli, jaké divné zážitky měli holky a kluci o prázdninách. Tak já si myslím, že pro dnešek to stačilo a já se jdu podívat, co pro vás zjistím zase příští týden. Tak teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, všudy kuková.

0: Hudba je nekonečný vesmír plný možností.
1: Tajuplné moře, čirá krása, léčí od všech strastích mur i od zlostí.
0: Má

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte u speciálního pohádkového vysílání z festivalu Jičín město pohádky. Přímo z Valštejnského náměstí v Jičíně vás zdraví Jana Richterová a Jirka Kohout.
2: Ahoj, ahoj, ahoj, je to tady parádní. Já vám trošku nastíním tu atmosféru, co se tady na náměstí děje. My sedíme přímo vedle pískoviště. Vedle něj je takové týpí, kolem je taková štěpka ze stromů. Vedle je výstava keramická, za námi je fontán a vedle spoustu krásných stánků a my vás právě tady tím náměstím a nejenom náměstím, zkrátka celým festivalem dnes provedeme.
1: Vás totiž čeká setkání s různými hosty. Popovídáme si s kurátorkou výstavy Háj a já. To je taková krásná slovní hříčka od slova hajaja a bude to Anna Crhová, která nás vezme na malý výlet kolem Jičínského náměstí, protože to je kurátorka výstavy k hajajovi. V další hodině nás potom navštíví třeba Robert Smolík, výtvarník, scénograf, loutkář, učitel a hlavně Jičíňák. A taky si popovídáme s produkční celého festivalu Jičín město pohádky Aneškou Prokšovou.
2: No a také si popovídáme s dětmi, které jsou tady a užívají si ten parádní program. No a na závěr budeme mít, prozradíme to, budeme mít po 19. hodince
1: prozradíme.
2: V porodním sále tady přímo na zámku.
1: Ano, ať se máme na co těšit.
2: Tak to řekni.
1: Řekni to ty.
2: Ale ne, řekni to ty.
1: Ne.
2: Já to neprozradím, necháme Dobře. Si to až na potom.
1: Necháme si to na potom, Dobře. Protože si budeme povídat o pohádkách, o zpívání a bude tady s námi zpěvačka, kterou určitě z Rádia Junior znáte. Dobře, nebudem to prozrazovat.
2: No, která právě teď vystupuje tamhle na zámku.
1: V zámeckém parku ano.
2: S Klárkou Novákovou. Ale víc vám neprozradíme. Myslím, že je čas prozradit si, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí.
1: Takže jsou tady zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Město Jičín má nové vratné kelímky. Znamená to méně jednorázových kelímků, méně odpadů. Radnice nakoupila 10 000 velkých a 10 000 menších kelímků na teplé nápoje. Na všech jsou motivy, které připomínají pohádkový Jičín. Město tak pokračuje v naplňování cíle snížit objem jednorázového odpadu na kulturních a společenských akcích. Lidé si můžou vybrat z několika vzorů, od pohádkových motivů přes jičínské ikony nebo valštejnské slavnosti.
1: Děti ze základní a praktické školy v Českém Brodě přejeli unikátním vlakem na pohádkové dílny na festival Jičín město pohádky. Zelený historický vlak, který v jízdním řádu nenajdete, přivezl asi 140 dětí. Handicapované děti, které by se jinak do Jičína nedostali, se díky vypravení speciálního vlaku podívají přímo do pohádky. A něco málo o počasí. Dnes máme zataženo teploty kolem 18 stupňů Celsia. Večer si nezapomeňte svetr, bude velmi chladno. A zítra bude oblačno až polojasno, v průběhu dne se vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 stupňů.

0: dáš mi.
1: Dneska si budeme povídat se zajímavými hosty. Holky a kluci, právě jsme na Jičín, město pohádky. Jana Richterová a Jirka Kohout jsou tady v tuto chvíli pro vás a budeme se snažit, abyste přesně věděli, co se tady dneska děje. No, ono je to tak trošku na nás, protože nejdřív se vydáme k jednomu z řemeslných stánků a Jirka si vyzkouší, jak se razí ornamenty do kůže. Jirko, nebolí to?
2: No, to právě nevím. To právě jdu vyzkoušet. Zatím jsem si sundal opasek, protože... Tady Klára. Ahoj Kláro, já tě zdravím ve vysílání.
3: Dobrý den.
2: Je tady taky Lenka, ahoj.
4: Ahoj.
2: Tak holky, jak se to dělá, jak bych si mohl vyrazit do kůže třeba svoje iniciály?
3: Tak máme tady připravený, už vyrobený z kvalitní oceli raznice, na kterých můžou být písmena, číslice, můžou to být různý vzory.
1: A... Může to být úplně cokoliv, co si vymyslíme a jak jsme šikovní, je to tak?
3: Ano.
2: Mě ještě by zajímalo, odkud jste sem přišli?
3: My jsme z Hořic, škola, střední škola a základní škola řemesel v Hořicích.
2: A jaká řemesla se ve škole naučíte?
1: To bych možná mohla vyspovídat Lenku, která se jmenuje úplně stejně jako já, Jana. Ne,
2: ne.
1: Richterová.
2: Richterová.
1: Lenka Richterová, já si dělám legraci. Leni, jaká řemesla se u vás na škole můžou naučit?
4: Tak nabízíme určitě pestrou škálu řemesel. Jsou to ty tradiční řemesla, jako zednické práce, malířské a natěračské práce, pečovatelské práce, zemědělské, farmářské práce, čelovnické práce, samozřejmě a brašnářské, sedlářské. Máme i dvouletou praktickou školu.
1: Vypadá to všechno nádherně a Leni, ty jsi tam jako vyučující, jako mistrová.
4: Ano, přesně tak. Zároveň jsem jak mistrová odborného výcviku, tak i odborných předmětů vyučuje vlastně i předměty. Takže mám de facto ty žáky pořád.
1: To je ale skvělá věc i na pohádkovém festivalu. Pořád jsou tady žáci, ale vypadají všichni velice šikovně. Jsou šikovní, zruční?
4: Výborný jsou, já je musím pochválit, protože opravdu tady prezentují úplně suprově, protože opravdu dneska jsme tady měli spoustu dětiček a každý to dítko si tady chtělo vyrazit nějaký ornament do té kůže.
2: Dobrá, tak my si je vyzkoušíme tedy, zkusíme tady Kláru. Tak co mám dělat? Jak si vyrazit ten iniciál na pásek?
3: Raznici a abyste to měl správně, tak si musíte zkontrolovat, kde, jestli to máte rovně a takhle, aby se to nemělo třeba šikmo nebo moc nahoře nebo moc dole.
2: To mít takhle, obráceně, jako takhle. Jo?
3: Dobře, určitě můžete, jestli to tak chcete, no? Jestli se vám to tak bude líbit, tak určitě můžete.
2: No a dělá se to takhle nebo ne?
3: Určitě. Takže se tam položíte, tak a vezmete kladivo.
2: No pozor na prsty.
3: Vezmete kladivo a bouchnete. A to musíte dát opravdu ránu, aby to tam bylo pořádně vidět.
2: A opravdu ránu, velkou ránu, jo?
3: Velkou.
2: Dobře. To je malá nebo velká?
3: Ještě.
2: Dobře. Ještě?
3: Ještě klidně můžete.
2: Ještě?
3: Teď se můžeme podívat, jestli to tam je vidět.
2: Je to vidět.
3: A takhle vám to stačí, nebo budete chtít ještě víc?
2: Já bych chtěl víc.
3: Tak teď asi to tam musíte ještě narovnat tak, aby to tam sedělo stejně, aby se tam neměl omylem dvakrát.
1: Tak mistrová Lenka přispěchala s pomocí, trošku nám to tady nastaví a Jirka se pokusí nezabít se, neurazit si kladívkem ruku.
2: A hlavně nikoho jiného tady. A
1: hlavně ne
2: mě. Takhle, jo, jsme tam.
3: Takhle by to mělo být správně.
2: Je to tam? Ještě?
3: Ještě. Ještě klidně pořádně, můžete. Jo. Tak, a teď aby to tam mohlo už být vidět.
1: Je to tam krásné J. Budeš se pokoušet ještě o druhé písmenko?
2: Jasně,
1: K?
2: Ještě K.
1: Abychom stihli do konce vysílání.
2: Dobře,
1: všechno.
2: Tak ještě jedno písmenko.
3: Teďka se vytáhne J a nasadí se tam K.
2: Bezvadný, ještě se nemám třeba tři jména, že jo?
3: A můžete se tam dát tak,
2: je
3: jak chcete zase. A...
1: Tak já tady vidím takové špalíčky, na které se vždycky nasadíte raznice a na té raznici jsou písmenka, můžou tam být čísla.
2: Bezva. Tak jdu do toho, pozor na ty prsty.
1: A Jirka už bije. Au.
2: Ještě?
3: Ještě klidně.
1: Slyšíte, jak Jirka buší kladivem do raznice
2: no,
1: a je tam krásné JK.
2: Tak... To je super. Tak
1: Leni, dostal by Jirka jedničku?
4: Já si myslím, že určitě, protože na to, že to dělá poprvé, tak se mu to povedlo velice pěkně.
2: To je takový odfláchlý trošičku, ale káčko, to
4: káčko
2: už je
4: lepší.
2: Jo, to už je dobrý, jo. To už je dobrý, tak děkuju.
1: A vy tady budete i zítra?
4: Zítra tady budeme a zase budeme prezentovat ty výrobky z kůže a lidi si tady můžou nakoupit u nás a vyzkoušet, co to řemeslo opravdu obnáší. Že opravdu ta ruční práce je potřeba udělat přesně a s precizností.
2: Hlavně rukama.
1: Hlavně rukama, ono to sice dá nějakou práci, možná to není úplně nejjednodušší, ale ta radost, která potom z toho je. Kláro, když se ti takhle něco povede, máš z toho radost?
3: Obrovskou, je to krásný pocit. Občas se mi to samozřejmě nepovede, protože ne vždycky se to musí taky podařit, ale jakmile se to pak opraví a vypadá to třeba ještě líp než normálně, tak to je skvělý pocit.
2: A z čeho máš zatím největší radost? Co se ti podařilo buď opravit nebo vyrobit?
3: Tak peněženky opravujeme, to se mi podařilo občas, no, peněženky, penálky, obojky.
1: No tak my přejeme, ať se ti daří úplně všechno, protože půjdeme zase o stánek dál, nebo o dům dál vlastně, abychom si všechno z Jičín město pohádky krásně probrali. Ale tohle byla velká krása. Děkujeme za tohle báječné setkání. A holky a kluci, pojďte s námi dál za pohádkou.

0: Holky a kluci, speciální vysílání z Jičína, města pohádek, dnes s Janou Richterovou a Jirkou Kohoutem. Ale teď už tady máme dalšího hosta, je tady kurátorka výstavy Háj a já.
1: A je to Anička Crhová.
2: Hezký den, zdraví.
1: Aničko, ty jsi kurátorka výstavy Háj a já, kdo vymyslel ten úžasný název?
2: Název je vlastně celkový název celé pohádky, jehož autorkou je dramaturgině Daniela Klingerová-Grohová.
0: Nám se moc líbí, že to má spojitost s tím naším rozhlasovým hajajou, který tady chodí mezi námi. Máte ráda pohádky?
2: Určitě, všichni mají snad rádi pohádky, ne?
1: A která je ta nejmilejší?
2: Tak to je těžká otázka. První pohádka, co mě takhle napadá, je knížka Halo Jacíčku od Daisy Mrázkové.
1: To je dobrá volba, já bych řekla. V čem spočívá ta výstava Háj a já?
2: Výstava vlastně představuje díla přihlášené do výtvarné výzvy na téma Háj a já, takže to jsou díla, která různým způsobem zpracovávají téma lesa, přírody a toho, proč my lidé do přírody rádi chodíme.
0: A kde můžeme výstavu vidět?
2: Výstava je rozprostřená po centru Jičína, na náměstí a v přilehlých ulicích, můžeme asi říct, především ve výlohách obchodů, ale v některých případech i v interiérech, uvnitř, v obchodech nebo v kavárnách.
1: Já mám takový nápad. Aničko, pojďme se vydat na krátkou procházku. My teďka půjdeme takhle společně s Jirkou a s Aničkou jičínským podloubím, protože to podloubí je nádherné a já se tady připadám jako na zámku. Aničko, když se člověk prochází po Jičínu, tak co vlastně může vidět vůbec tady na tom náměstí, kromě té výstavy?
2: Náměstí pohádkou celkově ožilo, je tu spousta stánků s různými výrobky, které si můžete pořídit, ale především si sami můžete něco vyzkoušet vyrobit.
1: Tak a my se teďka vydáváme na výstavu a už jsme u takového krásného, vypadá to jako podloubí, ale je to obrovské okno a na tom skle jsou výkresy.
2: Stojíme teďka před vitrínou, která oficiálně patří jičínské Zušce, vlastně v rámci jičínského zámku pod podloubím a na ní můžeme vidět jednu z částí výstavy, která v tomhle případě právě zobrazuje to, jak různé děti, ale v některých případech i dospělí, zachytili lesní atmosféru, lesní prostředí, to, jak to v lese vypadá.
0: Kolik částí výstava má, nebo je někde nějaká mapka, aby jsme podle ní mohli jít a potkat nebo najít všechny zastávky téhle výstavy?
2: Ve festivalové brožurce můžete najít právě mapku, kde jsou i všechny ta výstavní místa zaznamenaná. Zároveň seznam těch míst najdete třeba na stránkách pohádky, na stránce, která je věnovaná právě výtvarné výzvě, kde taky najdete všechna přihlášená díla v digitální podobě. Můžete si je tam v klidu domova důkladně prohlídnout.
1: Aby se děti mohly zúčastnit téhleté báječné výstavy, tak to chtělo předem poslat obrázek nebo se přihlásit, nebo třeba škola se přihlašovala?
2: Bylo to různorodé, to přihlašování skončilo na konci června a přihlásilo se nám přes 500 děl. Hodně z nich právě přišlo z různých škol, ať už základních, mateřských, středních, ale i základních uměleckých škol a pár děl přihlásili i jednotlivci.
1: Anička Crhová, kurátorka výstavy Háj a já na festivalu Jičín město pohádky, je naším hostem ve vysílání. Jirka Kohout a Jana Richterová jsou vašimi průvodci. A víte co, holky a kluci, my si teďka poslechneme jednu písničku a poprosíme mezi tím Aničku, aby nás dovedla k dalšímu výtvarnému stanovišti.

0: kurátorka výstavy Anna Crhová, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Aničko, kam jsme se teďka dostali, kam jsme se přemístili přes náměstí a co tady vidíme?
1: Přešli jsme náměstí ke knihkupectví U Pašků, kde v takové krásné velké vitríně vidíme díla, která zpracovávají vztah lidí a lesa. Především teda z té pozitivní stránky, to, jak do lesa chodíme odpočívat, nebo teďka aktuálně třeba na houby.
0: A já jsem se nedoslech ten první vstup, kolik těch zastávek vlastně celkově je?
1: Zastávek je přibližně 10.
0: A jsou určeny pro umělce dětské nebo i dospělé? Tady vidím, že už to skoro asi malovali i dospělí.
1: Je to mix vlastně všech generací, ani to nikde neuvádíme, takže ten věk si každý může domyslet sám.
2: A jak se tak dívám tady třeba na ten veliký výkres, to není ani výkres, to je spíš koláž, to vypadá, že se na tom podílelo víc malých umělců.
1: Je to tak, je to vlastně výsledek práce, spolupráce celé třídy zrovna tohle.
2: A Aničko, já se musím zeptat, co to znamená, když je někdo kurátor? Co to je za slovo?
1: Kurátor je člověk, který vlastně připravuje výstavu, vybírá díla, která budou vystavena, vymýšlí to, jak budou vystavena, jak budou umístěna v prostoru a často taky k výstavě píše nějaký vysvětlující text.
0: Jako kdyby to návštěvníci nepochopili, tak jako o čem ta výstava je, nebo tak?
1: Třeba tak, nebo může představit toho autora nebo autorku, kteří jsou vystaveni, může vysvětlit to, jak o té výstavě přemýšlel.
2: Třeba to, co zrovna Anička teďka dělá tady s námi, tak to je vlastně práce kurátora, říkám to dobře.
1: Přesně tak.
0: A jak jste se dostala k téhle práci nebo vůbec k festivalu Jičín město pohádek?
1: Dostala jsem se k ní, protože jsem historička umění vystudovaná a tak mě pohádka oslovila, abych právě se ujala té výtvarné části.
2: A co děláš, když neděláš kurátorku výstavy na festivalu Jičín město pohádky?
1: Teď dělám kurátorku někde jinde, věnuju se hodně umění, tomu, jak umění představovat třeba i dětem. Společně s Míšou Jezberovou malířkou jsme připravili třeba výstavu o profesoru Uměnovi, kterou teď můžete vidět v Semilech.
2: No vida, Semily to je taky další hezké město, ale dneska jsme v Jičíně na festivalu Jičín město pohádky. Aničko, máš nějakou první dávnou hezkou vzpomínku na Jičín město pohádky?
1: Popravdě řečeno si úplně nevzpomenu, která byla ta první, protože z Jičína jsem, takže jsme na festival chodili úplně od malička a co se asi do mě celkově tak vrylo, je ta festivalová krásná atmosféra, ten prostor pro kreativitu, který pohádka nabízí.
0: Ty jsi prozradila moji další otázku, už jsi vlastně na ní odpověděla, ty jsi tedy z Jičína, tedy rodák, který odešel, vystudoval a vrátil se jako mnoho ostatních a teď tady společně tvoříte tady ten příběh, tady tu pohádku pro ostatní. Je
1: přesně
0: to tak?
1: Přesně tak.
0: Po jaké době ses vrátila do Jičína?
1: No, po třeba 7-8 letech v Praze, tak už teďka 6 let skoro žiju v Jičíně zase.
2: A kde je to lepší? Je Jičín super místo k žití?
1: Samozřejmě každé má svoje výhody a nevýhody, ale myslím si, že Jičín je výjimečný tím, kolik lidí se sem vrací, protože se tady opravdu žije krásně.
2: Tak to byla Anička Vilda Crhová a my jsme si teďka popovídali o nádherné výstavě a vůbec spojovací myšlence Hajaja, ne, Haj a já.
0: A nebo Hajaja, je to jak kdo chce.
2: Aničko, moc krát děkujeme a ať se všechno daří. Ahoj.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
0: Ahoj.
2: No a my si teďka dáme písničku a pak si opět budeme pokračovat s vysílání z festivalu Jičín.

0: Holky a kluci, posloucháte speciální vysílání z festivalu Jičín město pohádky. Je kolotoč, dřevěný kolotoč.
1: No a tady je kuličková dráha. Ale pojď, tady máme kuličku, schválně vyzkoušíme, co to umí. Jo.
0: Tady je totiž strašně složitá taková konstrukce z různých žlábků ze dřeva a taky z rour.
1: No a slyšíte, jak tady děti řádí, jak tady padají ty kuličky do různých nádob klínku. Tam je to dokonce na valuchu padá, to se pere prádlo, ne? Nebo pralo
0: valchou. To se pralo prádlo, nebo tady je spousta dětí, běhají sem a tam a vždycky najdou kuličku v tom nějakém plechovém hrnci a potom zase zpátky ke startu připravit. Ale pozor, teď jdeme na to.
1: Jdeme se to vyzkoušet, tak já to dám schválně. Teď nevím, kam to mám strčit, protože nevím, kde to vyjde. Tak sváně, tak tady.
0: Tady a čekáme, ve kterém hrnci se zjevíš. A počkej, já chci taky.
1: Tak počkej.
0: Já chci taky, já jdu sem.
1: No to máš to samý.
2: Ne,
1: to seš
0: jinde. Ne, to jsem jinde.
1: To mi spadlo přímo tady. Takže já mám tvojí.
0: Ano.
1: Jdeme pro tu další. Já bych chtěl, aby to skočilo tamhle někam dozadu.
0: No tak ale na to se musíme podívat, kudy ta roura vede, protože tohle to je velice zajímavá konstrukce. A když si holky a kluci vyberete nesprávnou rouru, tak se dočkáte toho, že ta kulička se prostě někudy zakutá.
1: Tak já to prostě zkusím tady tudy a uvidíme, kam to. Wow,
0: no to je hustý. Slovo do pranice, já chci taky. Jump. Hele, už se kutálí.
1: Hele, bez vás. Jo, a je taky tam. Dobrý.
0: Dám ti pět. Tak přátelé, my si teďka jdeme vyzvednout tady z hrnce kuličky. jdeme je asi vrátit, nebo možná, že si je necháme, uvidíme, to se zeptáme, jak to tady chodí. A pokud vy byste chtěli přijít na Jičín město pohádky, tak můžete nejenom třeba vyzkoušet kuličkovou dráhu, ale je tady i další spousta atrakcí. Samozřejmě je tady veliká pouť, ale já si myslím, že jsou tady taky dílničky, kde si prostě člověk může něco úžasného vyrobit.
1: No a na ně se půjdeme podívat, ale jestli chceš, Ani, tak běž na ten vyřezávaný kolotoč. Já tě budu točit, protože ten není na normální motoru, jak to tamhle pan řezbář točí jako rukou, tak já tě roztočím.
0: Jirko, já se bojím, abych si vybrala tamhle tu kozu. Sedla bych si a možná bych tu kozu rozplácla. Nesměj se. Holky a kluci, dneska v 19 hodin budeme mít báječný rozhovor se skvělou zpěvačkou Adélou Křivánkovou. No. Pokud byste měli nějaké otázky, tak nám budete moci zavolat. Číslo je 800 199 199, protože Adéla je určitě vaše oblíbená zpěvačka. Ale já tady mám takovou slečnu. Myslíš, že bych se tě mohla na něco zeptat? Kolik je ti let a jak se jmenuješ?
3: Jmenuji se Rozárka Štěchová a je mi 9 let.
1: Rozárko, a jak se ti tady líbí tady ta kuličková dráha?
3: Je to super.
1: A co tady je ještě super?
3: Jsou tady super obě kuličkové dráhy a modelování z modelíny.
1: Kde můžeme modelovat z modelíny?
3: U stánku u Montessori.
0: No tak tam musíme taky vyrazit. A prosím tě, Rozárko, ještě mě řekni, kterou pohádku úplně nejvíc máš ráda.
3: Nejvíc mám ráda Pat a Mat.
0: Ale to je super nápad. Pat a Mat.
1: A já jsem ho tady viděl.
0: Ty jsi ho tady viděl.
1: Viděla jsi už někdy, tady někde Pat a Mata?
3: Jo.
1: A co jsi tady ještě viděla za pohádkové postavy?
3: Viděla jsem tady Runcajze a Manku a ještě tě Ju a Hele.
1: Tak
0: a potkala jsi i rozhlasového Hajaju?
3: Jo.
0: Takže my jdeme najít Hajaju, protože celá tady ta dnešní show pohádková je vlastně v rámci festivalového hesla Haj a já, aneb Hajaja.
1: Ano, to je krásná slovní hříčka, ale Hajaja bude přece až v 19 hodin a 50 minut.
0: To máš pravdu. Do té doby ještě stihneme dva rozhovory a Rozárce děkujeme. Ahoj.
1: Díky, ahoj.
3: Ahoj.
0: No a jdeme zase na další písničku.
1: A vrátit kuličky.

0: Holky a kluci, posloucháte speciální vysílání Zíčína města pohádky. Tento festival je naprosto krásný a jak už jsem řekla, pohádkový. A my jsme tady teďka s Jirkou Kohoutem na náměstí, procházíme se, už jsme si vyzkoušeli kuličkovou dráhu. Já jsem se snažila vylézt na dřevěný kolotoč, ale Jirka mě stáhnul dolů, protože měl strach o ty figurky. Ale teď jsme potkali...
1: Manku a Rucajze!
0: Ahoj!
2: Ahoj, děti!
0: Tak já se musím zeptat Rumcajzy. Já vím, že třeba když chodí Mikuláš, tak děti řeknou, je, to je strejda Jonáš třeba, protože má falešný vousy, ale vaše vousy jsou pravé, že jo?
3: Ano, jsou.
1: A mě by zajímalo, jestli v těch vousech...
3: Mám včely.
1: Jsou včely?
3: Uletěly.
1: Včely uletěly. No tak to je změna.
0: Tak a Manko, je tady někde taky cipísek?
2: Cipísek na atrakcích. Už se chtěl bavit i bez nás, tak se šel bavit na autíčka.
0: A vy tady chodíte od božího rána všechny festivalové dny?
3: Ne, chodíme jenom od středy, odpoledne do 6 do večera a končíme v pátek, taky v 6 hodin večer.
1: Takže dneska?
3: Ano. O víkendu budeme mít směnu jiný Rumcajz.
1: U víkendu budete mít volno a jak Rumcajz s Mankou tráví volno v těch novodobých prostě dnech? Kulisách.
2: No nejlépe asi v lese, Řáholci, hezky. No.
1: A to je dobrá otázka.
2: Hezky v klidu.
1: Kde je les Řáholec? Jakým směrem byste nás poslali?
3: Děti bych poslal asi tam do hor nahoru.
1: Tak Rumcajz ukazuje tady, když stojíte čelem k věži, tak někam doleva dozadu.
0: To je správná rozhlasová chvíle. Kam byste poslal děti? Támhle. Nikdo neví kam a to je právě podstata všech pohádek. Tak už jste si prošoupali botičky, Rumcajzy?
3: Ne, ještě ne. Jsou kvalitní. Moje práce, ne?
0: A Manka?
2: Já taky ne, ale musím říct, že mě trochu bolí paty z těch podpadků. Je to trochu náročný po těch tady dlaždicích kočkách, ale jinak v pohodě. Kvalitní.
1: A po kolikáte na festivalu jste?
3: Poprvé.
2: Já to jsem každý rok.
1: Co to je každý rok? Protože těch ročníků je tuším 1 nebo 35.
2: No, tak já pouze tak 15, no.
0: Rumcajz a Manka musí šetřit síly a já si myslím, že teďka, protože Rumcajz i Manka se chtěli projet vláčkem, je to tak?
2: Ano, ano.
1: A kam jezdíte vláčkem?
3: Po náměstí.
2: Na Husovku taky. Pod bránou na Husovku, tady taký okruh a pak zpátky po náměstí.
1: A to se mohou vláčkem projet i návštěvníci festivalu?
2: Ano, ano, mohou a myslím si, že to je hezký zážitek a doporučuji to. Doporučuji, ano.
1: A co byste tady jako Rumcajz a Manka ještě doporučili? Třeba Rumcajzovu dílnu nebo co byste ještě doporučili?
3: Rumcajzovu dílnu určitě, Rumcajzovu jeskyni.
2: Je tady spoustu dílniček pro děti, nějaké atrakce, i různé krámky, stánky.
0: Prostě celý festival je naprosto super. Tak Rumcajzy, Manko, my vám děkujeme za rozhovor. Mějte se krásně, ahoj!
3: Mějte ať
0: vám,
3: se, ahoj!
2: Taky,
1: ať
2: ahoj,
1: vám neujede vláček!
2: Věříme!
0: Včely už jim uletěly, tak ať jim neujede aspoň ten vláček. Ahoj!
1: Ahoj! Jani, no a my si dáme písničku a potom se vypravíme za naším dalším hostem, kterého bychom měli také potkat na náměstí. Kdo to bude?
0: Bude to Aneška. Mhm. A bude to produkční celého festivalu. Já už ji vidím, tamhle ta zelená, ne, to nemyslím, že by to byl vodníček, ale tamhle to je, tohle je produkční festivalu Jičí město pohádky. Takže poprosíme do studia, dáme si písničku a za chvilku ahoj.

0: Posloucháte speciální vysílání z festivalu Jičín, město pohádek s Janou Richterovou a Jirkou Kohoutem. Nacházíme se na náměstí, ještě stále přešli jsme kousíček dál od Manky a Roomsize. A už tady máme produkční festivalu Anešku Prokšovou, která má na starosti doprovodný program. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Aneško, my jsme sice už některé věci viděli, navštívili, ale zdaleka víme, že jsme neokusili a neochutnali všechno, co tady je, tak na co bys nás pozvala?
1: No určitě tady máme zajímavou pohádkovou cestu, která je takovým stěžejním bodem celého festivalu. Pak tady máme různá řemesla a ta se prolínají jak do té cesty, tak vlastně tady máme i takový jako soukromníky. Máme tu spoustu zajímavých kolotočů, takových jako dřevěných herniček a není to jenom takový to, co jste zvyklí z těch poutí.
0: Pohádková cesta, to mě zajímá. Kudy, kam se vydat, jak to dlouho trvá, co všechno tam člověk zažije?
1: Pohádková cesta byla navržená tak, aby neměl každý potřebu to projít úplně kompletní a zažil si různé věci od třeba naplnění si pytlíčku bylinkama, tak třeba i pozorovat řezbářku při práci a si jednou si třeba i vyrobit ptáčka dřevěnýho. A jmenuje se to, je to Cesta šišky z háje do háje a děti pomáhají šišce vlastně najít ten klid, protože spadla ze stromu, potloukla se a potřebuje pomoc.
0: Wow, tak to zní fakt jako zajímavě.
2: A jak jsi mluvila o tom, o těch bylinkách, že si děti můžou něco vyrobit. Ty máš na krku, vypadá to jako kouzelný žalud, jsou v tom taky nějaké bylinky?
1: Je v tom stabilizovaný lešejník, je to taková dekorace a má to vlastně hlavičku z žaludu opravdového.
0: No a nejenom na krku, ale také na uších.
1: Ano.
0: To je paráda. Ty jsi taková pohádková postava.
1: Ano, lidi mi říkají, že vypadám jako taková hobití víla.
2: Ale když jsme u té hobití víly, tak ty máš překvapivé superschopnosti. Ty jsi totiž kromě toho, že jsi produkční festivalu Jičín město pohádky, tak jsi také umělecká kovářka, je to tak?
1: Ano, jsem umělecká kovářka a zajímavý na tomhle vlastně je, že když jsem studovala kovářství na škole v Turnově, tak jsme jezdili na Jičín město pohádky kovat vlastně jako studenti a už jsme se trošku jako dostávali do toho, jak to vypadá na těch trzích. A pak jsem sem jezdila jako podnikatelka, opravdu už jsme dělali řemeslo sami na sebe s mužem a jezdili jsme sem kovat s dětma a až potom jsem se stala produkční festivalu.
0: A jak to tak jako vznikne, že se člověk z kovářky stane produkčním, že přeskočí z jednoho stánku na celý festival?
1: No je to tak, že už jsem to dělala hodně let, děláme to s mužem spolu, takže je trošku těžký někdy oddělit práci a ten osobní život, takže jsme si taky potřebovali oddechnout a popravdě i jako okolnosti, co se dějou ve světě, nás k tomu přivedly, že potřebujeme aspoň jedno stabilní zaměstnání.
0: Takže si utekla do pohádky.
1: Takže jsem utekla do pohádky a bylo to veliký štěstí, protože pracovat v kultuře je pro mě vlastně úplně úžasný.
2: Je to splněný sen, ale já si říkám, to je skvělá kombinace, protože když člověk něco dělá rukama, tak v duchu takového toho dělání všechny smutky zahání. Se vlastně člověk dělá radost tím, že něco vyrobí, je to krásné a zároveň si i v pohádce. Tak co tě baví vlastně víc?
1: Myslím, že to nemůžu říct. Baví mě, strašně moc mě baví tvořit, nedokážu se toho vzdát, ale vlastně to, že tady dělám ten festival, mě baví hlavně, jak je to pestrý. To, že můžu využít ty své zkušenosti právě ze strany toho řemeslníka a tím, že já dělám ten doprovodný program, kde ty řemeslníci jsou, tak nejenom, že mám ty kontakty, ale vlastně vím, jaký to je z té druhé strany, takže si myslím, že mi to hodně pomáhá.
2: A mám ještě jednu otázku. Která pohádka je tvoje nejoblíbenější a která pohádková postavička?
1: No, mám třeba i ráda Malou čarodejnici, ale mám ráda hodně pohádek různých a mám hodně ráda Zahradu od pana Trnky.
0: Wow, tak to mám taky rád. A teď nám prozraď, na co bys nás pozvala zítra na doprovodný program, který tady třeba ještě nebyl.
1: No, z doprovodného programu tam bude kočovná herna Sládkovna a to bude v jezuitské koleji a to opravdu doporučuju. Je to takový, že se tam člověk trošku zašije v té koleji a užije si hodně srandy a zároveň je tam taky jedna ze zastávek té naší pohádkové cesty.
0: Podle čeho se vybírají tady ty zastávky nebo věci, ty aktivity, které tady na festivalu budou, protože je jich opravdu hodně, jsou rozmanité a jsou krásné.
1: Každý rok máme jiné téma. Letos ho navrhla naše dramaturgyně Daniela Grhová, Klingirová Grhová, pardon, a vymyslela téma Háj a já, který odkazuje nejenom na výročí Václava Čtvrtka, ale také na duševní zdraví, jako já v háji a na ten les. Takže doprovodný program jsem já tvořila hodně i podle tady těch indicí, které z názvu vyplývají, takže je tady hodně řezbářů, lidí, co pracují v lese a potom samozřejmě máme i takový přidružený program, jako je Tmání, který je, to je promítání VR filmu o depresi, vlastní zkušenost deprese a to je v knihovně a je to pro teenagery.
2: No já si myslím, že si tady najde svoje jak malý, tak prostřední, tak i velký. Ale co ty děláš, když jsi v háji?
1: Já, když jsem v háji, tak se snažím jít do háje. Když jsem v háji, tak jdu většinou se projít do lesa, pomáhá mi procházka, pomáhá mi ta vůně lesa a uklidňuje mě to.
2: To je hezká odpověď. Já si myslím, že to by takhle mohl vlastně udělat každý. Tady je i spolupráce s Lesy České republiky, jak jsem se doslechla. Tady je propojené všechno skvěle.
1: Máme z toho ohromnou radost, protože jsme ani nečekali, jak veliká spolupráce z tohohle všeho vyroste. Byli strašně moc ochotní. Naříkali jsme se toho, že toho chceme opravdu hodně a oni nám vlastně na všechno kývli s tím, že nám strašně moc pomohli, přivezli tady kmeny na náměstí, přivezli nám stromky z prořezu a vlastně díky tomu vytvořili s pomocí naší architektky, která to taky vymyslela, tak se vytvořili nejvíc tu atmosféru celého toho festivalu a toho háje tady na náměstí.
0: Kterou zastávku máš nejradši? Která se ti nejvíc
1: zastávku
0: líbí?
1: Zastávku z pohádkový cesty.
0: No, nemusí to být pohádková cesta nebo zastavení u nějakého stánku. Nebo co tě prostě úplně letošní rok, tak jako jsi řekla, wow, tak tohle je pro mě.
1: Nevím, jestli se to dá takhle vybrat, ale určitě se mi hodně líbí propojení vlněného ateliéru vlastně s panem Vališkou, který tady dělá pro hvězdárnu v Jičíně. Mají zastavení bylinek, takže nejenom, že si děti udělají něco, si vytvoří rukama, ale zároveň to je cítit na několik metrů od jejich dílny a v tom vlněném ateliéru se vlastně nabarví šňůrku barvířskýma rostlinama nebo výluhem z barvířských rostlin a zavážou si s ní ten bylný pytlíček a to si myslím, že je jako hodně povedená zastávka.
0: Wow, tak tam se musíme taky podívat, Janí.
2: Rozhodně. Aneško, já mám pocit, že jsi nás pozvala na všechno možné, úžasné, ale ještě tady jsou taky koncerty. Který koncert jsi třeba zítra vyhlédla ty sama?
1: No, já vím, že hodně lidí se těší na Michala Horáka a určitě na Leny, což je naše největší hvězda, kterou očekáváme.
0: A na tu se můžeme těšit kdy?
1: Teď si nejsem úplně jistá tím, že nemám koncerty na starosti, tak mě to moc mrzí, ale řekla bych, že to je někdy kolem 3:00.
0: A je to zítra?
1: Je to zítra v sobotu a radši se koukněte na naše webovky.
2: My se podíváme na webovky, my se podíváme i na plakát, ale když by se teďka někdo chtěl podívat z našich posluchačů na webové stránky, co si má zadat?
1: www.pohádka.cz.
2: Tak Aneško, moc krát děkujeme za skvělé povídání, za takové provedení tímto festivalem a ať se tady daří nejenom šiškám, ale hlavně všem lidem, kteří jsou na festivalu Jičín město pohádky. Měj se hezky, ahoj.
1: Já moc děkuju, ahoj.
2: Tak to byla Aneška Prokšová a my se loučíme pro tuto chvilku. Máme tady další písničku.

0: junior.
1: Slunce zapadá nad Jičínským náměstí a od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová a Jirka Kohout. Ahoj.
2: Holky a kluci, my jsme právě v Jičíně a slyšíte běžní hodiny, které krásně bimbají z věže, to znamená, že je přesně 18 hodin. A co je dneska za den? Je 11. září a protože začíná 6., tak nás teďka čekají zprávy, potom bude zvídavec, pak budeme mít dalšího báječného hosta a to bude Robert Smolík, slavný výtvarník, scénograf, loutkař, učitel a hlavně Jičíňák, který má hodně společného s festivalem Jičín město pohádky. A pak bude četba na pokračování. Je to hodně, co nás čeká, takže pojďme začít. Máme tady zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Město Jičín má nové vratné kelímky. Znamená to méně jednorázových kelímků, méně odpadu. Radnice nakoupila 10 000 velkých a 10 000 menších kelímků na teplé nápoje. Na všech jsou motivy, které připomínají pohádkový Jičín. Město tak pokračuje v naplňování cíle snížit objem jednorázového odpadu na kulturních a společenských akcích. Lidé si můžou vybrat z několika vzorů od pohádkových motivů přes jičínské ikony nebo valčtejnické slavnosti.
2: Děti ze základní a praktické školy v Českém Brodě přijeli unikátním vlakem na pohádkové dílny na festival Jičín město pohádky. Zelený historický vlak, který v jízdním řádu nenajdete, přivezl asi 140 dětí. Handicapované děti, které by se jinak do Jičína nedostaly, se díky vybavení speciálního vlaku podívají přímo do pohádky. A něco málo o počasí. Dnes máme zataženo teploty kolem 18 až 20 stupňů. Večer si nezapomeňte, svetr, bude velmi chladno. Zítra ovšem bude oblačno až polojasno a v průběhu dne se vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 stupňů.

0: Krásné, já nevím, odpoledne už není, spíš podvečer, možná večer, protože už máme po 18. hodince, toto letí, koukám tady na hodiny na Jinčínském náměstí, na věži 6 hodin a 5 minut, no tady už pomaličku zapadá slunce za kulisy těch krásných domů, stánky některé pomalu zavírají, ale to neznamená, že je konec festivalu.
1: Tady to rozhodně nekončí. Víš, co se, Jirko, tady ještě bude dít dneska všechno?
0: To by mě zajímalo. Co všechno se bude dít?
1: Tak, doufám, že naši posluchači budou u Rádia Junior doma a budou poslouchat naše rozhovory, protože za chviličku budeme mít úžasného výtvarníka a od 19 hodin budeme mít Adélu Křivánkovou.
0: Úžasnou zpěvačku. Ale i kdyby třeba někteří chtěli na ten průvod, nebo co se tady bude dít,
1: průvod,
0: tak si můžou ten klub Rádia Junior potom pustit ze záznamu na našich stránkách. Ale
1: přesně tak. Já teda možná řeknu jenom o tom průvodu. Průvod začíná v 19 hodin v Lipové aleji u Kruháče v Revoluční ulici v Jičíně. Vstup je samozřejmě zdarma a tento průvod každý rok svolává a vede jičínský Hájaja a letos se k němu přidá i Hájaja z Českého rozhlasu Rádia Junior společně s vílami stanečního ateliéru Zuzany Richterové. Všichni dojdou či dotančí na Čeřovku, kde si spolu s hudebním doprovodem ze základní umělecké školy Ferstra zaspívají mravenčí ukolébavku. No a všichni se takhle společně pokusí uspat Hájaju, aby si konečně odpočinul.
0: No tak doufám, že se to povede, ale až po 19. hodině a 50. minutce, protože to máme Hájaju ve vysílání Rádia Junior, tak to bych nechtěl, aby spal. Ale Jani, nepřipadá ti, že se to tady Richterovýma jen hemží? Jana Richterová, Lenka Richterová, Zuzana Richterová.
1: A to ještě jednou ze zakladatelek tohoto festivalu je Věra Richterová, kterou jsme zvali sem k nám do vysílání Rádia Junior, ale bohužel tady byla včera a dneska už nemohla.
0: Jako Kohout je taky docela frekventované příjmení.
1: Ale tady je hodně Richterový.
0: Ale že by tady na jednom festivalu 4 Richterový je to docela dost a to ještě nejsme u konce.
1: No to nejsme u konce, já si myslím, že další Richterové určitě tady někde na náměstí jsou a kdybychom tady měli tlampač a byli bychom slyšet po celém náměstí, kdo je tady Richterová, tak zvednu ruku já, Lenka Richterová z toho koželužného stánku, ale určitě ještě asi 10 dalších.
0: Ale když se uspíhají, tak to ještě zdaleka nekončí tady, protože tady je program vlastně až do půlnoci. Vydržíš to takhle dlouho?
1: Já to vydržím, i kdybych si měla dát do očí sirku.
0: Dobře, tak v 19 hodin a 15 minut začíná koncert jičínské hudby. Je to takové jičínské hudební trio a basta. Potom v 19.30 až 21 hájemství Daniela Krejčíka od 21 do 22. Možná se vám zdá, že se to tak jako překrývá, což je v pořádku, protože tady ten program probíhá na několika scénách, na několika místech zároveň. Takže v 21 hodin je tady Brnkačka, to je jičínská folk rocková kapela.
1: A pak už je to pro dospěláky, to už dětem ani nebudem říkat.
0: Ale jo, tak to prozrát.
1: No to je normální kapela Bars Brothers, to je soulová kapela z Jičína, ale víš co, já bych si teďka dala nějakou úplně obyčejnou naši juniorskou písničku, protože pak nás čeká Zvídavec.
0: No tak super, tak si dáme písničku a pak něco zajímavého z dílny Evky Sinkovičové.

0: Holky a kluci, vysíláme z města pohádek z Jičína, kde probíhá festival. Odstartoval ve středu tím krásným průvodem. Dnes tady bude další průvod, světýlkový průvod, který povede Hajaja. A potom se bude Hajaja uspávat, aby si na chviličku odpočinul, ale to až po 19. hodině a 50. minutce, kdy bude Hajaja i ve vysílání Rádia Junior. Ale teď už vás, holky a kluci, zveme na poslech dalšího zvědavého dílu Zvídavce, který má na starosti Evka Sinkovičová. Krásný poslech!
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady. Tentokrát na základě tipu posluchače Honzíka. Tak se na to pojďme podívat. Říká vám něco jméno Chřástal Rogersův? Jde o nejmenšího nelétavého ptáka na světě. Je endemitem poměrně malého ostrova, který nese jméno Nepřístupný. A není to náhoda. Jde o velmi izolovaný ostrov, který se nachází v jižním cípu Atlantského oceánu a je součástí souostroví Tristan da Cunha. Vědce zajímalo, jak se tento ptáček na ostrov, který je starý jen několik milionů let, dostal, když nelétá. Díky nové analýze DNA se ale vše objasnilo. Chřástal Rogersův se jako druh vyvinul celkem nedávno a je potomkem náhodných ptačích návštěvníků ostrova. Schopnost létat pak ztratil postupem času. Na ostrově nežijí žádní predátoři, takže ji zkrátka nepotřeboval. Spadá pod chřástalovité, kteří běžně létají a schopnost létat ztratili jen ti, co ji opravdu nepotřebovali. Pro chřástala je jediným nebezpečím na ostrově nějaký větší druh ptáka, který může ulovit slabšího jedince nebo vyplenit hnízdo svejci. I tak ale žije chřástal Rogersův poměrně poklidný a spokojený život. Váží kolem 35 až 49 gramů a měří maximálně 15 cm. Má hnědé peří, černý zobák i nohy. Zajímavé je, že dospělí jedinci mají výrazně červené oči. A poměrně unikátní je i jeho peří. Je jemné a připomíná spíše srst nebo vlasy. Chřástalové se živí řadou malých bezobratlých živočichů, třeba žížalami, hmyzem a tak dále. A taky některými rostlinami a semeny. Při schánění potravy je chřástal pomalý a rozvážný. Chřástalové tvoří trvalé páry. Páry se pak společně starají o mladé, už od vajíček a chrání si své teritorium. Nejčastěji hnízdí v trsech nejrůznějších trav. Je běžné, že se dvě rodiny potkají na jednom území, pak si své území brání hlasitým trilkováním a někdy se i samci utkají. A to tak, že stojí blízko u sebe a předvádí rituál se skloněnými hlavami. Obecně jde o hlasitý ptačí druh. Při různých příležitostech vydávají konkrétní odlišné zvuky. Chřástal Rogersův žije na území s velmi hustou vegetací a proto je pro něj volání tím nejlepším způsobem komunikace. I přesto, že mu na ostrově zdánlivě nic nehrozí, je považován za zranitelný druh. Jeho populace je totiž velmi malá a pokud by byl na ostrov zavlečen nějaký savčí predátor, třeba kočka nebo krysa, mohli by být všichni chřástalové velmi rychle vyhubeni. Doufejme ale, že se to nestane a budou si na nepřístupném ostrově žít v klidu a pohodě spoustu let. Holky a kluci, pokud chcete o nejmenším nelétavém ptákovi na světě někomu vyprávět, ale nestihli jste všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, napište mi a třeba se objeví v nějakém z dalších dílů Zvídavce. Tak ahoj!

0: Petrace. Holky a kluci, posloucháte speciální vysílání festivalu Jičín město pohádky. Jana a Jirka jsou tady právě teďka s dalším úžasným hostem. Máme tady Roberta Smolíka, což je výtvarník, scénograf, loutkář, učitel a hlavně Jičíňák, který je předsedou pořadatelského týmu festivalu Jičín město pohádky. Řekla jsem to možná zjednodušeně, ale tohle všechno jste. Tak řekněte mi, ano, vy jste se nadechoval.
1: No jenom, že nejsem úplně předseda pořadatelského týmu. Já jsem, to je taková hloupá, složitá funkce, já jsem předseda správní rady, takže já jakoby dohlížím na ten pořadatelský tým.
2: Takže vy jste ještě nad nima. Dobrý večer vám přejeme.
0: Tak, díky. Ten nic dobrý nedělá, ten dohlíží. Ano.
1: Právě, že to není úplně pravda, protože samozřejmě jsem i součástí toho týmu, ale v tom týmu funguju zase na té nižší pozici, takže jsem v takové jako rozdvojené roli tady.
0: My si z toho samozřejmě trošičku děláme legraci, protože legrace je tady po celém festivalu. Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka?
1: Z dětství asi Muminci, z příběhy o skřících Mumincích, Tove Jansenové, to si myslím, že pro mě bylo hodně zásadní v dětství.
2: A jaká je pro vás nejoblíbenější loutka? Protože vy jste výraznou, významnou osobností loutkového divadla. Tak jaká je vaše nejoblíbenější loutka?
1: To si asi nejsem vůbec schopnej takhle představit, protože samozřejmě ty loutky, které dělám, tak vždycky jsou pro mě asi důležitý ty, na kterých zrovna pracuju, a asi těžko se to řekne, že by to byla nějaká věc, kterou bych takhle dokázal jako pojmenovat.
2: A vzpomenete si, která byla první?
1: První, kterou jsem vyrobil, ano. Jo, asi si vzpomenu, ale nemá jméno, nebo byl to takový fousatej pán.
0: A jak to vás bylo napadlo? Ze zrcadla, že jo, fousatej pán?
1: Ale to bylo někdy na základní škole, takže...
2: A jak vás napadlo udělat loutku?
1: Já jsem měl dědečka tady kartáčníka, který měl dílnu, takže jsme k němu chodili s bratrem do dílny občas jako si tam hrát, něco si tam zkoušet dělat, takže to bylo spíš tak jako náhoda, ale pamatuju si to, že jsem dělal tu loutku, no.
2: A kdy vás to chytlo, že jste si řekl, jako to mě baví tak, že bych to mohl jako dělat?
1: Někdy na střední škole, na gymnáziu, no.
2: Co bylo mezi tím? Co vás bavilo?
1: Já jsem dlouho chtěl být veterinář, jakože chtěl pomáhat zvířátkům jako dítě. A potom jsem se setkal s tvorbou Petra Kavana, což je tady takový sochař, loutkář, který žije tady nedaleko, někdy po revoluci. A ta jeho loutky, který on tenkrát dělal, mě docela uchvátily, tak jsem začal uvažovat i o nějakým takovýmhle tvorbě.
2: No a pak jste si tedy řekl, že půjdete někam do divadla?
1: Ne, my jsme, já jsem na gymnáziu potom měl takový období, že jsem moc nechtěl nic dál studovat, tenkrát nebyl internet a moje maminka přinesla učitelské noviny a začala hledat v těch učitelských novinách, kde byl seznam všech těch vysokoškolských oborů, co se dají studovat, co by mě tak mohlo bavit, a pak říkala, hele, tady na Damu, tady je nějaká katedra loutkového divadla, to by tě mohlo bavit. A já jsem říkal, tak možná, jo, tak jsem se tam měl podívat od přijímačky a na podruhý jsem se tam dostal, no.
2: A teď tam dokonce učíte.
1: No, už to bude asi 25 let, co tam učím.
0: No a právě k tomu se dostáváme. Vy tam učíte scénografii. Co to vlastně je? Je to, řekla jsem to dobře, a chtěla bych vědět, když by holky a kluci chtěli vědět, co to ta scénografie je, co si můžou představit?
1: To, je to všechno, co v tom divadle vidějí vlastně. Jo, jakoby, takže je to prostě jakoby od, řekněme, kostýmů, potom čemu třeba se říká kulisy, ale my tomu spíš říkáme dekorace, nebo vlastně samotný, jak je to jeviště a hlediště uspořádaný, s čím ty herci vystupují, je to vlastně jakoby navrhování vizuální podoby nebo výtvarný pozdoby celého toho divadelního představení.
0: Takže to, co divák vidí v divadle, to je vlastně práce scénografa.
1: A nebo spolupráce, že jo, s dalšími lidmi, aby jsme to, není divadlo je kolektivní věc, to je vždycky týmová práce, není to jenom práce toho scénografa, podílí se na tom i ten člověk, který dělá světla, protože bez těch světel by to vidět nebylo, samozřejmě herci, režisér.
0: Je to jeden ostatní velký tým, ale když se podíváme po festivalu Jičín město pohádky, kde uvidíme vaši práci tady?
1: Tady divadlo, mám tady nějaký, teď jste mě zaskočili.
0: Nebo loutky?
1: Dneska bylo představení, které dělala moje žena, která je taky scénografka, a zítra se hraje představení, ke kterému, ale jsem jenom něco, ne, myslím si, že na Jičín město pohádky letos není žádný představení, který bych dělal já.
2: No a kde bychom třeba mohli vidět nějakou vaší práci, protože než jste se dostal na Damu, abyste předával své zkušenosti bohaté, prošel jste několika divadly, jste hodně spojován s Naivním divadlem, tak která divadla jste prošel a kde vás můžeme vidět?
1: No, já hodně spolupracuju v současné době opravdu s tím Naivním divadlem v Liberci, to si myslím, že asi je takový nejpřístupnější, pak s Buchtama a Loutkama dlouhodobě spolupracuju jakoby s tou nezávislou skupinou a v Praze jsem spolupracoval s divadlem Minor, ale v poslední době spíš dělám takový projekty, které jsou menší nezávislé skupiny třeba, no.
0: A my jsme vás teďka tak trošku vytáhli z kina. Na čem jste tady s dětmi?
1: No, já už mám děti docela velký, ale dneska je tady v kině právě příležitost vidět film Můj soused Totoro od Hayao Miyazakiho, na kterým moje děti všechny tři vyrostly. Tak všechny tři řekli, že to musíme vidět v kině a museli jsme jít, takže to vidím třeba postý minimálně ten film. Malinko jsem i usnul, jak jsem unavený, ale...
0: Takže to, že jsme vás vytáhli ze sálu, až tak nevadilo, když už to znáte tak dobře.
2: Aspoň jste se trošku probral.
1: Jo, jo, já jsem si to musel furt hlídat, tak jsem věděl, že po tom, co se tě tam stane, taková situace, že vyroste strom, že už to tak asi bude, tak jsem se podíval a bylo to akorát.
0: Máte tady nějaký tip v programu, který byste dětem doporučil?
1: No, já bych třeba pozval určitě na zítřek do jezuitské koleje na Blešák, kde můžou děti uklidit své pokojíčky dneska večer a přinést, prodat ostatním dětem nějaké přebytky ze svých hraček. To mně přijde, že je docela dobrá akce.
2: To je super akce.
0: To si
2: nemáš
0: myslím...
2: něco sebou, co bychom mohli...
0: Nějakou hračku?
2: No.
0: No tu nedám.
1: Můžete si i něco koupit.
2: No právě.
0: Takže... To je skvělá věc a úplně poslední otázka asi, předpokládám, protože za nás za chvíli čeká Čerba na pokračování, pohoršovna pro holky a kluky. Jestli si vzpomenete na nějakého Hayaju ze svého dětství.
2: A nebo vyrobil Robert se nějakého Hayaju, jako nějaký příběh Hayaju.
0: Robert se teďka začal křenit, protože neví, co má říct.
1: Nevím, protože musím říct, že my jsme to moc neposlouchali. Jo. Takže jakoby já jsem, když přišla naše dramaturgině s tím tématem, tak jsem byl takový, že jsem k tomu vlastně neměl osobně úplně vztah. Věděl jsem, že to existuje, ale nebylo to jako u nás doma, že by se pouštilo rádio. Vlastně nějak se, nemám s tím úplně vztah z dětství. Takže takhle se, a byl jsem vlastně překvapený, že to má i nějakou vizuální podobu, protože jsem to vůbec nevěděl. Ale takže já si bohužel na žádného Hayaju a vlastně rádio poslouchám mnohem víc až jako dospělý člověk, než jako dítě.
2: Ale to vůbec nevadí, Roberte, protože můžete začít kdykoliv, třeba dneska v 19 hodin a 50 minut a vlastně každý den v 19.50.
0: Je to tak.
1: A... Naladím Radio Junior do své poslechové aplikace.
2: No, nebo dvojku Českého rozhlasu, tam jde Hayaju a taky každý den.
0: A musím se zeptat, co děláte, když jste v háji?
1: Kreslím si. Já říkám studentům vždycky kreslete si, protože až budete v háji, tak tuška a papír vás nikdy nesklave.
0: Děkujeme za tohletu skvělou radu, protože tím bych to zakončila. To je pro holky a kluky, i pro Jirku, i pro Janu úplně ta nejlepší rada, kterou jsme dneska mohli dostat. Robert Smolík byl naším hostem, výtvarník a jičíňák a součást festivalu Jičína města pohádky.
2: Tak děkujeme a krásný večer.
0: Tak dobrou.
1: Naschledanou.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování. Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část desátá. Peklo se zlobí pořád víc.
1: Nesmí, on ještě nesmí užívat dospělé jméno.
0: Pekelný hlas otřásal z dmy pohoršovny. Zloberta se krčila ve své ředitelně na bobku v koutě. Už si ani netroufla vzít sluchátko do ruky a to se bimbalo na šňůře a naráželo do zdi.
1: Teď je ta smlouva neplatná. Já vám to říkal, paní Škudibertová. Dokud mu nedorostou rohy, není to zámulází zubí zmrzek, ale záprček.
2: Už se to nestane, ano, ano, breptala Zloberta. Dohlednu na to, spolehněte se.
1: Na nic už dohlížet nebudete, to se spolehněte vy. Beru si vnuka zpátky. Jediná možnost, jak se mohu zachránit, je ještě dnes ho povýšit do ďábelského stavu. Jen tak bude jeho podpis platný. Všem budeme k smíchu. Vždyť je to cucák. Ďábel bez rohu.
0: Zloberta neměla páru, o čem peklo mluví, protože do třídy už ani nevkročila. Nevěděla tak nic o smlouvě, kterou spolu uzavřeli mladý čert a mstižer Krutohlav.
1: Já se té kořisti nevzdám. A na tu vaši povedenou pohoršovu si pěkně posvítím.
0: Sluchátko se rudě rozsvítilo a šlehlo jí do očí jako laserové ukazovátko.
1: Připravte opak propuštění. Vnuka i toho mladého Krutohlava. A vnuka mi dejte telefonu hned. Když říkám hned, tak myslím hned.
0: Peklo zmlklo. Zloberta se hned rozběhla ke dveřím a chtěla utéct. Nevěděla kam, to je jedno. Do lesa, do sklepa nebo třeba do vesmíru, jenom pryč a hned. Už brala za kliku, když sluchátko promluvilo znovu.
1: To jste tak hloupá, paní Škudibertová.
0: Zašeptalo pobaveně. Znělo to ještě hrozivěji, než když řvalo.
1: Vy opravdu věříte, že mi utečete? Vy snad nevíte, s kým mluvíte.
0: Teta Škrkavka spatřila v dálce osamělý dům. Okna nesvítila a dům byl temný jako prázdný hrob. Zabrzdila a slezla z motorky. Byla úřícená, jako by zlibně až sem utíkala. Vztek se z ní už trochu vykouřil. Teď měla strach, jestli najde děti a zkoušela si srovnat myšlenky. Najednou zaslechla dvojhlasý zpěv. Jeden hlas zpíval pěkně čistě a druhý jen brumlal do rytmu.
3: Hafani dělají haf, strašidla dělají baf, žížely dělají ží a džíny dělají dží.
0: Škrkavce se zježil každý chlup. Ten první hlas znala. To je přece Žerík. Ale Žeríka nikdy neslyšela zpívat. Navíc bylo jasné, že si tu legrační písničku vymýšlí za pochodu. A Žerík neměl smysl pro humor. Co se s ním pro pána stalo? Ze stínu vyšel chlap v přičmoudlém zeleném kůlichu a kluk. Zarazili se. Zmlkli a hleděli na mohutnou ženu v černé helmě. Helma splývala s tmou a zdálo se, že ženě chybí půl hlavy.
4: Žeríku,
0: řekla teta nevěřícně.
4: Ty jsi jim utekl, Žeríku?
0: Úžasle na sebe zírali. Vypadá jako Žerík, hlas má jako Žerík, říkala si teta v duchu, ale je to vážně on? Je to vážně ona? Říkal si kluk. To je ta paní, co je na nejdražší poštovní známce. Celé dětství sbíral.

0: známky a tuhle tvář na nich viděl mockrát. Jmenuje se nějak jako Výsost Škytavka. Je to králova sestra. Říká se, že je strašně zlá. Já se ztratil, řekl popravdě. Teda malinko jsem se ztratit chtěl, ale pak se mi to vymklo z rukou. My byli se školou na výletě a já chtěl být chvilku sám. Prosím vás, neposílejte mě do polepšovny, paní Výsosti Škytavko. My už tady s pánem vymysleli, jak to udělat.
1: On neutekl, on je náměsíčnej, vzpamatoval se Tvrd. Za nic nemůže.
0: Škrkavka si kluka prohlížela 300 let starýma očima. Tak staré oči jsou pomalé, za to vidí dost hluboko. Pak pokývala hlavou.
1: Ano, tak ty jsi chtěl utéct rodičům?
0: Proč?
1: Nemají tě rádi?
0: Už věděla, že to není žerík, ale kdo to tedy je? V tom se kluk rozbrečel málem jako žerík, sednul si na zem a v breku vyrážel.
1: Mají mě rádi. Mají mě tak strašně moc rádi, že se to nikdy nedá vydržet.
0: Teta si k němu sedla na bobek. Tohle si představte, to stojí za představu. Když Škrkavka seděla na bobku a Pim na zemi, měl hlavu ve výšce jejího břicha. Tak se nedá konverzovat, to uznáte sami, ne? Pim si utřel slzy a vstal. Konečně byly oči proti očím. Škrkavčiny byly velikánské a nezdálo se, že jsou strašně zlé. Tak mluv. A mimochodem, nejmenuju se Škytavka. Můžeš mi říkat teto. Pim se vysmrkal. Tvrd chytil Pima kolem ramen, připravený ho bránit vlastním tělem. Naši mě mají moc rádi, teto, začal Pim. Vždycky mě měli moc rádi a taky se o mě hrozně báli. Vůbec mě nespustili z očí, jako by mě někdo mohl ukrást. Měli takové zlaté klubko a dlouhatánskou zlatou nit. Já jí měl připnutou na křandičkách. Když jsem se zatoulal, tak jenom zatáhli za nit a já se musel vrátit, aby mě zasměli na očích.
2: Aha,
0: říkala teta, jak vždycky říkala vraždince.
1: Děti se mi kvůli tomu smály. Když jsem byl větší, naši jen prodloužili nit. Měl jsem jí úplně pořád. A nesměl jsem mluvit s cizími lidmi. Nesměl jsem hladit cizí pejsky. A nikdy jsem nebyl ani chvilku sám.
0: Pim vzdychl.
1: Když jsem šel do školy, museli naši tu nit z mých kšandiček sundat, protože jim to přikázal pan ředitel. Říkal, že s tou nití nikdy nedospěju. Naši tu skutečnou sundali, ale místo ní mi připnuli neviditelnou nit z neviditelného klubka. A tu tam mám do dneška.
0: Pim si ukázal doprostřed hrudi.
1: Tadyhle.
0: Zase mu vytryskly slzy.
1: No tak,
0: říkala teta chlácholivě. Byla na dlouhá vyprávění zvyklá. A už tomu začínala rozumět. Proč ti ta nit vadí, když ji stejně nikdo nevidí? Pim na ni upřel důvěřivý pohled.
1: Když já chci být hrdina, teto, víš? Chci dělat hrdinský skutky, ale naši mi to asi nedovolej. Nepřežili by, kdyby se mi něco stalo. Chtějí, abych byl ten pán od novin, který vymýšlí křížovky. Ten si sedí doma v teple a nikdo ho neukradne, ale mě křížovky vůbec nebaví.
0: No jo, to máš těžký, přikývla vážně Škrkavka.
1: Ale naši jsou moc hodní, vážně, strašně moc. A jestli už vědí, že jsem se ztratil v lese, tak jsou asi děsně vyděšený. A já jsem taky děsně vyděšený.
0: Pim pro slzy nemohl pokračovat. Škrkavka počkala. A čeho se bojíš nejvíc, chlapče?
1: Že se ta nit přetrhne.
3: Blbost, řekla teta rázně. Vaši tě budou mít rádi vždycky.
1: Maler je v tom, že oni ti dávají lásku pro tři, protože ji pořád mají v sobě. Nebůl.
3: Už je čas tu tvou nit odepnout.

0: Zloberta nemohla neposlechnout. Peklo, pamatujete? Vzala telefon a jako se svázanýma nohama se šourala opatrovýš. Opatrně nakoukla a hned se lekla, protože uvnitř byla tma. Jestli ti parchanti utekli, co si počne, jak to jen Peklu vysvětlí?
1: Mladý pane, volávám, dědeček, pojďte si to vzít.
0: Položila žhavý telefon na zem a utíkala pryč. Škůdcové seděli u zdi, ďáblík pořád spal. Sluchátko se dalo do pohybu a jeho zakroucená šňůra se plazila třídou jako had. Řeklo: Nikdo tomu nerozuměl, ale neznělo to moc přátelsky. Záprcek se vzbudil, zamžoural a vyjeveně řekl:
2: Prosím? Pardon, pane, přeslechl jsem vás.
0: Řinčelo sluchátko. I když ďábelsky nikdo neumíme, podle tónu to znělo asi jako:
3: Bacha, mladej, srandu si ze mě dělat nebudeš.
0: Záprcek se rozhlédl.
2: Prosím vás, rozumíte mu někdo?
0: Ani se nezdálo, že se bojí. Možná opravdu zapomněl, kdo je jeho děda a kdo je on sám.
4: Telefon chrlil tříšť zvuků, které se nedají zapsat. Znělo to jako čelní srážka dvou nákupních vozíků plných střepů, taky jako zvuk skřípajících zubů, zvuk nože jedoucího po skle a řev velkého pralesního zvířete.
0: Záprcek si bez zájmu škrábal svědivé plešky. Pořád tam neměl ani náznak rohů. Pak řekl:
5: Zdravím.
0: Zívl a spal dál. Sluchátko vyrazilo skřek a samo skočilo do vidlice. Peklo umlklo. Telefon zhasl, třída se zase ponořila do tmy, jen rozbitým oknem teklo světlo měsíce. On si pro něj přijde, řekl potichonku sudíček. Ve tmě se k němu přitiskla vraždožrava. Drobné zoubky jí cvakaly. Sudíček zatoužil, aby si k němu přišla pro ochranu ťápota, ale ťápota je hrdá holka a nikoho se o nic neprosí.
4: Jo, jo, přijde. Ani jsem nevěděla, že umím ďábelsky. Ne moc, ale chápu, že peklo chce mstižera za každou cenu.
0: Kývlo Ježi Baby.
1: Budem se prát, budem se prát!
0: Ječeli tepajzlíci a bohatýrsky se bušili do hrudníčků. Jakoby plácali do pytlíků vaty.
4: Neblázněte, pidiš víci. A jo, kdybych už uměla karate, to by mě nepřepral ani buldozer.
0: A co radíš, Ježi Baby? Ptal se sudíček.
4: A tohle musí řešit Škudiberti. Rodiče nás sem nedali, abychom skončili v pekle. Moje máma teda rozhodně ne. Ani král Krutohlav jistě nechce, aby mu dceru sežral pubertální pošuk, co ani neví, jak se jmenuje.
0: Sudíček si vzpomněl, jak ho Tvrd zval k sobě dolů. Tvrd je lepší než Zloberta. Sudíček vstal.
2: Já jdu za panem Škudibertem. Vezmu telefon a kdyby mě Zloberta chytila, řeknu, že jí ho jdu vrátit. Vy udržte na matraci.
4: Nakloň se, dostaneš ježibabí pusu pro štěstí. Lepší než všechny amulety.
0: Sudíček se schýbl nad kolíbku a ucítil na čele pálivou hubičku, jako by ho štípl komár. A spoustu pus od trpajzlíků, kteří mu líbali nohavice a pak ještě jednu na tvář, ale nebyl si jistý od koho. Vzal telefon, který ještě hřál. Musel doufat, že ve sklepě najde Tvrda a že mstižer je v bezpečí a že ta pusa byla od ťápoty. Chodba byla temná jako noc.

0: V rámci festivalu Jičín město pohádky proběhlo 10. září 2026 natáčení z tého dílu podcastu Reparát Českého rozhlasu Plus. Moderátorka Daniela Vrbová si povídala se svými hostkami Zuzanou Dalibor a Terezou Hodanovou na téma Já v háji aneb Když bejt v pohodě prostě nejde. Zuzana Dalibor mluvila o svém onemocnění, které se projevuje tím, že se jí někdy třese určitá část těla.
1: Já jsem to zjistila po mém tátovi a zjistila jsem, že mi to jako zhoršuje průběh studia, protože jsem se bála, že nebudu schopná psát státnice a podobně. Takže než jsem se rozhodla tohle veřejně sdílet, tak to nějakou chvíli trvalo, ale vlastně potom, když jsem to udělala, tak jsem cítila nějaký jako větší osvobození ve smyslu, že jako nikomu nedlužím to se netřást, že v pohodě se třást.
0: Tereza Hodanová alias Terry Blitzen zase sdílela své zkušenosti z doby, kdy jako 15-letá influencerka brala drogy, měla poruchy příjmu potravy a sebevražedné myšlenky. Co Tereze tehdy pomohlo?
2: Mám vždycky pocit, že v tady těch životních jako situacích je to si uvědomit, kdo vlastně jsem a nějak se na sebe jako podívat bez všech těch nálepek, který jsme na sebe nechali buď nalepit něčím zvenčí nebo třeba sami sebou a udělat rozhodnutí, jako kým chci být. S tím, že ta moje cesta byla taková, že jsem se na to prostě vyprdla. Prostě jsem si řekla, že jako to jako zábava super, fajn životní zkušenost, ale vlastně to asi není úplně ten život, který si pro sebe představuju.
0: Jak by celý reparát zhodnotila Daniela Vrbová, moderátorka pořadu?
3: Pocity jsou skvělé, publikum bylo výborné, byly to, pokud vím, 3 třídy, 1 gympl a potom 8 a 9, takže jestli to počítám dobře, tak zhruba 14 až 16 let. Musím říct, že v některých chvílích ani nedutali, protože naše respondentky byly skvělé prostě v tom, jak se dokázali otevřít, sdílet ten svůj příběh, jak je sociální sítě a nejenom prostě sociální sítě, ale jak se někdy cítili pod tlakem a jakou z toho své pomocí a s pomocí rodiny našli cestu.
0: A jak se líbil reparát publiku?
4: Já se jmenuji Erik Hušek a líbilo se mi to a bylo to jako hodně zajímavý.
5: Se jmenuji Josef Janata.
0: Tak co ty, jak se ti líbil dnešní reparát? Bylo to pro tebe nějak přínosné?
5: Líbilo se mi, že jsem mohl zjistit, co mám dělat, když jsem smutný.
0: A co máš dělat, když jsi smutný?
5: Říct to učitelovi, pedagogovi.
0: A udělal bys to v tvém případě konkrétně?
5: Ne, já mám jiný zdroje.
0: Takže co ty bys
5: udělal? Rodina.
0: Řekl bys to doma?
5: Jo.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
6: Dobrý den, já se jmenuji Karolina Jiráková.
0: A jak se ti líbila dnešní beseda?
6: Ale jo, bylo to zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, mě to docela i ponaučilo a taky jsem se jako dozvěděla, co třeba dělat, když mi není úplně moc dobře.
0: Reparát se tedy publiku líbil, celý díl si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pro Radio Junior, Rašová Terka, junioří reportérka.

0: I don't know.
1: Hello. Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
2: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
1: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
2: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
1: Goodbye.

0: Junior.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, srdečně vás vítáme při poslechu další hodinky Klubu Rádia Junior. Opět vás vítáme v Jičíně na festivalu Jičín město pohádky. U mikrofonu je pro vás Jirka Kohout a Jana Richterová. To jsem já, to jste asi poznali, že nejsem Jirka. Vy, Jirko?
2: Ano, já vás taky zdravím, krásný dobrý večer. A taky tady zdravím našeho krásného, vzácného hosta, který tady už vlastně na festivalu dneska vystupoval s Klárkou Novákovou. Je to zpěvačka. Většinou tady ty pěvecké parkety má na starosti Klárka Nováková, ale dneska si je vem na starosti my, protože si nebudeme povídat jenom o písničkách, ale zajímá nás také, jaké třeba pohádky má Adélka. Já jsem vlastně neřekl ještě jméno, viď?
1: Adélka Křivánková, ale pozor, umělecké jméno je, prozrať nám to?
3: Adela, ahoj všichni.
1: Tak, my tě tady vítáme, děkujeme, že jsi s námi tady v porotním sále Jičínského zámku. Možná holky a kluci slyšíte tu krásnou ozvěnu, možná taky ne, ale aspoň jsme vám prozradili, že tu nějakou máme, protože my jsme v historickém prostoru a cítíme se tady jako na zámku a Adela vypadá jako princezna, takže jsme tady akorát. Máš ráda princezny?
3: Děkuju. A samozřejmě, já jsem na princeznách vyrostla.
2: Jaká je tvoje nejoblíbenější princezna?
3: Moje nejoblíbenější Popelka, ale mám ráda všechny, protože všechny mají svůj příběh a mají místo v tom krásném pohádkovém světě.
1: A máš ráda takové ty klasické princezny, co čekají, až přijede princ, až je někdo vysvobodí, až bude pro ně ten správný čas? A nebo se ti třeba líbí takové ty bojovnější princezny? Já nevím, já si pamatuju třeba princeznu Xenu, nebo ona i ta Popelka ve Třech oříškách
2: pro
1: Popelku.
2: Ona taky byla bojovnice.
1: Byla bojovnice. Dělala si věci po svém, tak co je ti milejší, Adélo?
3: Asi spíš ta Popelka a princezny, které se nebojí vystoupit a říct si to, po čem touží a vytvořit si ten svůj život podle sebe. A právě k tomu mě napadá i třeba Rebelka.
2: Mm-hmm, ta se mi líbí.
1: A to je, tam je i krásná písnička. Zpívala jsi tu písničku někdy na koncertě?
3: Ano, zpívala jsem ji jako malá a jmenuje se Kdy vzlétnu já.
2: Yeah.
1: Tak počkat, já vím, že ještě není čas na písničku. A vzpomněla bys jsi na pár tónů?
2: Tady zaspívala v tom krásném tady sále, protože ano, tady to bude znít.
1: Tak pojďme.
3: Tak já zkusím, snad si to pamatuju.

0: To byla krása. Takže první písničku máme za sebou. Kdy jsi ty řekla, že tvůj velký sen, za kterým poletíš, je zpívání?
1: Tak já sama sobě jsem si to řekla tak nějak v 8, protože já jsem k tomu zpěvu byla vedená od mala. Ve 4 letech mě mamka přihlásila do Pop Akademie Ostrava. Takže od té doby jsem zpívala, ale v tu dobu jsem ještě nějak ani nevnímala, že vůbec vlastně zpívám. Až do těch 8, kdy jsem měla takové průlomové období a vyhrála jsem svoje první soutěže a mohla jsem vystupovat před lidmi a plně si to užít. A myslím, že to byl ten moment, kdy jsem si řekla, jo, tohle chci dělat.
2: Já se zeptám, kdyby tam nebyla ta maminka, myslíš si, že bys to dělala? Nebo byla taková ta, která tě trošičku jako udržela u toho? Možná někdy přinutila maličko?
1: To si nemyslím. To se nikdy nestalo, že by mě k tomu maminka nutila. Já mám takový názor, že bych si k tomu vždycky našla cestu. Já hudbu beru jako součást mě samotné, protože mi přináší strašně velkou radost a uvolnění a takovou relaxaci, a když zpívám, tak se hnedka cítím lépe. Takže já si myslím, že i kdybych se k tomu zpěvu dostala později, tak by to bylo součást mě, tak či tak.
0: Já si to myslím taky, protože když to v člověku je, tak to nemůže jen tak zahodit. Motem tohoto festivalu nebo průvodkyní je pohádková Šiška, která se dostává z háje, a mnohokrát tady zazněla za dnešní den otázka, co se děje, anebo co člověk může dělat, když je v háji. Co ty děláš, když jsi v háji?
1: Zpívám. Zpívám a tancuju.
0: Dá se to vzít jako univerzální rada pro holky a kluky, protože my jsme si tady před chvilkou povídali se scénografem Robertem, který říkal, že když je v háji, tak si maluje. A to je taky vlastně tvořivá činnost. Na to potřebuješ jenom papír a tušku a na to, aby si zaspívala nebo zatancovala, na to potřebuješ jenom hlas. Tak jak bys třeba poradila holkám a klukům, když jsou někdy v háji, co by mohli dělat?
1: Já myslím, že každá kreativní činnost má tu moc nás uvolnit a zlepšit nám tu náladu. Klidně zpívejte, když to možná nezní úplně nejlépe. To je úplně jedno, jde o to, ať vy se díky tomu cítíte trošku lépe a uvolněnější. Takže zpívejte, malujte, tancujte, kreslete a všechno možné, co se dá, protože dneska si myslím, že v dnešní době je strašně velký tlak třeba na ten akademický výkon a tak, a být znalý třeba v technických věcech a tak. A na tu kreativní stránku se trošku zapomíná, takže je určitě důležité na to myslet a někdy si dát ten čas se uvolnit a tvořit.
0: Někdy si dát ten čas uvolnit se a tvořit, to si řekla moc hezky, ale ano, doba je taková technická, všichni mají chytré přístroje a pořád jsou někde na nějakých videích, ale co dušička? Dokáže se třeba někdy dušička osprchovat a vylepšit tím, že si zpíváš, nebo máš nějaký recept na to, když člověka bolí duše? Prostě když je v háji.
1: Já přemýšlím. Když jsem byla vždycky hodně v háji, tak jsem poslouchala muziku. Já jsem se zavřela ve svém pokoji, lehla jsem se do postele, zakryla jsem se dekou, dala si sluchátka a poslouchala moje oblíbené písničky od mých oblíbených zpěváků. A na nic jsem nemyslela, jenom jsem poslouchala. A pak, když to zabralo, tak jsem se začala zpívat.
2: Super. A prozradila bys nám své oblíbené zpěváky, autory?
1: Moje nejoblíbenější hudební skupina je K-popová skupina z Jižní Koreji. Jmenuje se BTS. Ty jsou moji úplně idolové největší. A potom mám třeba například Ariana Grande, Harryho Stylese, takové ty klasiky, na to se nedá zapomenout, oni jsou úžasní.
2: No, my jsme si říkali na začátku, že si nebudeme povídat jenom o muzice, ale je to tady, prostě jsi zpěvačka. Mě u tebe překvapilo, že ty zpíváš ve 4 jazycích.
1: Ano.
2: V kterých?
1: Tak v češtině, rozhodně. V angličtině, v polštině jsem zpívala a ve španělštině jsem zpívala.
2: A nemohla bys tam zaspívat takový popěvek třeba ve španělštině?
1: tyjo, teď si musím vybavit nějakou písničku ve španělštině, nebo napadá vás nějaká, tyjo, mám teďka úplně o...
0: Mě napadlo akorát Despacito, to nevím, ale víš co, já mám nápad, my si dáme za chvilku nějakou tvoji písničku v češtině, protože těch máš spoustu.
2: No počkej, co kdybychom si dali tu písničku, kterou právě teď máme v hitparádě?
0: My máme v hitparádě Adelčinu písničku, která to je, Adelko?
1: Je to píseň Konečně volná.
2: Tak dobře, tak si dáme tuhle písničku a pak zkusíme nějakou španělsky.
0: Já jsem pro. Takže písnička Adely Křivánkové

0: víc. Adéla Křivánková, prostě Adéla je hostem klubu Rádia Junior, ve kterém vás i v této hodině vítají Jirka Kohout a Jana Richterová. Ta písnička byla o tom, jak se vlastně dá zářit a jak se dá zpívat, a myslím si, že byla taková krásně optimistická. Možná, že bychom si teďka mohli dát nějakou optimistickou ještě malou ukázku, které se vlastně vracíme od předtím, protože Adéla nám zaspívá španělsky. Ne, co nám zaspíváš? Anglicky?
1: Ne, španělsky. Anglicky?
2: Já bych ještě chtěla jenom dodat k té mojí písničce. Tu jsem napsala pro vlastně mé já v minulosti, které se cítilo hodně ztracené, hodně zmatené, nevědělo, co má dělat a tak. A do téhle písně jsem dala všechnu naději a útěchu, kterou bych potřebovala slyšet a cítit v té době. Takže doufám, že poslechem téhle písničky si budete cítit lépe a pomůže vám to zvednout náladu a uvědomit si, že jste na správné cestě, ať už je to jakákoliv, protože je to ta vaše a jdete si za svým srdcem. Tak to jsem jenom chtěla dodat.
0: A to si dodala dobře, protože když se člověk cítí v háji a neví, kudy vede ta jeho cesta, tak si může poslechnout třeba Adélinu písničku a třeba ho to dovede k nějakému snu, který
1: přesně
0: má.
1: Nebo uklidnění, nemusí chodit do zahraničí, poslouchat BTS a
0: stačí si poslechnout Adélu.
1: Přesně.
0: My si teďka poslechneme Adélu, jak zpívá naživo tady v našem improvizovaném studiu na festivalu Jičín město pohádky v porotním sále Jičínského zámku.
2: Zaspívám kousek ze Zoo, ze Zootropolis 2 pohádky, kterou jsem už dneska zaspívala. Es una fiesta que sube como la espuma, yo por ti hasta la luna te he de vuelta. Es una fiesta que sube como la espuma, yo por ti hasta la luna te he de vuelta.
0: Krásno. To se mně líbilo, já nemůžu tleskat, já držím mikrofon. Už jsi říkala, že jsi to zpívala tady dneska na pódiu festivalu Jičín město pohádky. Jak se ti tady vystupovalo?
2: Naprosto úžasně. Ta atmosféra tady je opravdu nádherná a všechny děti měly takovou super náladu a zapojili se do toho programu úplně fenomenálně, zpívali, tancovali, dávali do toho tu energii, takže to mi pomohlo si to užít ještě víc.
1: Vy jste měli takový speciální program Rádia Junior tady s Klárkou Novákovou, tak jak to šlo takhle dohromady, co se tam všechno dělali?
2: Měli jsme pohádkový koncert. Já jsem zpívala písničky z tradičních českých pohádek, například Popelka právě, nebo taky z Lociky. A potom jsme měli takový blok taneční i hlasový. A já jsem zpívala různé písničky z moderních pohádek, například právě Zootropolis nebo K-pop Demon Hunters. Z toho jsem zaspívala třeba Golden, velmi známou písničku. A celé to bylo strašně fajn, já jsem si to hrozně užila.
1: Holky a kluci, kdybyste se chtěli Adélky Křivánkové na něco zeptat, tak volejte na 800 199 199 a můžete si tady získat svoji odpověď, pokud vás cokoliv zajímá, tak neváhejte a volejte, i když nejsme ve studiu Rádia Junior, ale tady na zámku v Jičíně.
0: Honza z režie nás připojí a já jenom připomenu, že pokud nám píšete, tak my si to přečteme až někde jindy, protože dneska, jak jsme v terénu, tak jedině telefon 800 199 199, pokud zavoláte, dostanete se přímo k nám, Honza vás ze studia připojí a Adélka odpoví. No a možná, že když si teďka mluvila o těch písničkách z pohádek, které si tady všechny zpívala, co zpíváš radši, když si napíšeš písničku sama a nebo když si nějakou vypůjčíš od nějakého zpěváka, teda spíš zpěvačky?
2: Rozhodně mám radši, když je to moje vlastní písnička a cítím z ní tu moji emoci a ten pocit, ze kterého jsem ji napsala. To mám právě s Konečně volná písní, kterou si můžete poslechnout právě teď v Hit parádě. A já jsem v minulosti měla to tak, že mi písničky skládal někdo jiný, protože jsem byla malá, nevěděla jsem, jak vůbec skládat nějaké písničky a tak. A proto teďka je mým největším cílem vydat album se svými vlastními písněmi, které napíšu sama. Učím se i programovat. Musím říct, že mi to moc nejde, upřímně. Snažím se. Je to trošku věda programovat právě v počítači, ale mám hrozně moc nápadů na různé písničky v té hlasové aplikaci v mobilu. Teďka nevím, jak se to nazývá vyloženě. Ale mám tam hrozně moc nápadů, takže se těším, až budu schopná a naučím se pořádně dát do té reality právě v tom programování.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, ty si vždycky chytneš v hlavě nějaký nápad, naspíváš si to do diktafonu.
2: Děkuju.
0: Do diktafonu a potom čekáš, až tě k tomu napadne třeba nějaký hudební nápad, a nebo jdeš za nějakým aranžérem a řekneš, hele, tady mám písničku, pojďme něco vymyslet. Co je ti bližší?
2: Tak já mám hodně nápadů a já se vždycky snažím je tak nějak pospojovat do sebe a uvidím, co z toho se vyvine. Nahraju si to velmi amatérsky do mobilu a potom většinou jdu právě za hudebním producentem, například Honzou Balcárkem, a s ním potom řešíme třeba, jak to posunout dál na vyšší level, ale já bych chtěla dosáhnout té úrovně, že si to sama i celé zprogramuju, a to je moje největší výzva.
1: To je hezká výzva, ty už seš zpěvačka, která vystupuje na různých festivalech, koncertech, ale když si, jak jsi teď zmínila, když jsi byla ještě mladší nebo malá, tak pro tebe skládali hudbu jiní, například Pokáč. Jak to tak přijde? To přijde Pokáč za tebou, nebo ty přijdeš za ním, zavoláš, zaklepeš a řekneš, že on to jako, já bych ráda zpívala, chtěla bych písničku, nemohl byste mi ji napsat. Jak to funguje?
2: Ty, kéž by to bylo takhle jednoduché. Já jsem se k Pokáčovi dostala právě přes Honzu Balcárka, který s ním dlouhodobě už spolupracuje. A právě Pokáč dostal text té písničky v angličtině a já jsem mu jenom popsala, o čem bych chtěla, aby to tak nějak bylo, aby to třeba píseň To jsem já, aby zobrazovala mě jako právě skautku a zároveň zpěvačku, takové ty dvě moje stránky lidské. A on to úplně bravurně, opravdu krásně vystihl v tom textu, takže jsem za to hrozně vděčná a za tu celou spolupráci ještě víc, protože to bylo něco opravdu unikátního, special.
0: No a když se setkala s takovýmhle člověkem, který už má za sebou nějakou kariéru a vlastně je slavný, říkala jsi, co všechno bys z toho jeho života třeba chtěla pro sebe?
2: Určitě. Pokud je pro mě hlavně velká inspirace právě v tom psaní písniček a vystihování těch pocitů a tak, takže když nevím, jak třeba svůj pocit dát do těch slov, tak aby to znělo jako smysluplně a krásně třeba pro ostatní lidi, tak si právě pustím nějaké jeho písničky a strašně mě to inspiruje, protože on to umí tak hezky vystihnout.
0: To je pravda, Pokáč je mistr slova. Mě by zajímalo, jakým způsobem ráda pracuješ, jestli čekáš, třeba jedeš v autobuse, procházíš se přírodou, nebo já nevím, venčíš psa a čekáš, až k tobě přijde nápad, a nebo jestli si každý den ve 3 hodiny odpoledne sedneš a řekneš, teď jdu pracovat.
2: To vůbec ne. Já to takhle nemůžu mít. Nemůžu si říct, že ve 2 vymyslím další nápad na písničku. U mě to takhle vůbec nejde. Já většinou ty nápady dostávám právě při nějakých každodenních momentech. Třeba když jedu autobusem ze školy domů, nebo když se jdu projít právě lesem, nebo třeba cvičím, jo, to taky někdy prostě napadne, že jo, to neovlivníte. A tyhle ty momenty jsou za mě vždycky strašně klíčové, takže každý den se snažím žít ten svůj život prostě normálně, tak jak to cítím, a vždycky z toho nějaký nápad vzejde a já ho nemůžu držet v sobě, já to mám tak, že se musím vypsat.
1: No a je to tak, že tě napadne nějaké ano. téma
2: Aha.
1: a napíšeš ho, a nebo se ti třeba ozve v hlavě nějaká melodie, prostě uslyšíš něco a začneš obráceně.
2: Ono to záleží hodně. Buď mě napadne jenom část textu, že si to vypíšu, jenom co mě napadne, a nebo si třeba procházím, poslouchám nějakou jinou písničku, teďka mám třeba chvilku a napadne mě nějaká melodie, ale bez textu. Jo, jenom nějaká taková hudební linka, tak tu si třeba nahraju tím zpěvem a pak se to snažím nějak dát do sebe, jestli to bude fungovat, jestli ne. A ty pocity si většinou vypisuju, no, že to není v té melodii, ale právě v tom textu a pak to spojuju.
1: No tak co, kdybychom si pustili další tvoji písničku?

0: V Jičínském zámku se pomalu stmívá, vy posloucháte speciální vysílání Rádia Junior s Janou Richterovou, Jirkou Kohoutem a Adela. To je umělecké jméno Adely Křivánkové, s kterou si povídáme. A mě by zajímalo, Adelko, jak se to dá všechno skloubit, protože ty jsi velká skautka, velká zpěvačka a do toho ještě studentka. A máš čas ještě na nějaké další věci, třeba na to jít s kámošema, s kamarádkama, věci někam na dovolenou. Jak se to dá všechno zvládnout časově?
1: Je to těžké všechno skloubit. Nebudu tady se snažit říkat, že všecko v klidu stíhám, ale myslím si, že to zvládám mnohem lépe než v minulosti. Třeba před 2 lety jsem ještě právě věnovala nejvíc toho času do toho zpěvu a pak hnedka ten scout a škola. A vůbec jsem neměla čas na svoje kamarády a tak. Takže to bylo tak, že jsem vždycky šla do školy, tam jsem si odseděla svoje hodiny, odpoledne jsem šla domů, tam jsem si odspívala svoje, pak jsem šla něco vymýšlet do scoutu a šla jsem spát. Jo, že jsem vůbec netrávila čas s kamarády a mnohem méně času s rodinou. A teď už to vnímám trošku jinak, protože jsem se s kámoškama mnohem víc zblížila. Strávili jsme spolu hodně času právě na i školním výletě a tak. Předtím jsem vždycky nemohla na školní výlet, protože jsem měla nějakou soutěž nebo tak. Teďka se mi to konečně poštěstilo a mohli jsme spolu být v Londýně. To bylo hrozně fajn. A právě se víc takhle tak s kamarádit a tak. A říkám si, proč jsem to vlastně v těch minulých letech takhle ne zanedbávala, ale že jsem si na to neudělala ten čas, protože ti kamarádi jsou hrozně důležití a díky nim to všechno vlastně zvládám ještě lépe. Jo, že oni mi pomáhají se v tom nestrácet a být vlastně svá v tom všem nápalu věcí ze zpěvu a skautu a školy hlavně. No.
0: Já si dovedu představit, že to člověku docela zamotá hlavu, když chce třeba zpívat, pak vyhraje prostě talent Havířov, Zlatý oříšek, spoustu třeba zahraničních soutěží, že člověk se tak trošičku dostane do jiného světa a možná na ty kamarády a na to, co je vlastně pro něj, teď jsi to pojmenovala, velmi důležité, možná nejdůležitější, úplně zapomene. Tak kdy přišel ten moment, že jsi řekla, aha, tak tohle já nechci. Je to to období, kdy jsi se hledala?
1: Jo.
0: A kdy ti nebylo úplně dobře?
1: Je to asi to období, ze kterého vzešla konečně volná. V té době jsem tak nějak nevěděla, kam dál a zachránili mě asi ti kamarádi a rodina a tak trochu vypnutí od toho všeho, od zpěvu i školy a tak.
0: A co scout? Ty jsi velká scoutka, stále ještě docházíš, spolupracuješ?
1: Jasně. Scout bude navždycky moje součástí, stejně jako hudba. A scoutka budu vždycky do konce života, takže ve mně to prostě je. A ti kamarádi, které mám v tom scoutu, tak jsou taky na celý život. A my se s nima setkáváme pořád. Třeba chodíme na nějaké branče, na snídaně, na pikniky a tak. A teďka jsem právě byla na výletě jenom se podívat na skautský tábor a pomoct. A bylo to hrozně fajn znovu nasát tu atmosféru a být v tom stanu a znovu si prožít to čekání v řadě s Ešusem na oběd. A tyhle ty takové banální věci, ale one jsou vlastně strašně nostalgické a hrozně fajn a že přináší hrozně moc vzpomínek. Takže jo, prostě scout bude vždycky mojí součástí a vždycky jsem ráda, když můžu jet na nějakou výpravu a vyjde mi to třeba i na ten tábor a tak.
2: Ty jsi vlastně 18-letá skautka. Mm-hmm. Bavilo by tě, nebo vyzkoušela jsi, jaké je to být třeba i skautskou vedoucí, třeba koučovat nějakou skupinu malých skautů?
1: Vedoucí jsem se nikdy nestala, ale když jsem měla třeba 15, tak jsem dělala rádce v našem oddíle. Takže jsem měla svou skupinku mých vrstevníků a menších dětí, které jsem vedla. A musím vám říct, že to nebylo nic lehkého, ale bylo fajn si to vyzkoušet a vést ty ostatní lidi a být vlastně ten člověk, který je ve všech hrách, zastupuje a řídí a takhle tak dává na různé role a tak. A byla to celkem velká zodpovědnost.
2: Rádce, to zní právě

0: až moc, možná ne. Pořád na tom pracuju. A i v tom zpěvu vždycky, když je nějaký třeba problém nebo je něco těžkého, tak vždycky mám takovou nepotřebu, ale cítím to, že nechci, aby se ti lidi cítili nějak nevím, jak to popsat.
1: Třeba. Snažíš se to uhladit, aby se všichni cítili hezky.
0: Ano, ano, přesně tak. A já to dělám tak přirozeně, že někdy to je až moc, no, že si taky jako říkám, že bych se měla nějak ohradit, jo, prostě říct, že hele, já to chci takhle a takhle tak, ale je to těžké, je to těžké.
1: A možná, že s tímhletím taky souvisí, že když se člověk objevuje na veřejnosti a na sociálních sítích, tak občas se najde někdo, kdo vyvolává konflikty a vyvolává takové ty pocity v těch ostatních, ti rýpalové, nenávistníci, hejtři.
0: Ano.
1: Máš někoho takového? Jestli ano, tak už jsi fakt slavná, ale... Jo, když se objevuješ na veřejnosti, setkala ses už s tímhletím?
0: S tímhle jsem se nesetkala naživo, že bych měla třeba koncert a pak by za mnou někdo přišel, že jsem byla třeba jako hrozná nebo takhle. Jo. To ne, ale na těch sociálních sítích je hrozně moc takových komentářů. Musím říct, že i na to, že jsem... hodně málo známá, jo, mám svoje písničky a mám svoje koncerty, ale není to tak, že by mě znalo hodně lidí. Tak na tohle 100% lidí se celkem dost často objevují tyhle komentáře, ale mě to nějak neovlivňuje, nebo musím říct, že zatím jsem si to nebrala tak hodně k srdci, tím, že to vidím pořád na těch sociálních sítích a u všech creators, jo, všech influencerů, všichni dostávají tyhle komentáře a už se to začalo tak nějak řešit, že to je úplně jedno, jo, že každý se tam může napsat, co chce, ale nemá to žádnou váhu.
2: Zkrátka s tím umíš pracovat a to je skvělý. A my si dáme další tvoji písničku.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Jirka Kohout, Jana Richterová se vám opět hlásí z Jičína, z festivalu Jičín, město pohádky. A my tady máme skvělého hosta Adélu Křivánkovou, prostě Adélu. A povídáme si dneska ani ne tolik o muzice, jako spíš o životních postojích a o radosti a o tom, co dělat, když je člověk v háji. To už jsme taky probrali. Už jsme si říkali i o tom, jak se třeba dá bránit proti tomu, když někdo na internetu vypisuje, jak bych to řekla, blbiny, takže pojďme to shrnout. Bereš si to k srdci, když tam někdo píše nějaké trapnosti?
1: Snažím se to vůbec nebrat k srdci. Je to někdy těžké, ale když si uvědomíte, že ti lidi to třeba napsali a nepřemýšleli o tom ani minutu třeba někdy, tak to nemá takovou váhu a je blbost se kvůli tomu trápit a promítat si to pořád v hlavě a tak, takže i když je to někdy těžké, tak nestojí to za to.
2: Možná je dobré si říct, že tím člověk nestrávil ani minutu, tak proč bych já tím měl trávit nějaký čas a přemýšlet nad tím, co je špatně. Mně se líbí, že ty si propojila ty své dvě největší lásky, což je hudba a skaut. Tak jak to berou ve skautu, když přijdeš, zahraješ si, jsi takový jejich vzor, nebo třeba někdo je i z toho tak jako naštvaný, že tobě to jde a jemu třeba ne?
1: To se mi nikdy nestalo, že by někdo třeba záviděl nebo byl vůči mě takový odtažitý jenom kvůli tomu, že zpívám a tak. Já mám nejraději, když si všichni můžeme spolu sednout k ohni a zaspívat si takové ty klasiky táborové a třeba bedna od whisky a tak a cítit tu atmosféru a být spolu, to je takové to nejhezčí. A právě třeba zítra budu mít koncert v Klimkovicích a tam si zaspívám duet právě s jedním klukem ze skautu. Jmenuje se Meťa Návrat. A s ním zaspíváme duet, protože on je taky zpěvák. On studuje na konzervatoři a v tom skautu se známe už hodně dlouho a strašně se na to těším. Nikdy jsme spolu nespívali, kromě teda těch táborových písniček. Takže to bude něco special a v tom skautu se ukrývá hodně hudebních takových, jak bych to nazvala, hvězd taky.
2: Talentů.
1: Talentů,
2: no a je dobré, že když jako hvězda přijde mezi ně, že mají nějaký vzor a mají třeba větší chuť do toho zpívat.
1: Tak určitě to možná takhle asi do nějaké určité míry funguje, ale já se nechci považovat za jejich jako vzor. My jsme pořád na stejné lajně, já nejsem někdo, kdo je výš než oni nebo něco takového. Jo, prostě my se inspirujeme všichni navzájem. Každý dělá něco jiného, já zpívám, někdo dělá třeba sport a tak a je hrozně fajn si pořád se setkávat a sdílet si ty svoje zážitky, problémy, jo, všecko a vlastně každý dělá něco jiného a to je na tom to nejhezčí.
2: Zpívá se teď ve skautu víc, než se zpívalo, než se začala zpívat? Nebo stejně?
1: Možná víc, teďka víc.
2: Takže je pravda, že seš dál.
1: Tak možná se inspirovali a třeba teďka zpívají díky tomu, že já jsem jim ukázala, že můžou zpívat, nevím.
2: A že je to velká radost a tebe to baví a naplňuje.
1: Přesně tak.
0: Já si říkám, Jirka tady mluvil o tom, že přijdeš, zahraješ, zaspíváš, hraješ na něco?
1: Já hraju na klavír, ale taky jsem na to neměla moc čas teďka v poslední době a chtěla bych to napravit a taky bych se chtěla lépe naučit na kytaru. Já právě jako zvládnu, třeba konečně volná a tak, naučila jsem se jí právě na kytaru, ale umím jenom tohle, jo, že neumím nic jako většího a to bych chtěla změnit.
2: No je pravda, že klavír se k tomu táborovému ohni jako špatně tahá. Že ta
1: no,
2: kytara...
1: to jako špatně, no.
0: Počkej, ale na to, aby si hrála na kytaru, šáhni si na moje nehty. Jsou úplně krátké a ty je máš nádherné, tak to si holka potom musí rozmyslet, jestli chce mít krásné ruce a krásné nehty. A nebo hrát na kytaru, tak co zvolíš?
1: Já asi zvolím tu kytaru. Jako tyhle ty dlouhé nehtíky mám třeba po třetí v životě celém, jo. Já nejsem na tom moc, na tyhle si dlouhé nechty, takže já volím kytaru.
0: Já to schvaluju.
2: Já taky a pojďme si dát další písničku.
0: Ty tady máš ještě jednu, abychom si zahráli aspoň čtyři tvoje písničky, tak na Rádiu Junior Adéla.

0: Adéla Křivánková je hostem klubu Rádia Junior. My jsme si s Jirkou Kohoutem tady na Jičín, město pohádky, povídali s touhle báječnou zpěvačkou. Už jsme probrali lecos, ale nezeptali jsme se, do jaké školy vlastně chodíš?
1: Já zatím pořád chodím do Vichtrolova gymnázia v Ostravě Porubě a teď už jsem v maturitním ročníku, takže mě čeká maturita.
0: No a jak to vlastně zvládáš zpívat, učit se, je to vždycky v pohodě? Ty už si tak trošku o tom mluvila na začátku, ale to tvoje zpívání se prolíná vlastně i do studia.
1: Ano, jo. Já právě se snažím vždycky dělat, co nejvíc věcí to jde. Jo, ještě s těma kamarádama a tak, najít si na to čas, ale v rámci i té školy, i toho zpěvu vždycky nasát co nejvíc a jít po všech příležitostech, které jsou, protože v tomhle dnešním světě si myslím, že máme strašně moc možností, co můžeme dělat, hrozně moc soutěží, různých akcí a tak, takže se vždycky snažím co nejvíc. A právě svoje úspěchy ve zpěvu jsem zahrnula i do soutěže. Teď už jsou to vlastně ceny. Středoškolák roku a letos se mi podařilo znovu se umístit v top 25 středoškolácích roku, za což jsem hrozně moc vděčná a nechápu, jak se to vůbec stalo.
2: No to právě si říkala, jsi překvapená, jak se to stalo, jak se vybírá takový středoškolák roku. Podle čeho?
1: Já do toho úplně nevidím, do toho výběrového procesu, ale myslím si, že je takové jedno z velkých faktorů, že ten středoškolák dělá hrozně moc různých věcí. Jo, že já mám ten zpěv, byla jsem i na skautském jamboree, vyhrála jsem 6. místo v prezentiádě, v prezentování, pak jsem tam dala i můj úspěch v IT, jediný vlastně za celý život, kdy jsem se umístila v Office aréně, což bylo taky úplně šílené. A takhle se vlastně posuzuje ta různorodost těch aktivit a vlastně pak se posuzuje ještě třeba mezinárodní úroveň a tak. Takže já jsem tam dala svoje úspěchy v Římě, v Dubaji a tak a vyšlo to.
0: Ty jsi teďka jmenovala cizí místa. Zpíváš někdy i v zahraničí?
1: Určitě. Já jsem byla na hrozně moc zahraničních soutěží, kde jsem uspěla, vyhrála jsem ceny a právě i tohle léto jsem měla tu čest porotcovat na festivalu, který jsem minulý rok vyhrála, Bravo Festival. A to byla taky hrozně zajímavá zkušenost, jsem na ní ráda.
2: Adélko, kde tě můžeme vidět a co tě čeká v následujících měsících?
1: Teď mě čeká nejblíže koncert v Klimkovicích, na Klimkovickém jarmarku, zítra vlastně. A potom mám jeden koncert ve Velkých Pavlovicích, bude to vánoční koncert 27.11., takže kdo bude mít cestu, budu moc ráda. Pak vystoupím i na vánočních trzích v Opavě, ale takové největší, co mě teď čeká, je pěvecká soutěž v Litvě, na kterou jsem dostala pozvání díky mému úspěchu v Orpheum Awards, kde jsem vyhrála takovou cenu nejlepší artist globální, celosvětový, takže díky tomu jsem mohla se dostat na tuhle soutěž, tak mi držte palce a snad mi to vyjde.
2: Budeš se učit nějaký další cizí jazyk?
1: Jazyk asi ne, ale mám takové těžké písničky na naučení a asi zaspívám třeba Oscar Winning Tears od Ray, což je velká výzva.
0: Co děláš, když zapomeneš text? Stalo se ti to někdy?
1: Strašně mockrát.
0: Rozpláčeš se, utečeš, to asi ne, viď?
1: Ne, já to většinou dělám tak, že tam zaspívám nějaký jiný text. Jo, že třeba, když mám první sloku, zaspívám ji dobře a jde se na druhou sloku a já zapomenu text, tak zopakuju ten text první sloky. Mm-hmm. Nebo si vymyslím nějaký jiný.
0: Děláš jakoby nic.
1: Dělám jakoby nic. A buď to lidi poznají, nebo ne.
0: Když by na tebe skočila tréma, co poradíš, ale velmi rychle?
1: Zůstat v klidu, zaspívat se nějakou písničku, vaše nejoblíbenější, zapomenout na všechny kolem a zpívat si pro sebe a být jenom pro sebe.
0: To poradila Adéla Křivánková na závěr klubu Rádia Junior.
2: Adélko, my ti moc a moc děkujeme za krásné povídání, zatím se nám tady setmělo. Je to opravdu taková krásná zámecká nálada, krásné povídání. Díky moc, ať se ti daří nejenom ve zpěvu, ale ve škole, ve skautu, v osobním životě, ať jsi prostě spokojená.
1: Děkuju moc. Děkuju.
2: Tak díky moc a krásný večer.
0: Holky a kluci, dneska se s vámi loučí Jirka Kohout
2: a Jana Richterová. No a teď už je konec povídání a je tady čas na pohádku a na hajaju.
0: Tak hezký poslech a dobrou noc.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Každý večer vypráví tatínek malé Rozárce pohádky na dobrou noc, po kterých by hezky spala. A protože má nápadů a fantazie na rozdávání, dal z nich dohromady celý seriál, který pojmenoval O princezně Rozárce aneb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. V té dnešní bude potřeba sehnat kouzelné koření na královskou sekanou. Zvládne ho Rozárka pořídit dřív, než přijde tatínek král z práce? Kdo chce vědět víc, ten si musí poslechnout pohádku o sekaní.

0: Dobrý večer, děti. Ten pán, co nám má vyprávět pohádku, mimochodem, je to můj otec, tu vedle mě zase usnul. Vsaďte se, že až ho vzbudím, bude říkat, že nespal. Táto, táto.
1: Co? Co je?
0: Ty jsi spal.
1: Ne, nespal.
0: Spal, všichni to slyšeli.
1: A kde pak? Já jsem přemýšlel, co ti budu zpívat nebo vyprávět.
0: Tak zpívej nějakou písničku.
1: No, ale to není tak jednoduchý, ty budeš říkat, že zpívám špatně slova.
0: No tak právě pohádku.
1: Ale ty zas umíš všechny pohádky líp než já a budeš mě opravovat a to já z duše nesnáším.
0: Tak si musíš nějakou pohádku vymyslet.
1: Ale ty to budeš komentovat.
0: Slibuju, že nebudu.
1: Rozí, tak to je ta poslední věc, které bych na tomhle světě uvěřil.
0: Slibuju.
1: No tak dobře. Tak ta pohádka bude o něčem úplně obyčejném. Třeba osekané.
0: Osekané? No tak dobře.
1: Bylo, nebylo. Maminka královna pekla sekanou, namlela maso, rozklepla vajíčko, posolila to, dala tam kapku oleje a princezna Rozárka to míchala v míse.
0: Je, to je pohádka i o mně.
1: Slibovala si, že nebudeš nic komentovat, tak já začnu vyprávět něco jiného?
0: Ne, vypráví to prosím dál, prosím.
1: Takže, maminka takhle zadělává s Rozárkou těsto nasekanou, no a co se nestalo? Najednou zahřmělo. Žárovka v kuchyni zablikala a něco prsklo u sporáku.
0: Co to bylo?
1: To já nevím. Ale maminka královna povídá, tak to je hrůza. Došla mi majoránka.
0: Co to je?
1: To je kouzelné koření a bez něho sekanou neuděláš. A pan král se už vracel z práce a to by bylo zlé, kdyby nedostal sekanou, protože on byl strašlivý a mocný král.
0: To jsi byl ty?
1: Ano, a proto tě varuju, už mě nepřerušuj. Strašlivý a mocný král se vracel z práce hladový jako vlk a sekaná nebyla. A maminka naříkala, co si počneme? Co si počneme? Nemáme kouzelné koření a náš mocný král už jede domů. To zas bude nevrlý. Ale Rozárka se postavila na kuchyňský stůl a řekla, maminko, neboj se, já se pro to kouzelné koření, pro tu majoránku vypravím. A maminka mávala rukama, prosím tě, holčičko, za chvilku bude pán král doma a nebudeš tu ani ty, ani sekaná, maminko, klid, řekla na to Rozárka. Všechno stihnu, jenom mi řekni, kde seženu kouzelnou majoránku.
0: Na konci světa.
1: Ano, princezna Rozárka opravdu musela jít pro majoránku až na konec světa. Vyšla tedy před zámek a přemýšlela, jak se tam dostane. Auto řídit nemohla, navíc ho měl táta pan král v práci. Na kole jezdit ještě neuměla a aby se na konec světa vypravila na odrážedle nebo na koloběžce, tak to bylo přece jenom moc daleko. Takže teď nevěděla.
0: Pomohl jí drák, hodný drák.
1: No samozřejmě, pomohl jí drák. Takový zelený drák. Měl jednu hlavu a byl slepý.
0: Proč slepý?
1: Protože to byl starý drak, osekaný z nekonečné řady soubojů s všelijakými princi, co k němu celý život chodili zachraňovat princezny. Už ani moc lítat nemohl. Napálil to do zámku a spadl z nebe zrovna vedle Rozárky na zahradu. Koukne kolem sebe a povídá,
2: však všude, tak já jsem zase zabloudil.
1: A Rozárka pozdravila, dobrý den, kam letíte? A drak povídal,
2: ale na konec světa, ale jsem slepý a nevidím a narazil jsem zase do nějakého nového zámku, co tady rostou jak houby po dešti.
1: To je mi moc líto, pane draku, že jste nám naboural do zámku, omlouvala se Rozárka. Ale kdyby vám to nevadilo, ukážu vám cestu, já totiž taky potřebuju letět na konec světa.
0: Co tam ten drak letěl dělat na konec světa?
1: Nakupovat. Na konci světa je totiž jediný široko daleko otevřený non-stop a prodávají tam speciality.
0: A co chtěl koupit ten drak?
1: Já nevím, co chtěl koupit.
0: Pastu na dračí zuby. Tati, on tu Rozárku sežere.
1: Ale ne, pastu si koupit sice chtěl, ale na umělé zuby, protože už byl tak starý, že už měl jen umělý chrup. Jinak si tam letěl do obchodu koupit ještě rohlíky a mléko, protože si ty rohlíky v tom mlíku namáčel, protože to bylo to jediné, co ještě už víkal. Pak Rozárka a drak letěli na konec světa.
0: A teď se to stalo.
1: Co?
0: Něco strašně nebezpečného, to se vždycky stane, tati, já se počůrám.
1: Ale kdepak, na cestě tam se nestalo nic, ani na konci světa se nestalo nic zajímavého. Drak a Rozárka nakoupili majoránku, rohlíky, mléko a pastu na zuby a letěli zpátky.
0: Tak se to stalo na cestě zpátky, tam se stala bitva.
1: Ale houby s voctem se stalo, žádná bitva se nestala, maximálně došlo k nějakému nedorozumění na křižovatce.
0: Ano, stalo se strašlivé nedorozumění. Byl tam princ a chtěl zachránit princeznu Rozárku před drakem.
1: Ale vždyť ten drak byl v důchodu, už s princi nezápolil.
0: Princ chtěl drakovi useknout hlavu, protože si myslel, že je to strašlivý drak a že chce sežrat Rozárku.
1: Tak kdo tu pohádku vypráví, já nebo ty?
0: Princ jel na koni s křídly, znesl se do vzduchu a zvolal: pusť tu princeznu draku a pojď bojovat. Princezna mávala rukama a volala: ne, pane princi, to je hodný starý drak, on mi pomohl do obchodu. Ale princ ji neslyšel a myslel si, že princezna volá a mává o pomoc, že ho volá k sobě. Pobídl koně a rozletěl se proti drakovi.
1: Přestaň.
0: Na nebi létaly blesky, nedaleko byla sopka a z té se hrozně kouřilo. Na tou sopkou se střetl drak s rytířem a byla bitva.
1: A dost, zavolal pan král, který tam přijel svým vozem přímo z práce.
0: On tam byl, tatínek král?
1: Jo, byl tam a měl výbornou náladu. Neboť se vracel z práce dřív. Všechno zastavil, princ si řekl, že drak je jeho starý přítel, draka pozval na sekanou, že mu ji namixuje, aby ji mohl srkat brčkem a prince nakonec pozval taky na zámek a žádná bitva nebyla a hotovo, konec, já ti dám. Ty tu ze mě taháš pohádky, že budeš spát a podívej se na sebe, jak tu řádíš. Hotovo, konec, zhasínáme a spát.
0: Tati, počkej, a vzal si ten princ tu princeznu Rozárku?
1: No jasně. Pan král mu předal celé království, dal mu princeznu za ženu a šel se pořádně vyspat dobrou.
0: Spánek je prý výborný lék na nervy. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Věděli jste, že koza, kohout a pes mohou být nenahraditelnými pomocníky? Jestli ano, tak určitě znáte pohádku Zvířátka a Petrovští. A jestli ji neznáte, tak ji tu pro vás máme právě teď. Napsala Jindřiška Netrestová, režie se v roce 2015 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají Aleš Procházka, Jaroslav Šmíd, Michal Zelenka, Tomáš Tepfr a další.

0: si vzhůru.
1: Pomoc. Loupežníci.
2: Peníze sem.
3: Vítej, kamaráde, v Petrovském Hvozdě. Dobře si nám poradil? Tady je tvůj podíl z poslední loupeže.
4: Ukaž. Jo. Pořádek dělá, přátelé.
3: Neseš nové zprávy?
4: Potřebuju od vás službičku, kamarádi. A jako vždycky ani vy nepřijdete zkrátka.
3: To se mi líbí.
2: Tak povídej.
4: Jeden chalupník z naší vesnice si ode mě pronajal políčko. Ale peníze, že nemá. Prý až prodá úrodu. No, a já, dobrák stará, proč bych nedal na dluh, že?
2: Dobrák.
3: Kudličko.
4: Povídám mu. Sousede, to víš, že to pro tebe udělám. A rád. No, zkrátka mám políčeno na jeho chalupu. Je to taková pastouška na spadnutí a stojí kousek od mého statku. Dělám jen ostudu. Zbourám ji a statek rozšířím. To by v tom byl čert, aby se mi to nepovedlo.
2: Čert? Kde?
4: Už hrdě svědomí, kudličko, že se tak bojíš?
2: O čertech nemluv, sedláku. Přináší to smůlu.
4: No, už mlčím.
3: A co chceš od nás?
4: Zrovna dneska šel ten chalupník na trh prodat úrodu.
3: Aha. A ty potřebuješ, aby peníze, co utrží, nedonesl domů.
4: Přesně tak.
3: Na nás se můžeš spolehnout. Jakože se Petrovský jmenuju.
5: Ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem. Ruce vzhůru, peníze sem.
4: Moment. A tamhle ten je kdo?
6: Já jsem Janek.
3: Patří k nám.
4: Tak proč mlčel? Proč se k vám nepřidal při loupežnickém pokřiku?
3: Je nový.
4: Ty hlupáku, může nás prozradit, co když ho nastrčili drábové?
2: Neboj se, nic neprozradí, utekl z vojny. Jestli se dostane vojákům nebo drábům do pazou, bude viset.
3: Kudličko.
4: Pojď sem, Janku.
6: Co si přejete, pane?
4: Tak ty jsi vojenský zběh. A nelžeš.
6: Nestrkejte do mě.
4: Dezertér, zbavěnec.
6: Au, jestli do mě ještě jednou strčíte, tak...
7: Ale, snad se nechceš prát, Janku.
2: No.
4: Pořádná rána holí do žeber ho naučí, kdo tady rozkazuje. Dej si na mě pozor.
2: To by stačilo, sedláku.
3: Janek dneska dostane příležitost ukázat, jestli si zaslouží být v Petrovského bandě, nebo ne.
2: Peníze nebo život. Sakra, utíká. Kudličko, Janku, chyťte ho.
8: Běží k pasece.
2: Honem, nesmí nám utéct.
8: Nadběhnu mu.
2: A máme tě. Teď už nám neutečeš. Ruce vzhůru. Peníze sem.
9: Jsem chudý člověk. Prosím, mějte slitování.
2: No tak, bude to.
9: Tady.
3: To je všechno?
9: Víc opravdu nemám.
2: Prohledej ho, Janku.
8: Přidržím ho.
6: Jedna kapsa prázdná, druhá děravá.
8: Tak, necukej se, pan táto.
6: Tady. Stuhy do vlasu.
9: Ale...
6: Podívejte.
3: Hlupáku, k čemu nám budou stuhy do vlasu? Leda by si je tady kudlička uvázal do vousu. Zahoď je.
6: Dobrá.
3: Uhni, Janku. Prohledám ho sám. A podívejme se. Pak, že víc to... nemá.
9: Je to jen pár měďáků. Kupoval jsem stuhy pro svou dceru Teresku, ani jsem si neuvědomil, že jsem je dal do kapsy.
3: Petrovského banda tady není pro smích.
9: Prosím, věřte mi, nechtěl jsem vás oklamat.
3: Už se stalo. Janku, skončí to s ním.
9: Ne.
6: Já?
3: Jo, ty. Ať se ukáže, jestli si zasloužíš být v Petrovského bandě. A my jdeme.
5: Ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem. Ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem. Ruce vzhůru, peníze sem,
6: peníze. Tak, co s tebou, pan táto?
9: Prosím, nezabíjej mě.
6: Ale já musím. Neslyšel jsi Petrovského?
9: Moje Tereska zůstane na světě úplně sama. podívej na tu stuhu, co jsi zahodil. Je krásná, nemyslíš? Tereska má stejně modré oči.
0: Teresko moje.
6: Petrovský má pravdu. Asi jsem vážně hlupák. Ale zabít?
9: Cože? Neumíš mířit, nebo?
6: Zabít já nedokážu. Honem uteč. No tak.
9: Opravdu?
6: Tak zmiz. Běž za tou svojí Tereskou, než si to rozmyslím. Až se Petrovský dozví, že jsem tě nechal jít, bude se mnou konec.
9: Děkuji ti. A hodně štěstí.
6: To si to dopracoval, Janku. Vojenský zběh, loupežník a málem i vrah. Co by tomu řekla chudák Nebožka máma? Škoda, že na mě žádná Tereska ve světě nečeká. Co by si taky počala s takovým, jako jsem já? Aha, druhá stuha tu zůstala. Stejně modrá jako Terezčiny oči. Nechám si ji. Třeba mi přinese štěstí.

Bročku! Bročku, tu máš. Dej si. Koza. Koza. Lucko. Podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička je dobrá, víš?

0: kráči, ty tady vyspáváš a přitom už dávno bylo poledne. Tu máš, zobej zrníčka. Ach, bročku, kdyby jsi jen věděl...
1: Neboj se, Tereško, všechno dobře dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí dluh a zase bude dobře.
0: Někdy mám pocit, že mi rozumíš.
1: Já ti rozumím, Teresko. Všechna zvířátka rozumí lidské řeči. To lidé nerozumí nám.
0: Bročku, ty můj bročku. Je, tatínku.
2: Teresko.
0: Co se stalo? Neprodal jsi dost?
2: Prodal jsem všechno a za dobrou cenu. Ale cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci.
0: Petrovští?
2: Všechno mi vzali, Teresko. Měl jsem štěstí, že tam s nimi byl takový mladý Janek, mu říkali. Ten mě nechal jít. Nebýt jeho, tak...
0: Hlavně, že se zvrátil. Je, nechci ani pomyslet na to, co se mohlo stát.
2: Jsi hodná, Teresko. Počkej, něco pro tebe mám.
0: Stuha do vlasů.
2: Koupil jsem dvě, ale ta druhá zůstala někde v lese.
0: Tak budu nosit jenom jednu. Třeba se ta druhá někdy najde. Děkuji, tatínku.
3: Zdravím, pan táto.
2: Dobrý den, sousede.
4: Jménem zákona...
2: Pane drábe.
3: Přivedl jsem si svědka. Tak, jak se vede, pan táto? Jedeš? Jedeš, psisko špinavý?
0: Bročku, ticho, to nesmíš.
3: Hlídej si ho, nebo o něj přerazím hůl. Konec legrace, pan táto. Máš peníze na splacení dluhu?
2: Nemám. Cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci a všechno mi vzali.
3: Smůla. Když nemáš peníze, chalupa je moje.
2: Mějte slitování, sousedé. Kam se podějeme?
3: A jak říkám, zaplať, nebo půjdete po žebrotě, co? Drábe.
4: Je mi líto, pan táto. Tady v dlužním úpisu stojí, že k dnešnímu dni splatíte dluh, jinak vaše chalupa i majetek připadne jménem zákona, tady sedlákovi.
0: Ale co se počne? Nestydíte, pane drábe, pomáhat takovému vydřiduchovi. Raději byste měl vyhnat z Petrovského hvozdu loupežníky, aby se tam poctivý člověk nemusel bát.
3: Dávej si pozor na pusu, holka, nebo skončíš v obecní šatlavě.
2: A vždyť má Tereska pravdu. Pro pár měďáků, co jsem měl v kapse, by mě zprovodili ze světa.
4: I na loupežníky dojde, ale teď mám na práci něco jiného.
3: Přesně tak. Koukejte se pakovat, ať už vás tady nevidím. Chalupa je na spadnutí, tu nechám zbourat. Psa nadarmo živit nebudu, bez tak má prašivinu.
5: Já? A prašivinu?
3: Ale koza a kohoutek budou k užitku. Pojď ke mně, kokrháči, neboj se.
5: Proč se pryč?
3: Však já ti přistihnu, křidílka. No, tak. Pěkná koza.
6: Nebo tě potrkám.
3: Mám toho tak akorát dost. Počkejte, jak s vámi zatočím.
5: Utíkejme, kamarádi.
3: Skončíte na pekáči.
6: Mizíme.
3: Oni prchají. No tak drábe, nestuj a střílej.
4: No honit zvířata nemám v popisu práce.
3: Chytím si je sám.
4: Teď sem. Pusťte, to je proti předpisům.
3: No, dej mi.
4: Ale to nejde.
3: To, co by to nešlo. Ha, ha. A mám jí.
4: Vraťte mi tu pušku jménem zákona.
3: Stůjte, daleko stejně neutečete. Jen počkejte, až vás chytí.
4: Viděl jste to, pan táto?
2: No ano, na vlastní oči.
4: Malé mě střelil, to je proti předpisům. Musím za ním. Počkejte, sedláku, stůjte jménem zákona.
2: Být vámi, vzal bych si vojenskou posilu.
5: To bylo ofo.
7: Možná i opeříčko.
6: A co teď? Kam půjdeme? Přeci nezůstaneme tady v tom Petrovském hvozdu.
5: Nezůstaneme.
7: Mám nápad. Půjdeme do města a budeme se živit muzikou. Já budu zpívat.
6: Ne, a já bubnovat.
1: A co já? Na nic nehraju. Zpívám falešně.
6: Ty budeš vybírat peníze. Však to s lidmi umíš.
7: Uděláš psí oči a peníze se jen posypou.
1: To by šlo. A vydělané peníze dáme Teresce a tatínkovi.
7: A koupíme jim novou chalupu.
6: A budeme si spokojeně žít.
1: Jo, ale nejdřív se musíme dostat z Petrovského hvozdu. Stmívá se.
7: Vlétnu na strom a podívám se, kudy dál.
1: Čumuchám, tak co?
7: Tamhle vidím světýlko.
1: Sedla, pokráči, honem dolů a mizíme.

0: škudličku. Pojďte ke mně, dukátky moje.
1: No dobře, abys neřekl, že jsem škrt, tak tady máš ještě jeden dukát.
0: Dík.
2: A co já?
1: Chytej.
2: Mizerný měďák.
1: Zdá se ti to málo?
2: No to bych řekl.
1: Když se ti to nelíbí, tak táhni, odkud jsi přišel.
2: Já myslel, že se budeme dělit rovným dílem.
1: Tak to si myslel špatně.
2: Čerta by vás...
1: Ticho! Nebo ho přivoláš. Radši se seber a běž nasbírat dřevo na otop.
2: Na to jsem vám dobrý.
3: Sedlák měl pravdu. S tím Jankem budou potíže. Musíme se ho zbavit.
4: Myslíš jako zakroutit mu krkem?
3: Přesně tak.
5: Stát! Podívejte! Chaloupka! A uvnitř se svítí!
6: Vždyť jsem říkal, že vidím světlko! Kdo pak tam asi byl?
7: Tak hluboko v lese můžou bydlet jen loupežnice. Čumchám, že nebudou daleko.
5: Nakouknu do chýše oknem.
6: Počkej, já chci vidět taky. Vyskočím ti na záda.
7: A já taky.
5: Dávejte pozor. Udržím se.
8: Samotný Lucifer.
9: Rychle pryč, nebo nás odnese do pekla.
8: Čer, pomoc, mama.
9: Šest, kudličko, utíkej.
7: To byli Petruchti.
6: Mysleli si, že si pro ně přišel? Čer. Přespíme v jejich chatrči?
5: No, bude to bezpečnější, než zůstat v lese. A zítra půjdeme dál.
6: A co když se loupežníci vrátí?
7: Ne, nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat.
10: Kde jsi? Táto! Au, to jsem si dala.
11: Holka nerozumná. Neublížila jsi?
10: Fuj, ty jsi mě polekal.
11: Promiň, stalo se ti něco?
10: Ne, nic mi není.
11: Dobře. A co pak děláš touhle dobou v Petrovském hvozdě? Už je noc? Měla bys být doma a neběhat po lese.
10: Já... Šli jsme s tatínkem hledat naše zvířata. Ale v té tmě se mi ztratil i on. Sukně se mi zamotala do ostružení.
11: Pomůžu ti tátu najít.
10: Ano.
11: Co bych taky neudělal pro takovou holku copatou. Co má jen jednu stuhu? Kde jsi ztratila tu druhou?
10: Neztratila. Zůstala někde v lese, když tatínka přepadli loupežníci. Právě tady v Petrovském hvozdu. Co budu dělat? Domů se vrátit nemůžu. Chalupu nám vzal sedlák a... Teď se mi ztratil i tatínek.
11: Tresko, já...
10: Ty mě znáš?
11: Znám. Já jsem... Víš, já...
10: No co?
11: Já...
10: Ty jsi loupežník?
11: No, jsem, Tresko. Já napravím, co jsem způsobil, slibuju. Podívej se na mě, Tresko. Já jsem Janek. Obyčejný Janek, já ti neublížím.
10: To ty jsi nechal tatínka jít?
11: Víš, nebýval jsem vždy...

0: Kdyby mě tam našli vojáci, byl by se mnou konec. A pak jsem potkal Petrovského. Teresko, kdybych jen tušil, kam mě to dovede.
1: Čem zakrem se, kdo můžeš, Petrovský, pomoct, kde jsi?
2: Kuličko, neutíkej!
1: Zakrem se, kdo můžeš,
2: na někoho se narazí!
0: To jsou loupežníci, musíme pryč, poběž, Teresko!
3: Janek, stůj nebo střelím.
0: Kurličko, neblázni.
3: Dej sem svoji bambitku a žádný hlouposti. Nebo to schytá tady slečinka.
0: Tady je, ale pamatuj si, ještě toho budeš litovat.
3: To sotva.
2: Kurličko, kde jsi?
3: Tady, na pasece, pojď sem honem.
2: Už jdu.
3: Podívej, na koho jsem narazil.
4: Au, nechte mě.
5: Tatínku.
4: Teresko.
3: A podívej, na koho jsem natrefil já.
0: Nestakej do mě, ty.
6: Janek. Nařídil jsem, aby se chalupníka zbavil a ty jsi ho nechal jít. Poslal jsem tě pro dřevo, ale jak vidím, místo toho si zdal v lese dostaveníčko. To tě bude stát život, holenku. Ale panenka, je to pěkná. Jen co je pravda.
5: Au, pusťte, to bolí.
0: Zkusí něco udělat a zlámu ti ruce.
4: Nesahejte na ní, slyšíte?
3: Ani hnout nebo střelím.
6: Tak.
5: Tomáš.
3: Au, ty zmi.
4: Stůj.
5: Ani mě nenapadne.
4: Utíkej, Teresko, utíkej a přiveď dráby.
3: Kudličko, honem za ní. Musíš jí chytit, jinak nás prozradí.
1: Já už běžím.
7: Ale kampak, Teresko.
5: Loupežníci, sousede sedláku, musíme pro dráby.
7: No, tak jen hezky pojď se mnou, Teresko.
5: To ne.
3: Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout.
7: Už nefrnkne.
5: Cože? Vy patříte k loupežníkům. Počkejte, až se to dozví drábové.
7: Ty jim to už nepovíš. A tvůj tatík taky ne. O to se postarám.
4: To vám neprojde, sedláku.
7: Ticho! Petrovský, Kudličko, neviděli jste tady psa, kozu a kohouta už? V jakou dobu je honím po lese?
6: Teď zapomeň na zvířata. Janek dělá potíže. Měl si recht, musíme se ho zbavit. A tady pan táty taky. Žádný svědky nepotřebujeme.
7: A co s Tereskou?
6: Prodáme ji do Orientu. Za takovou panenku dostaneme pěkných pár zlaťáků.
5: To nemůžete.
6: Sedláku, tady máš pro vás a pořádně jí sváš,
5: ne.
6: Aby nemohla zase uletět.
5: Au, ne, pusťte mě.
0: Ty oni ty.
4: Sousede, tohle přeci neuděláte.
3: Tak dost, konec srandy.
6: Kudličko, ty střílej na starýho. Já si beru na mušku Janka. Pak se vrátíme do chalupy, vezmeme peníze a zmizíme.
3: A co čert?
6: Čert už bude dávno pryč. Mysli na peníze. Chceš je tam nechat a utíct?
3: A co ten pekelný jakot? Samotný Lucifer se usadil v naší chýši.
5: Počkejte, za tohle půjdete všichni do pekla.
3: Slyšíš to? Odnese nás do pekla.
4: No tak už střílejte, Petrovský.
5: On si vás čert najde. Všechny tři.
3: Cože?
0: Pan táto, loupežníci se nedívají. Utíkáme. Rychle za mnou.
4: Vy hňupové, kam čumíte? Janek s pan tátou zdrhají.
3: Sakra!
5: Ne, nestřílejte.

0: Už po druhé si mi Janku zachránil život. Ale co bude s Tereskou? Přece ji nenecháme loupežníkům.
1: Žádný strach. Teresku zachráníme.
0: Ale jak? Kdo ví, kam ji odvlečou?
1: Přímo sem, pan táto. Podívejte. Jejich chýše. Mají tam schované zbraně. Vezmeme si je a počkáme si na ně.
0: Co když se sem nevrátí? Kde je pak budeme honit?
1: Nechali tady peníze. Vrátí se pro ně. Věřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale když by se mohli vykoupit z pekla, tak budou smlouvat o každý měďák. Jen by mě zajímalo, co je tak vyděsilo. Já na čerty nevěřím.
0: Však by si peklo zasloužili.
1: Počkejte tady. Podívám se dovnitř.
2: Ročku, Lucko, kokráči, zvířátka moje.
3: Vy ale umíte jednoho vylekat. Já měl strach, že se tu vážně usídlil čert.
2: To je Janek, toho se nemusíte bát.
3: Pojď sem, pejsku, kamaráde.
4: A kde je Tereska?
2: Hledáš Teresku, viď, Bročku?
4: Jo.
2: Teresku unesli loupežníci, ale tady Janek nám ji pomůže zachránit.
3: Ano, a potřebujeme k tomu přesně takové pomocníky, jako jste vy.
2: Ale Janku, my dva a zvířátka, to nebude na loupežníky stačit. Někdo z nás by měl dojít pro dráby.
4: To je pravda.
2: Bročku, počkej, kam běžíš? Bročku, vrať se!
3: Nechte ho, pan táto, nemáme moc času. Loupežníci tu budou co bydu. Tady máte pistole, schováme se za chýši a počkáme si na ně.

0: i jau.
1: Pst, zakopla jsem.
2: Dávej pozor, kam šlapeš.
3: Byla chyba, že nám Janek upláchnul. Co když přivede dráby?
2: Toho se neodváží. Jako vojenský zběh by skončil na šibenici.
1: A jsme tady.
3: Tak tohle je chýše Petrovské bandy? Všude klid? Nezdá se mi, že by tady

0: Počítám do tří a pak si nepřej vidět ten tanec.
1: Ne.
0: Jedna, dva.
1: No jo, vždyť už jdu. Tak co? Vidíš něco?
2: Nic. Vlez dovnitř.
1: No jo, jdu tam.
3: Špitlo.
1: Prostě, tady už nezůstanu ani minutu.
3: Poslouchejte, žádný čert. To jsou moje zvířata.
0: Cože? Zvířata?
3: Už jakou dobu je honím po lese.
1: Zvířata? Udělala z nás hlupáky.
0: To jim nedaruj.
3: Poleste ven, teď už mi stejně neutečete.
0: Vás se tak budeme bát.
3: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte.
4: Nejdřív budeš muset zatočit s námi.
5: Ruce vzhůru!
0: A sakra!
6: Tatínku! Janku!
3: Kapak, Teresko, tady zůstaneš?
4: Máme vás pěkně na mušce. Pustí, nebo zmáčknu spoušť.
5: Jste obklíčeni!
7: Ani hnout!
5: Jinak budeme střílet!
0: Drábové!
8: Jménem zákona zbraně odhodit a ruce vzhůru! Všichni?
3: Ale já přece...
8: I vy, sedláku. No tak, bude to?
5: No.
8: Tady.
9: Prosím, tady.
8: To jste si to zavařil, sedlák. Seberete mi pušku a nejste k zastavení. Musel jsem si dojít pro posilu.
3: Zavolal vás Janek, aby mě zničil? Nevěřte mu ani slovo.
8: Žádný Janek nás nevolal. Ale tady Broček nedal jinak, než že musíme za ním. A dobře jsme udělali. Vidím, že vám ke krádeži služební zbraně připočítám ještě spolčování s loupežníky.
3: Já nic, já jsem tady omylem. To všechno oni. Petrovský a Kudlička, já nic.
0: Co to povídáš ty zbabělče? Kdo nám donášel?
1: No a kdo se s námi dělil volu?
3: Nevěřte jim, pane Drábe. Já je vůbec neznám.
8: Noži?
5: Jo!
10: Chtěl po nás, aby jsme okradli tady pantátu.
1: Ano.
10: Aby nemohl splatit dluh.
4: Má pravdu. Pane Drábe, mé jméno je Janek a můžu všechno dosvědčit. Byl jsem u toho, když se s námi sedlák domlouval. Patřil jsem k Petrovského bandě.
3: Ty se opovažuješ svědčit proti mně? Pane Drábe, je to vojenský zběh a loupežník.
6: Ne.
3: Jeho potrestejte. Ne mě, poctivého sedláka. Janek by měl viset. Konejte svou povinnost.
6: Ne, prosím, mějte slitování.
4: Janek je dobrý člověk. Mě zachránil život dvakrát a pomohl Teresce.
8: Vojenské zběhy nemám v popisu práce. A navíc vojna už skončila. A o napravených loupežnicích se v zákoně říká, že napravenému loupežníkovi může být udělena milost v případě, že se za něho zaručí nejméně jeden poctivý člověk. Máš někoho, kdo se za tebe zaručí, Janku?
4: Nemám.
6: Já se za něj zaručím.
4: Já taky.
11: Já jsem teda jenom pes, ale se mnou můžeš taky počítat, Janku.
12: S námi taky.
6: Také.
8: Napravený loupežníku Janku. Protože si prokázal, že se chceš polepšit a zaručil se za tebe tady pantáta a jeho dcera Tereska. Uděluje se ti jménem zákona milost!
3: Cože? To nemůžete!
5: To je nespravedlnost!
8: Tak! Je to přesně podle zákona!
5: Tak!
8: A teď vy tři.
3: My jsme nevinní.
1: My jsme nevinní.
8: Já jsem nevinní.

0: celý lup zůstal v jejich chýši.
1: Děkuji ti, Janku. Podívej, Teresko, teď se můžeme vrátit domů.
2: A zvířátka s námi. A co ty, Janku? Kam půjdeš?
0: Nevím. Vydám se do světa a snad mě někdo přijme do služby. Za práci vzít umím. Něco pro tebe mám, Teresko. Podívej.
2: Ale to je...
0: druhá stuha. Tatínek měl pravdu. Je stejně modrá jako tvoje oči. A stejně krásná. Nechal jsem si ji pro štěstí, ale patří tobě.
2: Janku, pojď s námi. Naše chaloupka je malá, ale tři se tam vejdeme.
0: A tobě nevadí, že jsem loupežník?
2: Napravený loupežník.
1: Je to tak, Janku.

ve vzduchu a vlastně je dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít.

osud ví a maluje cíl, tu cestu, kterou připravuje. Tak zkuste jít a najít ten klid, co údolí představuje.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, pohoršovna. Část desátá. Peklo se zlobí pořád víc.
2: Nesmí, on ještě nesmí užívat dospělé jméno.
0: Pekelný hlas otřásal z dmy pohoršovny. Zloberta se krčila ve své ředitelně na bobku v koutě. Už si ani netroufla vzít sluchátko do ruky a to se bimbalo na šňůře a naráželo do zdi.
2: Teď je ta smlouva neplatná. Já vám to říkal, paní Škudibertová. Dokud mu nedorostou rohy, není to zábulází zubí zmrzek. Ale záprček!
3: Už se to nestane, ano, ano, breptala Zloberta. Dohlednu na to, spolehněte se.
2: Na nic už dohlížet nebudete, to se spolehněte ty. Beru si vnuka zpátky. Jediná možnost, jak smlouvu zachránit, je ještě dnes ho povýšit do ďábelského stavu. Jen tak bude jeho podpis platný. Všem budeme k smíchu. Vždyť je to cucák. Ďábel bez rohu.
0: Zloberta neměla páru, o čem peklo mluví, protože do třídy už ani nevkročila. Nevěděla tak nic o smlouvě, kterou spolu uzavřeli mladý čert a mstižer Krutohlav.
2: Já se té kořisti nevzdám a na tu vaši povedenou pohoršovnu si pěkně posvítím.
0: Sluchátko se rudě rozsvítilo a šlehlo jí do očí jako laserové ukazovátko.
2: Připravte opak propuštění. Vnuka i toho mladého Krutohlava. A vnuka mi dejte telefonu hned. Když říkám hned, tak myslím hned.
0: Peklo zmlklo. Zloberta se hned rozběhla ke dveřím a chtěla utéct. Nevěděla kam, to je jedno. Do lesa, do sklepa nebo třeba do vesmíru, jenom pryč a hned. Už brala za kliku, když sluchátko promluvilo znovu.
2: To jste tak hloupá, paní Škudibertová.
0: Zašeptalo pobaveně. Znělo to ještě hrozivěji, než když řvalo.
2: Vy opravdu věříte, že mi utečete? Vy snad nevíte, s kým mluvíte?
0: Teta Škrkavka spatřila v dálce osamělý dům. Okna nesvítila a dům byl temný jako prázdný hrob. Zabrzdila a slezla z motorky. Byla úřícená, jako by zlibně až sem utíkala. Vztek se z ní už trochu vykouřil. Teď měla strach, jestli najde děti a zkoušela si srovnat myšlenky. Najednou zaslechla dvojhlasý zpěv. Jeden hlas zpíval pěkně čistě a druhý jen brumlal do rytmu. Haf, ani dělají haf, strašidla dělají baf, žížely dělají ží a džíny dělají dží.
2: Brum, brum, brum, brum, brum.
0: Škrkavce se zježil každý chlup. Ten první hlas znala. To je přece Žerík. Ale Žeríka nikdy neslyšela zpívat. Navíc bylo jasné, že si tu legrační písničku vymýšlí za pochodu a že Rík neměl smysl pro humor. Co se s ním pro pána stalo? Ze stínu vyšel chlap v přičmoudlém zeleném kulichu a kluk. Zarazili se. Zmlkli a hleděli na mohutnou ženu v černé helmě. Helma splývala s tmou a zdálo se, že ženě chybí půl hlavy.
3: Žeríku, řekla teta nevěřícně. Ty jsi jim utekl, Žeríku?
0: Úžasle na sebe zírali. Vypadá jako Žerík, hlas má jako Žerík, říkala si teta v duchu, ale je to vážně on? Je to vážně ona? Říkal si kluk. To je ta paní, co je na nejdražší poštovní známce. Celé dětství sbíral známky a tuhle tvář na nich viděl mockrát. Jmenuje se nějak jako Výsost Škytavka. Je to králova sestra. Říká se, že je strašně zlá. Já se ztratil, řekl popravdě. Teda malinko jsem se ztratit chtěl, ale pak se mi to vymklo z rukou. My byli se školou na výletě a já chtěl být chvilku sám. Prosím vás, neposílejte mě do polepšovny, paní Výsosti Škytavko. My už tady s pánem vymysleli, jak to udělat.
2: On neutekl, on je náměsíčnej,
0: vzpamatoval se tvrd.
2: Za nic nemůže.
0: Škrkavka si kluka prohlížela 300 let starýma očima. Tak staré oči jsou pomalé, za to vidí dost hluboko. Pak pokývala hlavou.
2: Ano, tak ty jsi chtěl utéct rodičům?
0: Proč?
2: Nemají tě rádi?
0: Už věděla, že to není Žerík, ale kdo to tedy je? V tom se kluk rozbrečel málem jako Žerík, sednul si na zem a v breku vyrážel.
3: Mají mě rádi, mají mě tak strašně moc rádi, že se to někdy nedá vydržet.
0: Teta si k němu sedla na bobek. Tohle si představte, to stojí za představu. Když Škrkavka seděla na bobku a Pym na zemi, měl hlavu ve výšce jejího břicha. Tak se nedá konverzovat, to uznáte sami, ne? Pym si utřel slzy a vstal. Konečně byly oči proti očím. Škrkavčiny byly velikánské a nezdálo se, že jsou strašně zlé. Tak mluv. A mimochodem, nejmenuju se Škytavka, můžeš mi říkat teto. Pym se vysmrkal. Tvrd chytil Pyma kolem ramen, připravený ho bránit vlastním tělem. Naši mě mají moc rádi, teto, začal Pym.
3: Vždycky mě měli moc rádi a taky se o mě hrozně báli. Vůbec mě nespustili z očí, jako by mě někdo mohl ukrást. Měli takové zlaté klubko a dlouhatánskou zlatou nit. Já jí měl připnutou na křandičkách. Když jsem se zatoulal, tak jenom zatáhli za nit a já se musel vrátit, aby mě zasměli na očích.
0: Aha, aha, říkala teta, jak vždycky říkala vraždince.
3: Děti se mi kvůli tomu smály. Když jsem byl větší, naši jen prodloužili nit. Měl jsem ji úplně pořád a nesměl jsem mluvit s cizími lidmi. Nesměl jsem hladit cizí pejsky a nikdy jsem nebyl ani chvilku sám.
0: Pym vzdychl.
3: Když jsem šel do školy, museli naši tu nit z mých kšandiček sundat, protože jim to přikázal pan ředitel. Říkal, že s tou nití nikdy nedospěju. Naši tu skutečnou sundali, ale místo ní mi připnuli neviditelnou nit z neviditelného klubka. A tu tam mám do dneška.
0: Pym si ukázal doprostřed hrudi.
3: Tadyhle.
0: Zase mu vytryskly slzy.
2: No tak,
0: říkala teta chlácholivě. Byla na dlouhá vyprávění zvyklá. A už tomu začínala rozumět. Proč ti ta nit vadí, když ji stejně nikdo nevidí? Pym na ni upřel důvěřivý pohled.
3: Když já chci být hrdina, teto, víš? Chci dělat hrdinský skutky, ale naši mi to asi nedovolej. Nepřežili by, kdyby se mi něco stalo. Chtějí, abych byl ten pán od novin, který vymýšlí křížovky. Ten si sedí doma v teple a nikdo ho neukradne, ale mě křížovky vůbec nebaví. No jo, to máš těžký, přikývla vážně Škrkavka. Ale naši jsou moc hodný, vážně strašně moc. A jestli už vědí, že jsem se ztratil v lese, tak jsou asi děsně vyděšený. A já jsem taky děsně vyděšený. Pim pro slzy nemohl pokračovat. Škrkavka počkala. A čeho se bojíš nejvíc, chlapče?
4: Že se ta nit přetrhne.
3: Blbost, řekla teta rázně. Vaši tě budou mít rádi vždycky. Maler je v tom, že oni ti dávají lásku pro tři, protože ji pořád mají v sobě. Nebůl. Už je čas tu tvou nit odepnout.

0: Zloberta nemohla neposlechnout. Peklo, pamatujete? Vzala telefon a jako se svázanýma nohama se šourala o patro výš. Opatrně nakoukla a hned se lekla, protože uvnitř byla tma. Jestli ti parchanti utekli, co si počne, jak to jen peklu vysvětlí?
1: Mladý pane, volá vám dědeček, pojďte si to vzít.
0: Položila žhavý telefon na zem a utíkala pryč. Škůdcové seděli u zdi, ďáblík pořád spal. Sluchátko se dalo do pohybu a jeho zakroucená šňůra se plazila třídou jako had. Řeklo: Nikdo tomu nerozuměl, ale neznělo to moc přátelsky. Záprcek se vzbudil. Zamžoural a vyjeveně řekl:
2: Prosím? Pardon, pane, přeslechl jsem vás.
0: Řinčelo sluchátko. I když ďábelsky nikdo neumíme, podle tónu to znělo asi jako:
3: Bacha, mladej, srandu si ze mě dělat nebudeš.
0: Záprcek se rozhlédl.
2: Prosím vás, rozumíte mu někdo?
0: Ani se nezdálo, že se bojí. Možná opravdu zapomněl, kdo je jeho děda a kdo je on sám.
4: Telefon chrlil tříšť zvuků, které se nedají zapsat. Znělo to jako čelní srážka dvou nákupních vozíků plných střepů, a taky jako zvuk skřípajících zubů, zvuk nože jedoucího po skle a řev velkého pralesního zvířete.
0: Záprcek si bez zájmu škrábal svědivé plešky. Pořád tam neměl ani náznak rohů. Pak řekl:
5: Zdravím.
0: Zívl a spal dál. Sluchátko vyrazilo skřek a samo skočilo do vidlice. Peklo umlklo. Telefon zhasl, třída se zase ponořila do tmy, jen rozbitým oknem teklo světlo měsíce. On si pro něj přijde, řekl potichonku sudíček. Ve tmě se k němu přitiskla vraždožrava. Drobné zoubky jí cvakaly. Sudíček zatoužil, aby si k němu přišla pro ochranu ťápota, ale ťápota je hrdá holka a nikoho se o nic neprosí.
3: No jo, jo, přijde. Ani jsem nevěděla, že umím ďábelsky. Ne moc, ale chápu, že peklo chce mstižera za každou cenu.
0: Kývlo Ježi Baby.
1: Budeme se prát, budeme se prát!
0: Ječeli tepajzlíci a bohatýrsky se bušili do hrudníčků, jako by plácali do pytlíků vaty.
3: Neblázněte, vidíš víci. A jo, kdybych už uměla karate, to by mě nepřepral ani buldozer.
0: A co radíš, Ježi Baby? Ptal se sudíček.
3: A tohle musí řešit Škudiberti. Rodiče nás sem nedali, abychom skončili v pekle. Moje máma teda rozhodně ne. Ani král Krutohlav jistě nechce, aby mu dceru sežral pubertální pošuk, co ani neví, jak se jmenuje.
0: Sudíček si vzpomněl, jak ho Tvrd zval k sobě dolů. Tvrd je lepší než Zloberta. Sudíček vstal.
2: Já jdu za panem Škudibertem. Vezmu telefon a kdyby mě Zloberta chytila, řeknu, že jí ho jdu vrátit. Vy udržte na matraci.
3: Nakloň se, dostaneš ježibabí pusu pro štěstí. Lepší než všechny amulety.
0: Sudíček se schýbl nad kolíbku a ucítil na čele pálivou hubičku, jako by ho štípl komár. A spoustu pus od trpajzlíků, kteří mu líbali nohavice, a pak ještě jednu na tvář, ale nebyl si jistý od koho. Vzal telefon, který ještě hřál. Musel doufat, že ve sklepě najde Tvrda a že mstižer je v bezpečí a že ta pusa byla od ťápoty. Chodba byla temná jako noc.

přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli

0: to jo.
1: Budeme soutěžit,
0: si piš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma, na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává.
2: Pokládá klub speciál,
0: vážně speciál.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: Rádio Junior.
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina, na

Kreško se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brevta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

kakaom se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor!

roste divná rostlina. Do všech směrů přes

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, po